0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Volče, já mám na vás zásadní dotaz. Představte si, byl jsem na kafi s jedním dost slavným režisérem. No. A něco jsme prostě řešili a tak.
2: Budete hrát ve filmu?
1: Nebudu, ne. Ale obsazuje nějaký film, spíš seriál, něco, nevím. A říká, jak je to těžký někdy sehnat ty typy. A já jsem vám měl pak domů autem a říkal jsem si, v té sněmovně a v parlamentu jsou tak vyhraněný typy lidí. Tam najdete neuvěřitelný. Představte si, kdybyste byl režisér a hledal, potřeboval byste obsadit roli Anny Proletářky. No to je tak jednoduchý.
2: Já vím, že jsou tam. Tam je celá typologie všech rolí, že jo?
1: Všechno tam je.
2: Mě teď... Kolik bylo Aně Proletářce?
1: To je jedno, kolik bylo, ale...
2: No tak není, tak to musíte...
1: Mladý děvče to bylo.
2: Mladý děvče, no. Tak,
1: já nevím. Tak
2: paní MPA, Markétka.
1: Představte si, že potřebujete obsadit roli kulturní referentky závodního výboru SSM. Horní, dolní, tam někde.
2: No SSM, no tak to musím mladá
1: aktivní,
2: žena, že jo.
1: Přesvědčivá.
2: Tak to byla Olina.
1: To je Olina.
2: To je Olina.
1: To je Olina.
2: A víte, kdo mě tady napad? Kdybyste potřeboval genderově vyváženého moderního leváka. Takovýho podvodníčka. Ale ne nějakýho,
1: no jako... to přibližit, jako sňatkovýho podvodníka.
2: Třeba, nebo prodejce aut kradených, nebo něco takového.
1: Takového toho typického pražského taxikáře.
2: Tak.
1: Z 90.
2: Tak. Já ho mám.
1: No tak kdo?
2: Jirka Pospíšil.
1: Myslíte Medu?
2: Myslím Medu. To je levák, ten by mohl hrát leváka úplně...
1: My nebudeme říkat, že to je levák, jenom hledáme jako režiséři.
2: Myslím typologie, co? No neříkejte, že byste si vodně nějakou starou dáči nekoupil a vepředu by to mělo tu hvězdu Mercedesu třeba. Co?
1: No
2: takové
1: jako
2: doplatil něco?
1: Prodavač v autobazaru na okraji Prahy.
2: V kanclu by se děl rédl, už by vám vystavoval účtenku.
1: No ale, pane Holče, já jsem po dlouhým bádání našel absolutně diamantově čistý, průzračný typ. Představte si, že točíte film. Jo, točíte film. Aby se nikdo neurazil, my se bavíme o hereckých etídách, o filmu.
2: Umění, ne? Velkým.
1: Scénář máte a hledáte faráře, takového toho úlisního, typického faráře, který zneužívá malí děti. A teď zkuste najít v Senátu a ve sněmovně představitele a nemůžete se netrefit.
2: No tak to musí být člověk, který vystupuje hodně vznešeně, ne? Že jo?
1: Samozřejmě. Takovej, má umí... tu melodii hezkou.
2: Má melodický hlas, že jo? Pěkný přednes. Má se hodně rád, ne?
1: Teď si představte, jak hladí tu holčičku takhle a říká jí, budeme mít spolu tajemství.
2: No, tak to mohl být Pavlík. Pavel Fischer.
1: Fischer.
2: Co?
1: To je typický představitel.
2: Ten by to
1: on
2: zahrál.
1: Tady pořád bojuje o nějakou, chce být prezidentem, chce být tím, ale ten člověk měl být v Hollywoodu. Mm-hmm. Už dávno.
2: Nebo na Barandově minimálně, ne?
1: Ne, v Hollywoodu a garantuju vám, že od toho dne, kdy tenhle ten přijede do Hollywoodu, tak ten Anthony Hopkins spáchá sebevraždu.
2: To jo, a tak mě napadlo, že by mohl začít na tom Barandově třeba u Soukupa, tam by nějakou takovouhle podobnou roličku taky našel, ne?
1: Ale proč myslet takhle?
2: Já vím, nízce.
1: No,
2: jasně.
1: Já ho vidím prostě, že má vilu v Beverly Hills, turisti japonští s foťákama jezdí a fotí si ten barák a říkají, tady bydlí Pavel Fischer, jedna z největších současných hvězd Hollywoodu. A já vám říkám, že normální člověk, kdyby ho takhle tu roli mu dali, on by v tomto byl tak přesvědčený, že se budete dívat na film a úplně se do toho zesvědčí.
2: Já vidím hele, tu velkou vilu v Beverly Hills s tím tajným sklepem velkým, kam nemá hned tak někdo přístup. Vidím to.
1: Představte si ho v tom kolárek, jo, teď má tu sutanu, jak tam a říká těm lidem na mši ty krásné slova. Jak to všechno je a jak teda musíme, ta hrdost a to, všechny ty rekvizity. A zajde do té, úplně, podívejte se mu někde do obyče, zajde do té zákristie a tam to začne.
2: A tam je zlo.
1: Tam je
2: a tam
1: zlo,
2: je velký zlo.
1: Velký zlo.
2: Jo? Je to škoda, když se někdo mine povoláním, že jo?
1: No pak,
2: že svět přijde jako o něco velkého.
1: No představitel uchyláka, opravdu. A teď, pane holče, pojďme si říct, co bychom mohli hrát my dva. U vás je to jasné. Ale já nevím.
2: Jo, a co u mě?
1: No vy jste Corleone.
2: Jo? No, no dobře.
1: Vy jste z italský, vy jste z italský detektivky, Capone, Tutili, Capi,
2: jo,
1: největší.
2: Jo, jo, jo.
1: Dáváte tu uřezanou hlavu koně do postele.
2: Vidíte, jo, jo, jo.
1: Ale děláte takový ty...
2: Ale to by musel za mě udělat Pavel Fischer, tu koňskou hlavu, já mám koně rád.
1: Ale bavíme se
2: jo,
1: o filmování,
2: vím,
1: pane bože.
2: Vím. No teď myslím jako herec v roli.
1: Ale úplně to vidím, jak vy přijdete a řeknete, mám pro vás nabídku, která se nedá odmítnout. No tak to je, a teď co bych mohl hrát já? A zapomeňte na doktora Cvacha, to mě uráží.
2: No,
1: jako,
2: jasně,
1: jo. Cvacha
2: jasně,
1: vynechat.
2: Protože... Jasně.
1: No, já jsem si říkal, že bych v tom Titaniku mohl hrát toho, jak je na té špičce tam, ne?
2: No vidíte.
1: To by mě sedlo, tu patku mám takhle.
2: Jo, jo, jo, jo. To bylo dobrý.
1: Nebo?
2: Ne, to jste trefil.
1: Nebo nějaký hodný ostrý do takovýho, ne?
2: S čokoládička mám, myslím.
1: No, klidně, no.
2: Hodnej strejda, no, tak...
1: Já jsem si zatím vymyslel roli jako nebinárního, zneuznaného hráče amerického fotbalu.
2: Počkejte, nebinárního. Já pro vás mám roli, vy jste mi úplně nahrál. Já si říkal, sakra, co by mohl ten Xaver hrát? Vy byste byl Víl.
1: To, fakt, to je kopr anglicky.
2: Ne, Víl je telecí anglicky, ale vy byste byl Víl jako od Víly český.
1: Já jsem říkal Víl.
2: Ne. A vy byste byl, jak je Víla, tak byste byl Víl, protože víte, že Disney nedávno rozhodl to.
1: Jste poslouchal český rozhlas zase.
2: Jo, jasně, ale hele, Disney rozhodl nedávno, že je prostě špatně, aby Víly hrály jenom ženy, aby Víly byly něžný a ženský a to, jak je známe. Ale že dneska přeci svět je lepší už genderově, jako vyvážený, takže Víly budou hrát i muži. A já jsem si jenom říkal, jak se teď genderově dělají ty novotvary, aby odpovídali jako host a hostka. A vy máte taky nějakou zkušenost s tím, ne?
1: Nějaký hostkou?
2: No, vy jste taky něco, vy si vzpomenete.
1: Poplatníci, poplatnice?
2: Poplatnice a tak dál. A tak jsem si říkal, že Disney, kdyby vás objevili, podle mě být váma, tak tam pošlu fotky, tak byste byl ten Víl. Vy jste byl ta mužská Víla, to by vám sedělo.
1: A nebo bych mluvil Lordka ještě.
2: Taky.
1: Ne, ale Víl, jako to znamená, aby to nebylo diskriminační, tak nejsou jenom Víly, ale jsou i...
2: Vílové.
1: Víláci, ne?
2: A budou i Vílo...
1: Vílovky.
2: Vilátka, nebo bylo by Víla, Víl a...
1: Ale já jsem...
2: A Vílko, jak by bylo to?
1: Vílo.
2: Vílo.
1: Vílo, podle vzoru Víloha no. Je to. Ale víte co, já bych bylo, teda už jsem vás úplně zmatený,
2: Tak genderově zmatený, to dneska je moderní.
1: Já bych byl villageman, typický.
2: Villageman, jako vesničan. Vesničátko.
1: No. A ještě teda s tímto otázku, pane holče, zažil jste v normálním běžném životě už nebinárního člověka?
2: Já ne.
1: Já jo.
2: Já ne.
1: Já jo. Při vší vážnosti, bez... abych to nějak... Aby to nikdo nemohl... Obsluha v jednom fast foodu v Praze.
2: Jo.
1: A řeknu jenom fast food, který je velmi blízko magistrály. Byl jsem tam. Má to červenou hlavu. Takovýhle ramena. Jako... Mm-hmm. A je to to.
2: A to má i na té jmenovce?
1: Jo. A úplně jako v klidu vlastně. Nic...
2: No teď tak proč by ne?
1: Tady se vám to připravilo, tady se vám to dalo. Jako ani mi to nepřišlo nějak ku podivu, jako... Já jsem jako samozřejmě měl tendenci zažertovat nebo nějak podpořit a říct, dovolte, abych vám poděkovalo, ale to jsem neudělalo a šlo jsem do auta a to, ten Twistro jsem snědlo.
2: Tak já si tam zajdu, abych pokročil taky jako vy.
1: No, ale nebudu říkat kde, samozřejmě, protože aby náhodou jsme to... Ale určitě se s tím někdo, kdo se takhle občas, když je nouze nejvyšší, že někde něco strčit za žebřík, tak jsem to tam vidělo.
2: A víte, s tím souvisí jedna věc ještě, že budete víl. V Německu, ke kterému my furt tak zlížíme, že jak je tam všechno lepší a že bychom to taky chtěli tak u nás, tak v Německu se teď zbouřili germanisti. A řekli tady těm lidem, co vymýšlí

0: Ideální výl.
1: To znamená, že bych musel v noci tančit na pasece?
0: Třeba.
1: A víte, že tady nejslavnější víla všech dob byla víla Amálka?
0: No jasně.
1: A já bych byl víl Amál a vy, Zlápová, byste to písmeno jedno tam zaměňoval. A já bych nechtěl být Amál.
0: Já nejsem takhle lacinej.
1: Ne?
0: A vy jste mohl být, proč bys, byste si mohl nechat Xavera, ne? Byste byl Víl Xaver.
1: Víl Xaver?
0: Jasně.
1: No to bych musel mít tu zásluhu na sobě, ne?
0: To byla krása, já to vidím.
1: Krása bez závoje?
0: Ten závoj bych nechal.
1: Nechal bych radši.
0: A... Hlejte, pošlete, jak se říká, fotobook do Disney.
1: No já to asi udělám, protože...
0: No. Ať se netrápíte tady nějakýma štěkama, ne?
1: No to je jasný. No. A já tam pošlu rovnou toho Fischera, ne?
0: Lejte spolu, hustá dvojka.
1: Já se obojím.
0: Úplně vidím hustou dvojku.
1: Jaká z Česka. Jaká hustá dvojka?
0: Hustá.
1: Přes...
0: Sorry.
1: Jsem vás chtěl nahlásit na tom.
0: Hustá... K ombudsmanovi?
1: Jo.
0: Hustá dvojka.
1: Já bych s ním nehetěl. Z toho člověka je strach.

0: dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky.

0: Dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadena Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy.
1: Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali.
0: Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal,
2: je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne?
0: Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co?
3: No ber to pozitivně,
0: důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme.
3: Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami?
0: Já myslím, že přijdou jenom 2.
3: Který?
0: No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul.
2: Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden.
0: Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili.
3: Držíš nám palce, ptal se Michal.
0: Držím, i ty na nohou.
3: A už mě berou křeče.
0: Došli jsme na zastávku, koukali po pěkných holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se.
4: Vidíš to?
2: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
3: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje.
4: Tak se taky nepohoršuj a užívej si to.
0: Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře.
3: A to jsem čekal, nikdo tady. Přepadl mě opět smutek.
0: Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu, minule si koktal a to se hůř překládá.
3: Minule
0: jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktala začíná si...
3: Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí.
0: Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
3: Je, hele... Je jich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
3: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak.
3: A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení.
0: Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl.
3: Co je? Proč nepřekládáš?
0: To bylo tak blbý? Nebo co se stalo?
3: To je nepřeložitelná slovní hříčka?
0: Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší.
3: No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne?
3: Co, neblbni?
0: Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jakoby tě rozuměli, i když mluvíš česky.
3: Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině.
0: Nech mě, já si to užívám.
3: Míšo, to už začíná být trapný.
0: To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň.
4: Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil.
0: Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej.
4: Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
0: To jim neříkej.
4: Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek.
0: Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu?
3: Ty jsi vůl.
0: Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal.
3: A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal?
0: Něco jsi jim říkal, to jsem poznal.
4: Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat.
0: A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit.
3: To jsi řekl velice správně.
0: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil.
3: Dík, že jsi se na mě vymluvil
0: a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli.
1: Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci.
3: No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole?
0: No proč ne? Tak já se jí jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo?
3: A když se jí to nebude líbit,
0: tak jí zbalím sám.
3: To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím.
0: A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy.
1: Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít.
0: Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš.
1: Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli.
3: Škoda, že jenom přetáhli.
0: Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co?
3: A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. V pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat? Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Je, já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
1: Dobrá říká, satira.
0: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
1: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší ksavr, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a oni si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně.
0: Ne, já vám říkám, že to je
1: že sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
0: Pane Holče, vy mě neposloucháte, neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu Nutelu? A pak si říká, ty vole, to je bůh, ona to skočil.
1: A já vám říkám, Xavre, že...
0: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. To se skočil na to. Toto dělali Grossovi.
1: Xavre, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matroš na satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
0: Fakt, jo. Na satiru?
1: Jo.
0: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
1: Jo?
0: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
1: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
0: Ve spolupráci.
1: Vy jste neviděl ty billboardy, nebo co? Ne. Byl Putin s Babiše?
0: Ne.
1: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
0: Se vyfotili spolu, jo?
1: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
0: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
1: Jsou zoufalí, jak se hry, no.
0: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, že ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.
3: Here is an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago, and it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

Rozpitává zase dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím řepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizánskými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož stichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získat některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všehomíru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat hosty, kteří ostatně si přáli buď opustit Kostomlaty, nebo zemříti. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu.
Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedaly na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, nebo ti ho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydal, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vydal, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní prsten, co neviděl svět.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 19. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste, pane prezidente, mužem, který zažil lecjaké krize v politice. Muž, o kterém se určitě dá říct, že je politik praktik zkušený. Co toto bude znamenat pro ten stan? Je to podle vás konec té politické strany? Nebo se otřepou takzvaně?
2: Nevím, já opravdu, jestli mě něco nezajímá a nezajímalo mě to nikdy, je hrát si na detektiva a investigativního novináře a všímat si rozporu ve výroku toho či onoho a tak dále. Já fakt zdaleka nevím všechno to. Všichni tady určitě víte víc než já. Já nechci spekulovat, co ještě už se naznačuje a bude a na koho to ještě dopadne. O tom fakt netuším. Netuším já vůbec nic. Úvahu, že musí padnout tahle vláda kvůli téhle té straně jedné z 5 koaličních stran, nevím. Já fakt tohle to nevím. No, nevím, že to je obrovský úder. To v každém případě je, ale že bych prognozoval, co to udělá s touto stranou. Opakuji, když jsem sem šel, tak několik lidí mi říká, no, to bude konec téhle strany a téhle vlády. Já jsem skeptický, prostě když jsem viděl včerejší Fialův projev, tak to myslím, že nic se neděje, jedeme dál, jako to nevidím dobře takhle, v tomto smyslu, že by to znamenalo nějakou změnu.
1: Dobře, Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 7%. Odcházející guvernér Rusnok vyzval nás občany, abychom šetřili.
2: Tak já patřím mezi...
1: Jak ta Lajnová, ten Rusnok?
2: Já patřím mezi ty ekonomy, kteří považovali vzestup úrokových sazeb centrální banky za krok správný, racionální, nezbytný. To, že pláčí všichni možní, že si nebudou moct koupit pomocí hypotéky byt, že tadyhle ta firma říká, já jsem si chtěla teď půjčit peníze, protože jsem chtěla udělat tuhle investici, že to či ono, to je přeci jasné, to tak nemůže nebýt. A jestli vznikne velikánská inflace, no tak ta inflace nastává proces, ekonomové říkají, desinflace. Proces desinflace je složitá, těžká politika, která bolí, která znamená, že prostě spousta věcí se oseká, spousta věcí nebude. Když vám, Ksavere, bude se zvyšovat cena toho či onoho, tak nakonec řeknete, že nebudete vysílat 5 programů denně, ale jeden program, 3, 4 a tak dále. No to musí každý občan naší země. Jestli má někdo nasyslováno dostatečný polštář kolem sebe, tak může dát

0: Ale v pražských nočních podnicích vyhazovat peníze večer, to ano, ale jinak jako musí to znamenat přiškrcení lidského konání a jednání desetkrát potrhují. Musí. Takže je to nepříjemné, blbé, hloupé, řada investice neuskuteční, řada nezbytných nákupů se neprovede, nepřijdete příště v nové vestičce, protože už to, se to zdraží a tak dále a tak dále. Takže v tomto smyslu já jsem zastánce růstu úrokových sazeb. Vy jste řekl druhou půlku toho výroku, že
1: lidé mají šetřit, ale promiňte, ještě k tomu drobnost. Hmm. Já jsem možná úplně nepřesně řekl, že o 7%, na 7%, ne, jo, vy jste to
0: já pochopil správně. Já jsem vás severe nechtěl opravovat, no, aby ten navych si nehrál na pana profesora, tak jsem to jako přešel, tak jsem to
1: přehlédl. Abychom byli přesní, na 7%. A ještě řekněte, kam až to může jít? Kde je to ještě zdravé?
0: Nechci prorokovat a nechci nový bankovní radě. Mám s ní strach trošku. Nejsou to lidé, které já bych vybral do té bankovní rady, ale nejsem prezidentem. Tak
1: a šetřili. Abychom šetřili.
0: No, abychom šetřili. No, nevím, tak jako inflace v jednom slova smyslu se vyléčí jedině tím, že ty peníze inflované prostě tím komínem prolétnou. V tomto smyslu jedině tak se toho vynulujeme, tu inflaci. Prostě, když ty nadměrné peníze se díky tomu zvýšení cen prostě postrácejí. Takže šetřit, no taky pan guvernér má pravdu v tom, že čím víc budeme vydávat, tak tím se bude inflace zrychlovat. To je naprosto jasné. Že by šetření jako tuhle inflaci zastavilo, to nevím. To já myslím, ať racionálně každý člověk zachází se svými penězi a usoudí, jestli potřebuje ještě šesté kozačky na zimu, ta či ona dáma, nebo to já nechci nikomu radit.
1: Koněvova ulice na Praze 3 má být přejmenována. Doklady si bude muset měnit 5 000 lidí a téměř 600 firem. Takovéto politické gesto, tedy přejmenování ulice, myslíte, že to je dobré, nebo je to politická chyba?
0: Prostě já zastávám názor, že se historie stala, odehrála a neodestaneme ji a nezbavíme se ji tím, že budeme dělat některé takové násilné kroky. Já bych prostě sochy neboural. No, sochy odrážejí svou dobu, svého vzniku, jsou obří výpovědí o různých fázích našich životů. Dobře, nevím, myšlenka, že to bude znamenat pro řadu firem změnu hlaviček na jejich dopisních papírech, to určitě ano, ale teď už se dopisy k Savere nepíšou, teď už se píšou jenom e-maily a tam je to skoro jedno asi, tam je to zadarmo, nevím.
1: Tak takže
0: argument pro mě není ten...
1: Moc se neděje tedy.
0: Tenhle argument pro mě není přesvědčivý. Já bych byl velmi, velmi opatrný a zásadně jsme odmítali celou tu americkou cancel culture, prostě ten najednou to bourání těch soch a tak dále, to já prostě akceptovat v žádném případě nemohu.
1: Mám velkou radost, pane prezidente, z této věci. Knížka Pane prezidente, neboli ty nejzajímavější myšlenky z toho našeho společného povídání v uplynulé době, chci to říct našim divákům, teď jak dotočíme, tak vy jich podepíšete, že několik, já se na to těším. Chci poděkovat za spolupráci. Mm-hmm. Všiml jste si jedné zajímavosti na té obálce?
0: XTV?
1: Ne, tady tak jako podívejte.
0: Jak jsme si podobní, jako jo?
1: No to bych neřekl, ale kolegové říkali, že na tom vypadáme zhruba stejně staří.
0: To jo,
1: nevím, jestli já tak jako staře ve vašem věku, promiňte, a nebo vy tak mladě ve věku,
0: ne,
1: mladém.
0: Já myslím, že to vás schválně postařili jako, nebo něco takového. Ne, v tom to není. Já jsem chtěl poděkovat za tu knížku. Přiznám se, že jsem ji jakoby dostal ke svým narozeninám a vznikla bez mé jakékoliv účasti, vznikla za mými zády a byl mi najednou přinesen jako dárek narozeninový balík těchto knížek, tak jsem tě takhle otevřel a přiznám se, že jsem to ještě nedostatečně nepročet, neprolistoval a tak dále, ale je to pěkný doba. Jestli si to najde nějakého čtenáře, tak budu rád. No.
1: Skvěle. Příště již 20. díl, pane prezidente, budeme točit o prázdninách?
0: Já žádný, dobře víte, že já dovolené neuznávám, já dovolené žádné nedržím, tak jako pro mě to je jedno, pro mě je to den jako den.
1: Těším se za 3 týdny, pane prezidente. A ještě jednou díky za tu knížku.
0: Děkuji
1: se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Kapsy mám,

0: Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Samere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě stačilo. Vzhledem k tomu, že ve stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je. Radio Xaver.

Muzeum je za rohem hotelu na hlavní třídě, vysvětluje Valja. Sejdeme se v 10 u hlavního vchodu. Já přijedu s všesvazovým tajemníkem. Po snídani upozorňují Máničky, že kdo se nedostaví do muzea, dostane 5 rublů pokuty. Francel s Kavalem hned vytahují peníze a chtějí platit. Vida, že jsem správně neodhadl výši pokuty, zvyšuji na 30 rublů. Můj odhad je tentokrát správný. Oba schovávají 5 rublovky a slibují, že tedy radši vydrží to muzeum. Přesně v 10 hodin stojí se mnou u vchodu Jirka Schillinger, Maruštík, Kavale a Francl. Mamut a Kubeš nikde. Přijíždí Volha a z ní vylézá Valja s všesvazovým tajemníkem. Valja má sváteční šaty z volánky a tajemník stranický oblek ideologické šedi. Mamut s Kubešem nikde. Vítáme se s tajemníkem, který má v očích výraz. Teď něco uvidíte, holenkové. V našem muzeu se vám protočejí panenky. Mamut s Kubešem nikde. Valja zvoní a přichází nám otevřít ředitel muzea z synalý strachy z přítomnosti všesvazového tajemníka. Nejsme komplet, říkám řediteli, který civí na tajemníka, s výrazem soudruhu tajemníku, dovolte mi odpovědět. Myslím si, že odklukují to šprajc a že přijdou schválně pozdě. Zvlášť lakotný Kubeš. Jsem si jist, že mu bude líto 30 rublů pokuty. Nezamykejte bránu, kluci určitě přijdou. Něco ji asi zdrželo, prosím ředitele. Byla by to škoda, povídával já. Letos jsem tu už se třetí skupinou, vždycky se znovu těším. Stoupáme po mravorových schodech muzea. V prvním patře v mohutné vestibulu je uprostřed vyvýšený stupínek pokrytý rudým sametem. Na stupínku, na 2 stojanech, jsou 2 uniformy rudoarmějců z období říjnové revoluce s dírami od kulek a potřísněné krví. 2 papachy budionovky taktéž krvavé a vintovky postavené do trojhranu. Pod vintovkami leží 2 skrvavené stranické legitimace, vpředu kulomet Maxim, vzadu na stěně obrovský obraz útoku na zemní palác a přehršle rudých praporů. Valja zvážní a všesvazový tajemník nasadí výraz, že mu právě umřela máma. Smeká kšiltovku s Leninem a pohnutým hlasem vypráví. Gorod Ufa byl obsazen rudoarmějci. Děnikinova banda byla vyhnána z města. Leč v noci se ty zmije vrátili a vyhnali z města zase rudoarmějce. V domě velitelství zůstal zbytek statečných rudoarmějců, zcela odříznutý od vytlačených druhů. Celý den se valily vlny Děnikinovy soldatesky na budovu velitelství. Všesvazový vypravič se odmlčel, aby nás náležitě napnul, jak to dopadne. Když jsme vykročili směrem k další místnosti, zastavil nás a pokračoval. Až k ránu dobil Děnikin místnost velitelství. Velitel města soudruh X a politický komisař soudruh Y padli jako poslední, neochvějně na svých místech. Zvlášť statečný politický komisař Y pálil na nenáviděné vrahy ze svého naganu ještě drahnou chvíli po své smrti. Taková nezměrná vůle byla stranického hrdiny. Jedině strana dokáže dát takovou sílu, dodal tajemník. Něco jako u nás kanonýr Jabůrek, povídá Kavale, ale Schilling mu hned ucpal hubu. Toto jsou uniformy obou hrdinů, pokračoval hlubokým hlasem všesvazový tajemník, a jejich stranické průkazy, a jejich kulomet, a jejich vintovky. Odmlčel se. Valíny oči byly plné slzí. Na věčnou památku střežíme tyto věci jako oko v hlavě pro budoucí pokolení. Ještě chvíli jsme rozjímali a potom si tajemník nasadil kšiltovku a vešli jsme do prostorné místnosti. Pohled byl opravdu impozantní a na všech bylo vidět, že jsme překvapeni. Valja, která věděla, co přijde, koukala obráceným směrem na nás, pyšná na dojem, jaký v nás pohled vyvolal. Obrovská místnost byla uprostřed přehrazena až ke stropu silným sklem.
Do poloviny místnosti, co do výšky, byla za sklem nasypaná hlína. Nahoře ukončená trávou, to vše v dokonalém řezu. Do poloviny místnosti podzemí, nahoře tráva, potůček, keře, stromy. U stropu veliký nápis. Zvířata v marijské RSFSR, pomlčka léto. A skutečně, podzemí bylo vidět v řezu nory s různými živočichy. Krtek, sisel, zajíc, králík, myši, jezevec, liška, vidra, bobr a mnoho dalších. Všechno vyspané a dovedně umístěné po celé ploše. Blízko povrchu leží ve sloji vyspaný medvěd, jako živý. Totež v horní polovině. Dost blízko sebe umístěná zvířena v marijské RSFSR, žijící na povrchu marijské RSFSR. Jelen, srnka, tchoř, vlk, los, divoká kočka, rys, téměř se dotýkající jeden druhého. Na stromech a keřích hodně ptactva, na stromě sova, káně, orel, veverka, v potoce vycpané ryby, také v dost velké množství. Zírali jsme na to v němém úžasu. Ředitel vychutnával naše opravdové překvapení, avšak nespouštěl přitom oči ze všesvazového tajemníka. Ten němně pokynul očima a ředitel muzea zatáhl za páčku ukrytou na zdi. Ze všech stran se ozvala stereoletní příroda. Jeden přes druhého vydávala vycpaná zvěř typické zvuky. Schellinger se ke mně naklonil. Pro boha, je tohle vůbec možný? Řediteli muzea neunikla Jirkova poznámka a rychle zareagoval. Kde se vzali, tu se vzali, byly nám nabídnuty pohodlné proutěné židle. Nu, malčiky, sadítěs, vyzývala nás nadšeně Valja. Konsternováni posadili jsme se a zírali na průřez a zvířenu marijské RSFSR. Zvuky ptactva a zvěře ustaly. Ředitel pohotově přeskočil ke stěně a ukrytým ovládacím panelem vrátil pásku na začátek. Začalo to znovu. Valja se ke mně naklonila a šeptá mi, je to udělané tak, že současně se zvukovým efektem začíná téci potok. Víš, je to tak důmyslně propojený. Páska znovu doběhla. Co tomu říkáte? Obrátil se na nás všesvazový tajemník. Skvělé, povídá mu, opravdu šokující. Kolik je tam hlíny, ptá se Francl a vypadá to, že ho to opravdu zajímá. 6 plných nákladňáků, s píchou v hlase stvrzuje ředitel. Malčiky, až přijedete příště, půjdeme sem znovu, když nás soudruzi pozvou, mrckuje Valja. Pozvem, pozvem, přikivuje všesvazový. Kdykoliv soudruzi přijedete, budete vítáni. Teda až sem přijdeme příště, prozrazuje Valja, bude se to všechno hýbat. I ten medvěd, ptá se Kavale nedůvěřivě. Ano, i medvěd. Nechce si nechat ujít podíl na úspěchu ředitele muzea. Avšak to uvidíte sami, nechci předbíhat. Je to velice pracné, ale máme tady takovou šikovnou partu komsomolců. No, uvidíte sami. Můžeme pokračovat, zeptal se všesvazový, připraven dát pokyn k ještě jedné akci. Pažálsta, ještě raz, povídá zmetek Kavale a směje se. Debile, šeptá mu do ucha Jirka a nechtě usedá znovu do křesílek. Ruská trojka je úplně na měko. Po poslední projekci nás vedou do vedlejší místnosti.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
0: Moc hezky to voní, musím říct.
1: To je Monte Cristo, Kuba.
0: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
1: Mm-hmm.
0: To je jakože z Kuby?
1: Jo, jsem dostal od fanouška.
0: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
1: Kdyby vás slyšel.
0: Je pěkný.
1: Výborný doutník.
0: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
1: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
0: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
1: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový?
0: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny
1: souvislosti. Lazebník, ne?
0: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
1: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
0: Ano, a udělá mě demarkační...
1: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
0: Tak ona říkala Američani, ne?
1: No, už to přešlo do Německa teď.
0: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
1: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
1: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
0: Nevím.
1: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
1: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
0: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
1: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere,
0: no tak kdo osvobozoval Berlín?
1: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
0: tady
1: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
0: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
1: to bude to vždycky. Tady to opravdu
0: pane
1: opravdě.
0: Pane Holče, ale nezlehčujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
1: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
1: ironii. Ne, ne, ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních
1: ani
0: dnech.
1: Ani náhodou.
2: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilju noci svět měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají.

klasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas

Dnes jako kníže si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy. Jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy. Neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci,

0: patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country. The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.
3: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
4: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
3: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
4: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
3: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: take your love to town.
1: Bibli čtu málo kdy veličenstvo, přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radšíte mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin sesílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr začal počítat na prstech. Takže, zaprvé se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. Potom se odporně přemnožily žáby, pak komáři a štěnice. Jako třetí se přemnožily mouchy, což muselo Egypťany, kteří se sotva zbavili těch komárů a štěnic, opravdu trápit. Následoval, myslím, dobytčí mor, po něm vředy a vyrážka, pak kruh pobytí, které zabíjelo lidi i dobytek, už tak týraný vyrážkou. Jako osmá rána přilétla hejna kobylek a všechno sežrala. Následovala 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka, i špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho metier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 700 000 Židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění, jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby? Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta z Bavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout? Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl zpovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový Lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, proboha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dá-li hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla po sáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl. Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na

mluvit o ničem než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech, staré Bernard vyhodil, a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Kéterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice. Onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Kéterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle něj.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan šéfredaktor Jaroslav Plesl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám samý hezký témata, pane Plesle.
2: No, jako vždycky.
1: Slovensko.
2: Oh, milu. Právě se vracím ze Slovenska, strašně tomu rozumím,
1: jo,
2: bude to dobrý.
1: Jo, rodina Bidenova a jiné.
2: Bude to dobrý.
1: Ale musíme začít u nás. Vládní spolu už nechce jít společně do dalších voleb. Ve hře byla i koalice TOP 09 a STAN. No tak se nám to nějak sype to spolu?
2: Tak sype, musíme si uvědomit, že tady se hraje o pouze o pár křesel. To není jako poslanecká sněmovna, kde to je 200 pelíšků. Tohle je Europarlament, tam je pár pelíšků, já nevím kolik, 16, 20, nevím, to není důležitý, ale těch je opravdu jenom několik, takže tady si všichni brousí zuby na ty pelíšky a uvědomují si, že prostě, když půjdou společně, no tak se budou muset podělit a to se jim samozřejmě nechce. Tady jako ani paní Pekarová, ani pan Jurečka, ten má dva, tuším, paní Pekarová má v tuhle chvíli asi taky dva nebo tři, nevím, ODS má taky kousíček. A teď jako odevzdejte to ve prospěch společné kandidátky, může tam taky někdo skákat, že jo? A to se jim nebude chtít, to nedopadne, tohle
1: no,
2: nebude
1: tím,
2: spolu.
1: Tím pádem topka tam nebude vůbec asi, ne?
2: Když bude kandidovat samostatně, samozřejmě jí to hrozí. No, pokud nenasadí Jiřího Pospíšila jako známou tvář, tak může mít jako zásadní problém.
1: Pokud nenasadí Jiřího Pospíšila?
2: No jasně, Jiří Pospíšila, ty slavný, všude, já zapnu televizi, ale zapnu rádio, všude Jiří Pospíšila.
1: A to je divané dozimetr.
2: No ale to nevadí, ale je slavný. Jako řekněte mi nějakého jiného kandidáta z TOP 09, který by byl tak slavný jako Jiří Pospíšil.
1: No to máte pravdu, ale přece lidi
2: nezvolí. Umí cizí jazyky?
1: No dobře, ale nevěřte tomu, že lidi zvolí.
2: Sympatický, navíc ví, kam kandiduje, on to tam je, že jo? Takže on to tam všechno zná. To je jako dobrý kandidát.
1: Fakt?
2: No já myslím, že když nebude na kandidáci Jiří Pospíšil, TOP 09, tak si myslím, že TOP 09 zůstane bez křesla.
1: A čemu říkáte dobrý kandidát? Pro dobrý, naši zemi?
2: Dobrý, známý kandidát. Ne, pro TOP 09.
1: Jo, pro TOP 09.
2: To vůbec se nebavíme tady o nějakém veřejném zájmu. To se o tom se nebavíme. Ale oni mají především problém se svými koaličními partnery. A to je třeba říct. Protože ten tábor příznivců současné vládní pětikoalice není veliký. To si budu nalhávat, že nedávno vyšel průzkum kolik 2%.
1: To byla mostučka, no.
2: Tak řekněme, že to nejsou 2%, že třeba je to 10x tolik. I kdyby to bylo 25%, tak je to málo. A teď máme pět politických stran. Pirátská kandidátka. Aha. Tady buď spolu nebo bez sebe, to je druhá kandidátka, nebo tři další kandidátky, ano. Takže jsme tady na čtyři. A pak je tady, podle mého názoru laického, je tady horký favorit v tomto voličském segmentu. A to je Hnutí STAN, protože to má brilantní kandidátku, skoro prezidentku.
1: Dneska děsíte.
2: Skoro prezidentku Danuše Nerudovou. A
1: tomu říkáte brilantní kandidátka?
2: Nedávno ve Spojených státech dostudovaného eurofederalistu Jana Farského. Takže já myslím, že tady těch 20% voličů současné vládní pětikoalice, no já být na jejich místě, těch voličů, tak když dostanu tuhle nabídku, 3 až 5, tak jednoznačně sahám po kandidátce STANu.
1: Počkejte.
2: Jo, přece já vám říkám, Danuše to celý pokosí.
1: Pokosí. To je také mnoho významové, ale,
2: no, ale
1: podívejte,
2: pokosí.
1: Lidé přece voliči jí přečetli u těch prezidentských voleb. Paní profesorku.
2: No, ale který voliči?
1: No tak
2: myslíte, voliči pětikoalice, že přečetli paní profesorku?
1: No, jasně. No je snad prezidentkou?
2: No není, no ale tak ještě nenastal ten správný čas, aby byla v čele České republiky prezident žena. Prostě nedozráli Češi, zvolili si muža a teď prostě budou zpětovat svědomí a pošlou Danuši do Europarlamentu.
1: Ale teď ona je prázdná nádoba. Vzpomeňte si, pane šéfredaktore.
2: Ne, ona je připravená se stavit vládu.
1: No to je.
2: No.
1: To uklízečka u nás v baráku je připravená být prezidentkou Spojených států. To kde kdo?
2: No, ale
1: v Bohnicích najdete 100 lidí, kteří jsou připraveni.
2: A ona to myslí vážně.
1: No, oni to taky myslí vážně.
2: Ona vyhraje prostě tady v segmentu, nevím, co to je, progresivní levice s progresivní pravicí, nevím přesně, co to je. Každopádně v tomhle segmentu si myslím, že Danuše Stan vyhrajou, Danuše zasedne v Europarlamentu. A jestli prostě to nějak odskáče tady předseda vlády, tak ona hned bude zpátky a sestaví vládu? Není problém?
1: Přece jste nezapomněl na okamžik, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Vstup do Evropské unie? 2004. No takhle se politik přece nechová. Dneska, sedmá třída základní školy.
2: Dneska už jo. Dneska už projde, jo. No. Ne, dělá to dobře. Dělá to úplně stejně dobře, jako to dělá třeba Jiří Pospíšil.
1: Já si musím vzít i Balginasy tady s váma.
2: No, hele, necháme to prostě tak tu debatu po volbách.
1: Jiří
2: no.
1: Pospíšil to... přece pohoze.
2: Ne, Jiří Pospíšil kvalitní kandidát TOP 09.
1: To možná, jo, máte pravdu. Tak jedeme dál, ale toto, na toto se těším, pane šéfredaktore. Já jsem vám to video viděl tolikrát.
2: Já taky, já jsem si ho pouštěl třikrát. Fakt.
1: S debilem se nejedná. Fico schvaluje ránu pěstí Matovičovi a já to taky schvaluju možná.
2: No, já ne, já neschvaluju ránu pěstí, ale musím říct, že...
1: Kreten, který vám přijde narušovat meeting, tak má být vynesený v zubech, nezlobte se.
2: No ale to má udělat policie, která to nakonec teda udělala, jestli se
1: nevíte.
2: No. Ale jako, co mně se na tom líbí, je prostě ta syrovost toho střetu a ta blízkost, kterou nám tady aktéři toho střetu nabídli, protože to je prostě fantastický. No, ten bývalý premiér, toho všichni víme, že je regulární blázen.
1: Myslíte Olano?
2: Myslím o... Ono už to není Olano.
1: To už není Olano?
2: Ne, to moje čerstvé informace ze Slovenska, odkud se právě vracím, říkají, že už to není Olano. To znamená obyčejný ľudia a nezávislé osobnosti. Ale už je to obyčejný ľudia a priatelia.
1: Jež to je dojemný a priatelia.
2: Ano, obyčejní lidé a přátelé. Je to daleko hezčí, takový jemnější, ličtější. Než to bylo.
1: Je to ještě blbější, než to bylo, ale tomu člověku přece nemůže nikdo věřit tomu Matovičovi.
2: To už asi ne, no, proto si myslím, že sednul do terénáku opatřeného reproduktory a vyjel provokovat na Ficův meeting. Zajímavé je, že Fico to nechal být, ten se toho nezúčastnil.
1: Chytrý, docent.
2: Fico, no, možná taky po infarktu, nechce se zúčastnit bitky, což lze pochopit, nicméně počkal několik desítek minut, až se tohle odehraje a natočil videovzkaz. Fakt, natočil videovzkaz no. Pro voliče, kde zhodnotil tady tu bitku.
1: A co tam říkal?
2: Říká tam teda, že jo, tady to, že pan Matovič dostal iba to, po čo si přišel. Ale mě na tom zaujal závěr toho videa, protože tam projevuje Fico svůj pověstný smysl pro humor, kdy s vážnou tváří říká, že lituje jenom toho, že účastníci bitky neměli mokré ruce, protože by se to pak dalo nazvat vodoléčbou. To je třeba ocenit.
1: Pane šéfredaktore, tady všude byl a tady všude seděl včera pan prezident Klaus a pravil mimo jiné, Fico bojuje proti odslovenštění Slovenska, pěkně pojmenoval.
2: Jasně.
1: Absurdní nákup stíhaček na dluh je strategickým omylem. Česká republika je nejukrajinštější země světa, nemám z toho radost. Od slovenštění a nejukrajinštější, to mě udělal schválně, abych to tady musel dneska
2: připomínat. Jo, no, to on samozřejmě to trénoval několik dní, aby to nespletl jako Biden a určitě to nespletl. Já nevěřím, že by to spletl.
1: Tak.
2: Nicméně jde o...
1: Souhlasíme.
2: No, Fico bojuje jednoznačně o návrat k moci a proto mluví o tom, že chce zachovat tvář Slovenska tak, jak to asi chce většina voličů, rozumím. pojmenovala to správně. Nákup stíhaček F-35 je samozřejmě absurdní a myslím si, že ani voliči stávající koalice nemůžou souhlasit s tím, aby se vyhodili prachy takovým způsobem z okna, když lze normálně prostě se dohodnout se Švédama na daleko lepších podmínek.
1: To je se to hoduje, když nám lidi půjčují.
2: Tohle jako tady je absolutně 100% souhlas s Václavem Klausem a myslím si, že Polsko je možná ukrajinštější země než Česká republika. Myslím si, že jo, no. Že ano, my hodně jsme v lajně s tím ukrajinským pohledem na věc, ale myslím si, že Polsko je víc. No. Tady bych možná s panem profesorem si dovolil mírně nesouhlasit. Už tam bude vlávka, no, ale prostě někde se dostane.
1: No, to nakupování stíhaček ještě, myslíte, že v tom může být ještě něco jiného?
2: Jasně.
1: Než to, abychom měli dobře vybavenou armádu?
2: No jasně, tam je spousta prostředníků prostě, nebo nějakých lobbystů, vyjednavačů, prostě lidi, kteří z toho jako budou mít peníze.
1: Jinak se zeptám, myslíte, že Marek Dalík je na dovolené, nebo že má moc práce teď? Tak to řeknu.
2: Myslím si, že Marek Dalík se královsky baví, ale ten jeho úsměv je trošku hořký. Protože když vidí tohle, tak musí říkat, no za co já teda jsem seděl v kriminále.
1: No a bude tam jiný Dalík teda, jo?
2: No bude tam spousta, minimálně spousta malých Dalíků. Nevím, jestli tam je jeden velký Dalík, to nedokážu jako říct, protože to neznám úplně do detailu, ale spousta malých Dalíků tam bude.
1: Takže tam jde o prachy?
2: No jasně, jasně. Vždycky tam jde o prachy, o zbrojních zakázek jde vždycky o prachy.
1: Ústavní žaloba na Bidena. Sněmovna spustila proces. Lhal americkému lidu, tvrdí.
2: No, ústavní žaloba na Bidena je jako věc jedna, spuštěný proces je věc druhá a třetí věc je, jestli vůbec to Biden ví.
1: Tady je...
2: Že se něco takového děje.
1: Podívejte se na té fotce.
2: Já si myslím, že už neví.
1: Myslíte, že to je tak jako, že...
2: Neví, on žije ve světě... poníku s psími ksichty, jak se dávno vyjádřil na tiskové konferenci ve Vietnamu. Pouští si písničku Dobré ráno Vietname, jak se taky řekl na tiskové konferenci ve Vietnamu. To je jako zvláštní.
1: Umíte si představit?
2: Přijedete do země, kterou jste bombardovali a vzpomínáte na film o válce ve Vietnamu. To je fakt divný. To je jako kdyby přijel, nevím... německý kancléř do Prahy a začal mluvit o Leni Riefenstahl, nebo já nevím, něco takového, nebo o Heidrichovi.
1: Je vůbec možné, aby on skutečně šel znovu kandidovat?
2: Já si myslím, že to možný je.
1: Je,
2: já si myslím, že když bude živý, tak si myslím, že to asi není nějaká síla ve Spojených státech. Já si myslím, že jde o to, aby dýchal. A když bude dýchat, bude kandidovat.
1: Co je proti tomu nějaký deníček paní Nerudové?
2: No, tohle je trochu zajímavější, protože přece jenom je to asi nejvýznamnější země současného světa a v čele stojí člověk, který o sobě vůbec už neví. Ta, i přes televizi je vidět, že tam jako je progresivní demence.
1: No teď jste jak Jamila, ale...
2: Nemusíme být lékaři, no tak jako sorry, ale jako... Poníci s psími ksichty.
1: Také jsem si to pouštěl několikrát, ale protože já jsem to pořád nedokázal si nějak dát dohromady, co tím chtěl básník.
2: To neví nikdo.
1: To neví nikdo.
2: Ne, to je, nevím, jako to připomíná člověka na LSD nebo houbičky nebo něco takového, že kdy ten mozek funguje prostě úplně sám a vytahuje nějaké nahodilé věmy z minulosti a ty lepí do nějakého celku.
1: No a tam poníci, není nikdo v tom
2: s psími ksichty.
1: Jeho okolí, kdo by řekl, děcka, takhle to opravdu nejde?
2: Tak je to legitimně zvolený prezident.
1: No dobře, ale každý z nás, to si nemusíme na to téma žartovat, může onemocnit.
2: No dobře, ale tady to ukazuje, jo? Tady ta věc s prezidentem, který o sobě zjevně neví, nebo nastávají velmi často situace, kdy o sobě neví, tak ukazuje, že ten systém je schopný pracovat i bez nějakého člověka, který jako je schopný řídit nějaký
1: procesy.
2: On to říkal, ne, tam vy na jedné té tiskovce z mnoha tiskovek, kde nebylo přesně rozumět tomu, co říká, tak říkal, já dělám jenom to, co mi řeknou. Já poslouchám, já jsem jako Já můžu vyvolat jenom lidi, které mám napsané na papírku. Promiňte, jako, on dostane prostě notičky. Asi teda ještě je schopný je přečíst a řídit se jimi do jisté míry, když zrovna začne mluvit o poníkách s psími ksichty, tak se mě poslouchá, ale ten už neví. Neví nic. Neví. Amerika má prezidenta s totální pokročilou demencí, ten je zjevný.
1: To je smutný. Obvinění ze sexuálního napadení či šikany. Šéf kabinetu Bartoše odešel na neplacenou dovolenou. Takový sympaťák.
2: Jsem četl, že nic neprovedl.
1: No, neprovedl.
2: On říkal, že nic neprovedl. Že teda odchází na neplacenou dovolenou, ale že nic neprovedl.
1: No tak tady to čtete, ne? I rozhlas to je důvěryhodné médium, prosím vás, veřejné služby.
2: Nic neprovedl. To a všechny informace o těch sexuálních deprivantech z pirátské strany nejsou pravda. Prostě to tak není. Zeptejte se Olgy, jestli tak. Její kolegové ve straně prostě tady sexuálně napadají lidi a šikanují své spolupracovníky.
1: Pozor. Olga se to netýká.
2: Olga by vám řekla, že to není pravda. Ale ještě řekne Olga, tak to prostě není pravda.
1: Tak ona má takový ten naléhavý projev, ještě když hovoří o těch sociálních věcech, tak, no ale oni na Olgu nejdou. Oni jdou tady na sekretářky.
2: Tady jako deprivanti a agresoři a predátoři?
1: No.
2: Ne?
1: Ne.
2: A jak si to vysvětlujete?
1: Já se to stydím říct.
2: Jo, tak to necháme.
1: Ale vysvětluji si to úplně stejně jako vy, pane.
2: Ok, tak já jsem si říkal, že asi budeme ve shodě.
1: No. Ale čím to, že se to tak množí teď v té politice tady ti?
2: To se množí u Pirátů, ne hlavně?
1: No tak TOP 09 má taky svůj úlovek.
2: Mají taky nějakého toho predátora?
1: Oh, Ferry.
2: No a to už...
1: No tak ten Ferry taky jako...
2: To už je dávno.
1: To už je to pomenutý.
2: To už je dávno, teď tady prostě jedou ty nový, ta nová krev. Pusťte nás na ně, ne?
1: No jo, až teď vím, co to znamenalo.
2: No tak teď jsou vypuštěný a všichni se diví, no tak já nevím. Tady. No oni to řekli jasně, oni nelhali v kampani. Pusťte nás na ně.
1: Pane šéf reaktore, víte, že to vyšetřuje i policie už tento případ?
2: Opravdu?
1: Tak. České republiky, pomát a chrání.
2: No tak to se to přestěhuje, se to prostě tak, oni ty mladí TOP 09 a mladí Piráti to vždycky mělo k sobě blízko, oni se rozumějí, tak prostě udělají to, no udělají celu, společná cela, tam můžou trénovat tady ty svoje koníčky.
1: Hrozný. Tak a podívejte se, firmy se bouří proti televiznímu poplatku. Jo, a dodávám ještě rozhlasovému asi. Společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců. Toto je průšvih.
2: No to je průšvih, protože jestli mají všichni platit prostě daň z mobilu nebo z tabletu, nebo z čeho se má platit ta daň, nebo z monitoru, nebo já nevím, to je absurdní, tak si to vlastně každý zaplatí. Protože pokud vím, tak všichni to používají, takže vlastně je to plošná daň. Čili nevím, proč ta daň má být dublovaná, to je podle mě nesmysl. Tak podle mě firmy by měly být úplně osvobozeny od veškerého placení, protože každý občan to má zaplacený. A je úplně jedno, jestli se na to bude dívat v práci, v hospodě nebo kde, protože si to sakra zaplatil ze svého mobilního telefonu, kde mu prostě seberou daň pro Českou televizi. A basta fidli. Tam prostě není co dál. Jako, to je normálně prostě bolševická šikana podnikatelského prostředí tečka. A jestli tohle ta vládní koalice schválí, tak je to banda komunistických šmejdů. Víc k tomu neříct nemůžu.
1: No, ono to ještě ty poplatky nové začnou platit v roce 25, což je vlastně volební rok, že to není moc chytrý.
2: No, to moc chytrý není, no, ale upřímně, kdo by tam něco chytrýho vygeneroval? Já nevím. Já tam nikoho jako moc nevidím. No. Dokud to neveme do ruky Danuše, dokud to nepokosí Danuše, tak to moc perspektivu nemá.
1: To vaše pokosí, Danuše, to mi tak dráždí.
2: Danuše to pokosí. No ne, tak je připravená. Tak.
1: Je to všechno, pane šéf redaktore, a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky naschledanou.
1: Potrženo sečteno a naším hostem byl Jaroslav Plesl.

0: trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. V paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: Hmm. No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liš.

0: Je 35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Záver.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
2: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
2: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
2: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
1: pracuje
2: i slitky.
1: Ano.
2: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
2: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
2: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo. Což určitě není ideální.

Kapitola 14. Ať se perou, Einstein, Puma a ráj. Einstein střeštěně vítal svou milovanou paničku na letišti. Alice přiletěla na pár týdnů domů a těšila se jako malé dítě na dovolenou. Manžel ji políbil, vzal malý příruční kufřík, víc toho nevezla. Kufřík stihl Einstein v nestřeženém okamžiku počůrat. Pak si pyšně sedl na zadní sedadlo, kde měl své místo v sedátku pro psy. Postavil se na zadní, aby snad po milionté pozoroval nádhernou, přímo rajskou krajinu kopců, palem, voňavých keřů, ibišků, šplouchání moře. Alice cestou zdravila mávnutím své přátele a sousedy a Einstein úplně stejně napodoboval pozdrav tím, že štěkl, zvedl packu a spadl. A tak se to opakovalo až do příjezdu domů. Vůbec se jí nechtělo hovořit o tom dlouhém období, co vše zažila v odloučení od všeho, co měla ráda. Platila vysokou cenu za luxusní život, který jí byl po celou dobu práce pro NVO dopřán. Na straně druhé, každý luxus má svou stinnou stránku. A tou byla u Alice ztráta soukromí, lépe řečeno, byla stále ve službě. Všichni se hrnuli na terasu, kde byl připraven grill, a než se stačila osprchovat po cestě a převléct do pohodlných lněných kalhot a trička, milovala značku Loro Piano, tak už to vonělo. Na grilu se pekla krásná kambala a ve sklenicích značky Swarovský s krásnou stopkou vykládanou jeho kamínky, dárek od Břéti, se perlilo nádherně chlazené šampaňské, které Igor začal nalévat zrovna, když vcházela na terasu s ještě mokrými vlasy. Po sprše jen v pantoflích působila i ve svém věku příjemně. Vrhla se na skleničku, jako by celou cestu abstinovala, a po přípitku a puse se s chutí napila. To už Einstein ležel ve své poloze přes celou sedačku tak, že bylo umění si tam pohodlně sednout. Klidně ho odsunula, natáhla si nohy a začala si dělat legraci s obou. Byl to její neutuchající humor, který jí popadl vždy, když byla v absolutní pohodě. Tak co vy dva? Prý vám bylo smutno. Jak muž, tak Atík se na sebe vyčítavě podívali, protože jim fakt smutno nebylo. Když tak se jen někdy nudili, ale vždy si našli cestu kudy z nudy. Jak si na to přišla, že jsme se nudili? To, jak jsem ti na toho tvého spratka žaloval, tak to fakt s ním nebylo k vydržení. Alice vykřikla a vyskočila na sedačku. Muž se ohlédl a v keřích levandulí, anturií a divokých orchidejí se dívala Lízinka. Tak pojmenovali kocoura, kterého si před mnoha měsíci dotáhl domů její miláček, Zlatoušek Einstein. Lízinka vypadala jako jaguár, který se zapletl s pumou, jen byla o něco málo menší. Strašné zvíře, zuby jako Einsteinova noha, očima by mohla svítit v noci na terase místo lamp. Lízinka seděla a dívala se upřeně na vetřelce, který se tu objevil v jejich oáze klidu a míru. Bylo vidět, že jí Alice vyloženě vadí. Zbytky ryb, které jí pravidelně muž po večeři přinášel na její místo na zahradě, patřily jen jí, nikomu jinému. A teď tohle. A leží vedle jejího Einsteina na gauči, kam sice Lízinka nesměla, ale také tam za celou dobu nesměl nikdo jiný, jen Einstein. Byla zmatená a také pěkně naštvaná, což dala najevo silnými zvuky, jako když pláče tisíc dětí najednou. Einstein jen vítězoslavně zvedl hlavu, jako by představoval své bodyguardy, na které si zvykl, když nějaký čas pobývali v Indii. Lízinka znovu zařvala, tentokrát takovou silou, že Alice opravdu začala uvažovat, že to zvíře není kočka. Podívala se vyděšeně na muže a tiše se zeptala. Fakt si s tím zvířetem byl u veterináře a on ti řekl, že to je kocour? Proč mu říkáte Lízinka? Na kocoura je moc velký, vždyť si mi v telefonu říkal, že je jenom dvakrát větší než Einstein. No to byl, když k nám přišel, ale to byl asi koťátko.
Víš, co může udělat Einsteinovi? Vždyť je to šelma. Ale neblbni, oponoval jí manžel. Však uvidíš, jak si oba rozumí. Je to fakt kočka. No a kočka je také šelma. Už jsme si na ní zvykli. Nemáme tu žádné hlodavce a dokonce je bystřejší než Einstein. Tak a dost. Z Einsteina blbce nedělej. Nechceš mi přece říct, že nějaký kocour je chytřejší. Náš Einstein by klidně mohl pomáhat Einsteinovi, kdyby ještě žil. Je chytrý jako smečka vlků. A víš, že je vědecky dokázáno, že vlk je velmi chytrá psovitá šelma, že je ze psů nejchytřejší? No, nevím, z čeho usuzuješ, že je tak chytrý. Ale když ho posledně hlídali naši mladí, než měli děti, tak víš, že mu koupili pod stromeček různé testovací hry pro psy. A jak to dopadlo? Místo, aby se předvedl, tak i po 3 týdnech, když měl hledat pamlsek a udělat nějaký úkon, tak si lehl na záda, ukázal bříško, tak trošku mňoukl a bylo. Prostě to nezvládl. A na cvičáku taky žádný lumen. Bylo vidět, že se jako vždy schyluje k rozepři, jestli je inteligentní a jak moc, ale zde to už vypadalo, že se Igor zahleděl do té potvory, která byla určitě střižena nějakou šelmou. Einstein se spokojeně protahoval, jako by rozuměl, že se ti dva přou o jeho krásu nebo inteligenci. Vždy mu to dělalo radost, protože různá změna intonace hlasu, jeho zabarvení v něm, vyvolávaly pocit bezpečí, radosti. Prostě jsme zase všichni doma a já tu mám ještě Lízinku. Najednou se zvedl, loudavě se skočil z pohovky a vydal se napříč zahradou za Lízinkou. Tak když ho viděla, tiše zapředla, lehla si, aby dosáhl na její čumáček. Ten si k ní zlehka čichl a zcela na jistotu si šel lehnout na její rozsáhlý hřbet. Lízinka se pomalu zvedla, aby nespadl, a tiše, tak jak to šelmy dělají, zmizela s Einsteinem v keřích. Elis se zatajil dech a udělalo se jim tlo. Igore, tak dělej něco, byla úplně stuhlá, nebyla schopna pohybu. Igor se jen smál, dolil sobě i Elis skleničku šampaňského a začal připravovat rybu na krásné talíře s motivem, který se hodil nejen k rybě, ale i do tohoto ráje. Elis stále nebyla schopna jakékoliv reakce, dokonce nevnímala, že ryba je už na stole, krásně orosené bílé víno, že je už také připraveno. Ke stolu, zahlaholil Igor a pustil CDčko Karla Gotta, kterého Elis milovala a on vlastně také. Jeho písnička o kufru iluzí či o bílém koni, prostě všechny jeho písničky byly krásné a tiše podmalovávaly ten nádherný podvečer nebo pozdní odpoledne. Igor viděl, že ani to na Elis nezabralo, tak zavolal: Lízinko, přivez nám Einsteina. Elis blesklo hlavou, to je blbec, zatnula zuby s tím, že místo večeře, na kterou se opravdu těšila, půjde hledat svého mazlíčka, chytráčka, miláčka, aby ho zuboženého vyrvala z drápů toho hnusného zvířete. V tom se k ním řítí Lízinka. Na hřbetě se drží její miláček jako klíště, hlavička pěkně zvednutá, ouška ve vánku plandají a možná se i smál, pokud se psi umí smát. Lízinka zastavila před terasou, trošku se snížila, aby mohl přes její obrovskou hlavu vstoupit přímo na terasu, aniž by musel po schodech. Pak se opět podívala na Elis velmi zlé, otevřela svou obrovskou klamu a loudavě zmizela v zahradě. Zůstala jsem sedět jako vytesená z kamene. Igor se řechtal, až se za břicho popadal, doslova slzel a dostal škytavku. Einstein se mohl zbláznit radostí a vyváděl tak, že dostal škytavku také. Tak to byl první den v ráji, kam jsem se těšila, abych si na pár týdnů odpočinula od toho hnoje, se kterým jsem se musela seznámit. Tak vidíš, že jsme se tady nenudili. A to jsme stihli ještě zajet na 14 dnů za golfem a za vínem. Kdy? To je už dávno. Nechtěli jsme tě otravovat.
Monty mi půjčil domek, tak jsem vzal Atíka a taky Lízinku. Byli tam skoro všichni na prázdninách, všichni naši kamarádi. Byla tam i hromada lidí od vás. Ach jo. A já si dělala starosti, že vám bylo smutno, že jste tesknili. Chceš mi vyprávět, co se vlastně děje, že jsi tam stvrdla tak dlouho? Myslím, že ještě stvrdnu. Není to nic zajímavého. Stejné věci jsem už řešila v mnoha zemích. Vždy to má ale jiný podtext. Vzpomínáš tenkrát v Itálii, v Indii? Prostě stejné zájmy, ale různé scénáře, jak přijít bez práce k penězům. Pojď se raději projít a vyprávěj, co všechno jste podnikali. Jedli jsme, pili jsme, hodovali, hráli golf a tak. Nekecej, to bych tě nesměla znát. Jak to vypadá u Montyho? Ani se neptej. Mám obavu z velkých změn, které přinesou obrovské nepokoje, a to v celém světě. Tak dost. Nechci už nic dalšího slyšet. Dáme si bobříka mlčení o všech těch negativech. Chci si těch pár týdnů užít jen tak, vyčistit si hlavu, zajít na dobré jídlo nebo si ho udělat, pozvat pár přátel, určitě rádi přiletí. Nechci vůbec přemýšlet o tom, že když jsem část té party uviděla poprvé u nás na pláži a o nějaký rok později v kavárně ve městě, že těch pár let uteklo jako voda. Igor chytil lehce Elise za ramena a šeptl. Půjdeme se projít, západ slunce nad oceánem máš ráda. Tak jdeme. Zuli si pantofle a vyrazili na pláž. Einstein se loudal za nimi a Lízinka zůstala u terasy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
2: Dobrý den.
1: Mladé fronty dnes.
2: Ano.
1: Jsem to minule neřekl.
2: Ne, správně.
1: A jeden z diváků psal mail, abychom správně tyto věci pojmenovávali.
2: Tak to byl pozorný divák, má to pozorný. Fantastický divák.
1: Dějí se neuvěřitelné věci. To. A já nemohu dnes začít jinak. Na Novinkách před pár minutami, pane šéfredaktore, jako chráněná osoba česká policie dělá ochranku visícímu Putinovi. Není to za naše peníze, doufám.
2: Ne, to určitě platí pan Rakušan ze svého. To přece nemůže po nás chtít, aby jsme platili za ochranu jeho uměleckého díla. Stačí, že to pověsil na naše ministerstvo vnitra? To určitě platí sám. To by mě ani nenapadlo, že by to platil daňový poplatník.
1: Toto vůbec možné?
2: No, já myslím, že se z nás dělá srandu. Fakt si myslím, že se z nás dělá sranda ten člověk.
1: On tak on řekl, že o tom nevěděl.
2: Ne, on neví o ničem prostě. Ten neví o ničem. On jediný, co ví, že nahoře je ministerstvo vnitra, nahoře je střecha a tam on si chodí dělat svoje Insta stories. On je taková ta moderní žena, která ráda na Instagram dává storíčka a to dělá pořád od rána do večera. Ale o policii samozřejmě neví vůbec nic. On se v policii vůbec nezabývá, protože on ani neví, že má policii v gesci. Fakt. Já jsem o tom přesvědčený.
1: Jo, já myslím, že se zabývá.
2: Já myslím, že ne. Teď třeba úplně mimo jeho zájem šla story o vyšetřování toho případu na mítinku Andreje Babiše v létě. Pamatujte, to je velká kauza. Aha. Prostě policisté zaklekli autistického chlapečka. Skončilo
1: který
2: vyšetřování.
1: Chtěl poponést, pouze, jak říkali v České televizi.
2: Chtěl poponést reproduktor, aby lidé lépe slyšeli. A zlá policie na něj zaklekla a udělala mu strašné věci. No nicméně, vyšetřování gipsu ukázalo, že se tam nic nestalo. Ale s tím pan Rakušan samozřejmě má nic společného.
1: Dokonce se omluvili těm policistům.
2: Omluvil se
1: prezident.
2: Policejní prezident. No, on se omluvil dvakrát. On se omluvil jednou tajně dopisem, který rozeslal policistům. Za to, že řekl, že pochybili, že se za ně policejní prezident řekl, že se stydí za policisty. To je unikátní věc. Tak teď se omluvil za to, že řekl, že se stydí za policisty, tak předpokládám, že teď se stydí sám za sebe. A myslím si, že všichni policisté se společně stydí za ministra vnitra Rakušana, který dělá takové věci, jako je, že nechá policisty v noci hlídat obrázek Vladimíra Putina, místo aby hlídali občany třeba Prahy 7.
1: Myslíte si, že konečně, pane šéfredaktore, někdo nahlas řekne, že ten člověk na tu pozici prostě nestačí?
2: No to říká spousta lidí. Třeba já říkám, že na tu pozici nestačí. Ale klíčové je, co říká předseda české vlády, pan Fiala. Ale zase já si myslím, že stejně jako pan Rakušan vůbec neví, že má na starosti policii, tak si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že má na starosti ministerstvo vnitra.
1: Tam totiž si také myslím, že na to nestačí. On je intelektuál a že já mám pocit, že v tom plave.
2: Je to katastrofa.
1: Že to je holá katastrofa.
2: Je to katastrofa.
1: Co si o tomto průměrný občan, jako jsem třeba já, může myslet? Já to považuji za úplně zvrácený. To mě neříkejte, že ti lidi to nečtou.
2: Ne, to je fraška. Tohle už opravdu překračuje hranice tragédie a stalo se to fraškou. Já si myslím, že normální občan si musí ťukat na čelo. Není možný jinak reagovat, než jenom pro boha, co se to děje?
1: Když by se zrodil někomu v hlavě tento nápad, teď už všichni vědí, že přestřelil. Proč oni to v tichosti nesundají?
2: No, já nevím, třeba, protože to hlídá policie. To se nedá sundat. Já si myslím, že klidně Rakušan je schopen vylézt na tiskovou konferenci a říct, já to nemůžu sundat, že to hlídá policie.
1: On jo, ale není to jediný člověk, který žije v této zemi, tak
2: ještě. No, ale je to na budově, kterou má teď na starosti, ne? No, tak.
1: Já vím, no.
2: No a hlídá to policie. To se nedá sundat. Když to hlídá policie, nemůžete na to šáhnout. To oni by vás zaklekli potom. Policejní prezident by se musel stydět A ministr vnitra by o něčem nevěděl.
1: Ještě mimochodem, co si teda myslíte o tom, když prestižní moderátor České televize pojmenuje tuto věc, tu krádež, pokus o krádež, že chtěl chlapec poponést reproduktor. To je přece tak ukázkový druh manipulace. Vám toto třeba nevadí, nebo se tomu zasmíjete, nebo...
2: Ne, no, je to asi jako když by vám někdo rozbil okýnko u auta a renovovaný redaktor České televize by řekl, že chlapec vám chtěl pouze přeladit rádio, nebo já nevím, prostě.
1: No, já už to říkám často, že mě před lety někdo popojil s autem.
2: Popojil?
1: Ale nevím kam.
2: Kolik kilometrů?
1: A nevím kdo. No, já mám pocit, že už i ti aktivističtí novináři se těm lidem smějí do obličeje.
2: No jo, no tak když jste schopen s vážnou tváří říct, že chlapec chtěl poponést reproduktor, aby účastníci mítinku lépe slyšeli, tak to je fakt prostě. To je, jak když policie hlídá tady obraz Vladimíra Putina. Hmm.
1: No, ale dějí se věci různě ve světě. Pane šéfredaktore, toto je teda pro mě nechápu. Zavzpomínejte na křišťálovou noc s křupavým kuřetem. U KFC v Německu šlápli hodně vedle, ale to teda těžce. Ty teda poponesli myšlenku. Chápete to? Křišťálová noc. To udělal schválně někdo?
2: Reichspogromnacht. Gedankt an die Reichspogromnacht.
1: Ještě v Německu, kdyby to bylo aspoň, já nevím, někde. Ale v Německu.
2: No jo, no. Já nevím, co na to mám říct, prostě to je...
1: No přivedlo by vás toto, takováto reklama do KFC, abyste si řekl, tak dneska si dám to křupavý.
2: Ne, já si myslím, že teď teda hodně dlouho do KFC nepůjdu. To je neužité. Já nevím, jak to může taková věc vzniknout, jestli je to prostě nějaký úplně ožralý člověk v oddělení marketingu, nebo v recese, nebo jestli to třeba... nabourali nějaký hackři prostě, nevím, jak třeba McDonald jim to naboural a chtěl je takhle zlikvidovat v Německu.
1: Já vám musím říct svoji teorii na toto.
2: No to by mě zajímalo, jaká teorie to je teda.
1: O jim marketingově radí Rakušan.
2: No, Rakušan to by vysvětovalo lecos, že no. By to bylo.
1: A Rakušan. Říká jim, a když bude nejhůř, tak to KFC bude hlídat policie.
2: No, a teď ještě ten obrázek tam Petra Pitharta k tomu to... Opravdu nevypadá dobře.
1: Ale víte, že jo.
2: No to je Petr Pitthart, jasně.
1: Jako v dobách, no jasně. No. To mě nikdy napadlo.
2: Plukovník Petr Pitthart Sanders. Plukovník z Kentucky.
1: No. Musíme to odsoudit, ne? To je hrůza.
2: No ne, no to je to otřesný, samozřejmě. Já nevím, prostě co, jako čím tohle můžou napravit. To se mi nedá absolutně ničím... ještě v té němčině, kdyby to aspoň bylo v nějaký jiný zemi, kdyby to třeba bylo v italštině, jak to nezní tak otřesně, jako Gedankt an die Reichspogromnacht.
1: No, víte, jak bývají na vstupu do takových věcí, do obchodu, taková ta ceduka, kdy je otevřeno a pod tím je odpovědný vedoucí. Byl Ford, kdyby tam bylo zodpovědný vedoucí, Sára, já nevím, Silverstein.
2: No, jako dá se z toho udělat teď už jako úplný dada prostě, no, to jako...
1: Odskáče to někdo?
2: Já nevím, jestli najdou člověka, který musí někdo do toho systému vstoupil a tohle tam napsal. No asi budou muset, protože když neukážou, kdo za to může, tak já nevím, jako jestli je možný, aby vůbec na tom trhu dál působili.
1: Ještě jsem slyšel takovou teorii,
2: nebo
1: že...
2: Já nevím, nebo třeba se snažili získávat jako muslimský zákazníky, třeba je to jako sofistikovaná věc prostě.
1: Je to možné.
2: No ne, no tak ty muslimové většinou jako nemají moc pozitivní přístup k židům, tak možná, že tady prostě plukovník Sanders jako se snažil získat jako zákazníky tu zvětšující se skupinu muslimů v Německu, ne? To je asi jako jediný racionální vysvětlení, ne?
1: My se zavážeme k tomu, že do konce roku si v KFC nekoupíme ani papírové srkací stéblo.
2: Ne, to už vůbec, ty papírový brčka.
1: To je strašný. Jdeme dál. Třetina přihlášek na prezidenta má vady. Pozor, pane šéfraktore, u dvou nesedí podpisy senátorů. Já jsem to zkoumal.
2: Jo.
1: Kdo má podpisy senátorů.
2: No a kde teda tam je v tom podepsaný senátorama?
1: Hilšer.
2: Středula.
1: Částečně Středula. Tam nikdo neví, kým je podepsaný, jo.
2: No, takže tam nevíme, jestli to může vůbec sedět, když nevíme, kdo by tam měl sedět.
1: No to je sebe Středula Armani.
2: Jo, to je.
1: A
2: fashion boy.
1: No,
2: další insta boy.
1: Určitě ten pan Fischer taky.
2: Fischer. Že by mu to taky nesedělo?
1: A co na tom může nesedět?
2: Nevím, třeba, tak rozumíte, když může ministerstvo vnitra vyvěšovat plakáty Vladimíra Putina, tak předpokládám, že má i oddělení grafologů, takže možná, že tam našli nějaké odchylky v tahu.
1: No,
2: v tahu perem.
1: Třetina lidí vypadne, je jich tam 21 údajně podáno, to znamená, jestli si dobře vzpomínám ze školy, tak 7 z nich může vypadnout.
2: No tak, jelikož potřebujeme 2 do finále, tak to furt je dost.
1: Ne? To je dost, no.
2: Možná to u někomu zkrátí trápení. A taky mu to může ušetřit spoustu peněz.
1: No nebo ale 14
2: mu,
1: je pořád...
2: lomeno jí.
1: Velký je. Peloton.
2: Na 14 první. Je pořád... Na to, že vyhraje jenom jeden, je to pořád dost velký.
1: No jo. A teď otázka je zásadní, komu se budou nejvíc tříštit hlasy?
2: No tak... já nevím, já si myslím, že v téhle situaci je to primárně pravicově orientovaný kandidát na prezidenta a levicově orientovaný kandidát na prezidenta. Měli jsme 2 přímé volby, jestli se nemýlím, že jo? A v první jsme měli levicově orientovaného kandidáta na prezidenta a pravicově orientovaného kandidáta na prezidenta. Vyhrál levicově orientovaný. V druhé volbě to samé jsme měli. Levicově, pravicově, spíš teda nevím jak, protože je těžko vůbec říct, jak orientovaný je pan Drahoš. Ale byl proti Zemanovi, který byl levicový. No a teď to bude to samé, teď budeme mít levicově orientovaného, pravicově. Tak když teda, my teda nevíme samozřejmě, která třetina vypadne, ale můžeme se podívat zhruba na ty kandidáty a říct si, kdo je tak jako víc doleva a kdo doprava. Taky si můžeme říct, že v situaci, kdy tady, nevím, takzvaně pravicová koalice ovládá Senát, poslaneckou sněmovnu a vládu, tak asi, jak mají Češi zvykem, budou se snažit vyvažovat, tudíž větší šanci v tuhle chvíli budou mít levicově orientovaní kandidáti. A zdá se mi, že víc je tam těch pravicově, takže víc tříštit hlasy se budou samozřejmě těch pravicových.
1: Záleží na tom, koho podpoří Miloš Zeman. Co myslíte?
2: Já myslím, že moc ne.
1: Už je to pase.
2: Myslím si, že je to pase, no, že když už jsou použití ti lidé, tak už moc velké slovo nevím. Ne. Třeba Václav Havel potom se odešel z prezidentského úřadu, taky už moc velké slovo neměl. Hmm.
1: Mimochodem, víte, že tam byla velká akce? Velká oslava? Teda velká událost, spíš bych řekl. Pan Ovčáček se nám oženil.
2: No to je krásný.
1: To je, když se mají 2 lidi rádi.
2: No a ještě takhle... Za těchto okolností, že mu vlastně ta nešťastná záležitost s tou válkou přihrála takové velké osobní štěstí, to je vlastně krásný příběh v otřesné době.
1: Je to krásný příběh?
2: To nádherný příběh, samozřejmě. Postaral se o běženkyni tak, že si ji vzal i s dětkem, pokud se nemýlím.
1: S dětkem?
2: S dětkem.
1: Jo, s dětkem. No to jo.
2: S dětkem, ale spíš ne.
1: Já jsem spíš čekal, že pan Ovčáček po skončení pontifikátu v uvozovkách, že půjde někam do řádu. A on, kluk, se nám dal takhle na rodinný život.
2: Dal se na rodinu, no to je hezký.
1: Je to hezký.
2: Možná prostě teď už nebudeme tolik vídat v sanitce.
1: No. Já přejeme mu vše dobré.
2: No, to každopádně.
1: Každému, co je, Bůh spojil.
2: To krásná událost. A je hezké, že takhle pomáhá obětem války. To si myslím, že je fajn.
1: A blbý je, že to neudělal veřejně. To mohla být slavná svatba, jako když si Charles bral Dianu.
2: No, to asi ne, ale...
1: No, jo.
2: A zase tato jako... Já nevím, třeba to pojel jako charitativní akci. A když děláte charitu, tak se tím nechlubíte, to se nedělá.
1: Vidíte to.
2: Tak to je vlastně dobrý.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Je to tak, Severe?
0: Je to tak.
1: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
0: Nebo? Já jsem, ano.
1: Jo?
0: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
1: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
0: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
1: Jo?
0: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
1: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
0: Jaká ostuda?
1: Vy jste nikoho nezvolili.
0: Až jak kam spěcháte?
1: Co? Nebo se těšil na novýho generálního ředitele?
0: Ale tak nechte se chvilku napínat.
1: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
0: To je to, pane holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
1: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
0: Kdo to?
1: Vaše oblíbenkyně.
0: Já už neznám.
1: Neřekněte mi, co se to tam děje?
0: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe, 10 a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, no, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
1: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne? Pro tu volbu.
0: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím, jestli právem nebo neprávem, ale obávají nebo obávali revoluce.
1: Revoluce?
0: Revoluce.
1: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
0: Z dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
1: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
0: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
1: Chlebičky.
0: Chlebičky včera je slabý. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou jak tu Bobošíkovou, tam jak budou nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
1: Já vím, ale že přesto Moravce ve spacáku taky.
0: To ne.
1: Myslíte, že ne?
0: No, tak
1: to myslím, že z postýlků, ne?
0: To jsou lepší lidi, pane holče, to není jako...
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Kluk plete popletenou pomlásku.
2: Já chci zase chvíli věřit na lásku.
1: Hledej víru, kterou lechtá pápěří.
2: V našem věku na lásku se nevěří.
1: Jistoty jsou zaručeně nejisté.
2: Čekáš na

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na dvě, na tři směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvěk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a čert vem politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, taky, definici tak, tady nemám,
2: tak,
1: promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou

0: v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: do Londýna. Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti

0: souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno. Že se nemýlím,
0: část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
1: Dobrý den.
0: Mladé fronty dnes.
1: Ano.
0: Pirát Michálek žádá prezidenta, aby udělil milost páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem. Tak tomu se říká milost pro feťáky.
1: No, jako Pirát Michálek by měl žádat teda především svoje koaliční partnery, protože hlasy na to mají, aby změnili zákon. Já myslím, že ten veškerý hněv, který se tady teď obrátil proti soudci nebo soudkyně, já nevím, kdo to odsoudil přesně, jestli soudce nebo soudkyně, ale dneska je to samozřejmě jedno, že vždycky to bylo jedno. To
0: mohl být nebinární soudce.
1: Mohlo to být nebinární.
0: Viděl jste to?
1: No, jo.
0: Na YouTube. Liga mužské moudrosti se to jmenuje.
1: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: Petr Čtvrtníček, co by nebinární soudce, Jardo.
1: Ano, ano. To bych klidně tak mluvil. Ale to není důležité. Důležité je, že prostě ten soudce se musí držet platného zákona. No tak jako jak může ten chudák soudce prostě říct, že zákon něco říká, ale on na to kašle, protože je nějaká situace, která jemu se zdá správná, tak on to takhle prostě brát nebude. On musí zkoumat, jestli tam byl jako naplněný nějak ta skutková podstata, no tak tam asi naplněná byla, já nevím, ještě bude zřejmě odvolací soud, možná, že třeba odvolací soud přijde na to, že tam pochybil soudce, soudkyně nebo soudco, jak by se to řeklo?
0: Soudko,
1: to je dobrý slovo. Tak jestli pochybilo, a pokud pochybilo, no tak to dostane zpátky a bude to muset nějak překopat. Ale tohle nedělá Pirát Michálek dobře. Pirát Michálek, jestli se nemýlím, je právník, tak ať to řeší jako právník a neřeší to tady prostě jako nějaký pako, který prostě najednou se rozhodlo, že bude žádat Zemana o nějaký mimořádný opravný prostředek. Prostě to tak nejde. To Pirátko prostě by mělo fakt tomu přistupovat jinak.
0: Představte si v barvách jenom tu první část toho titulku, že Pirát Michálek o něco žádá Miloše Zemana. To už samo o sobě je tak vtipné. Protože
1: jak může Michálek někoho žádat, jmenuje-li se to Miloš Zeman, prostě to vůbec je bez šance.
0: Kdyby Miloš Zeman nebyl na vozíku, tak bych řekl, že by ho s rozběhem nakopal, no vlastně s rozjezdem by ho nakopal, si myslím já.
1: No nic samozřejmě se nestane. Já nevím, jestli Pirátko poslalo prostě už nějaký dopis na Hrad nebo něco. Ale zase, jak znám Zemana, tak si myslím, že Zeman je klidně schopen prostě říct, no jo, tak dobře.
0: Zeman si s tím zažongluje, uvidíte,
1: jo, něco bude. On v poslední době prostě se baví tím, že se tváří velkoryse, tak třeba Pirátko uspěje.
0: Tak. Piráti nepochopili, že volby prohráli, blokují i jednání. Pražské Spolu je pod tlakem premiéra Fialy. Miliardy korun na nákup tramvají v kontrolním výboru prověřujeme, říkal tady u nás v XTV pan Prokop. A to je dvojka, jo, za ano, teď na radnici pražské a přišel vám rozohněnej, že ještě to pořád není a tak. Co na to říkáme?
1: No,
0: Pirátko nepochopilo, že prohrálo volby.
1: No, Pirátko nepochopilo nic, se mi zdá. Pirátko nepochopilo hlavně, že není rozumné se spojovat s Prahou sobě. Ta koalice, kterou oni vytvořili, prostě, která vlastně blokuje úplně všechno, to je něco tak destruktivního, co Pirátko vytvořilo, že přestane jede vlak a Spolu nemůže dělat nic jiného, než čekat, až se Pirátko odpojí od Prahy sobě.
0: Ten pan Hřib, primátor.
1: Hřibo.
0: Kdo byl po Špidlovi premiérem? Nedáte to z hlavy?
1: Špidlo Grosso.
0: Byl Gross.
1: Ano.
0: Údajně to bylo tak, mám to z dobrého zdroje, že Špidlu nemohli dostat z té Kramářovy vily. Už dávno nebyl premiérem a každý den chodil běhat tam do těch, jak on měl takový ty modrý ošontaný trenýrky ještě ze základní školy. A běhal v těch chodkovicích.
1: No tak já doufám, že měl červený teda. Modrý měli holky.
0: No já si pamatuju v modrých právě.
1: Jo, aha, no tak to měl možná po sestře, nebo já nevím.
0: Měl tu čest někde. Říkal jsem si, že to je... No ale to je jedno, to nechci. Ale oni dlouhou dobu ho opravdu nemohli dostat z té Kramářovy vily. A on nechtěl možná uvěřit tomu, že už není premiérem.
1: Ne,
0: to
1: já si myslím, že bylo jinak u něj, že on prostě jenom byl zvyklý na tu trasu.
0: Je to možné.
1: V tomhle lehce autistický, prostě tak byl zvyklý tam běhat, tak se tam pořád objevoval. A možná, že Grosso z toho mělo trochu strach, že prostě mu vleze do kramářovky. No a pak to vyřešilo Paroubko celý a byl
0: já
1: pokoj.
0: Mám, pane šéfredaktore, obavu, že ten Hřib do dnešního dne ho nikdo nedonutil otevřít ten internet a podívat se na výsledky voleb. A on se tomu brání, říká, ne, zítra se podívám.
1: Ne, on vyhrál.
0: Nebo si myslí, že vyhrál.
1: Ne, on vyhrál.
0: No.
1: On vyhrál.
0: A teď ještě to šílené
1: Praha. A teď nějaký lidi si tady myslí, že vyhráli oni, ale prostě ty čísla nejsou jako vůbec rozhodující. Tam je důležitý pocit.
0: Jo, takhle.
1: Když máte pocit vítěze, tak jste vyhrál. A Hřib má pocit vítěze a to je to, co je důležité. Musíte se cítit jako vítěz a pak jste vítěz.
0: Je možné, že to vedení a Petr Fiala tak tlačí na to spolu, aby neudělali s Anem tu koalici. On má tu sílu.
1: Nemá tu sílu, ale je zoufalý. Já jsem včera zrovna poslouchal na... myslím, že to bylo včera. Asi to bylo včera. Včera jsem poslouchal, Blesk má s ním takový sedánky vždycky a on tam vypráví ty pohádky ovčí babičky a ptali se ho tam na tu Prahu, jestli by mu vadilo, kdyby vznikla koalice tady s ANO. A on říkal, no mě by to nevadilo, jako já s tím nemám žádný problém. Tak u nás v Brně jsou taky takové věci. Ale vadilo by to asi voličům, kteří si přáli něco jiného. No, tak já nevím, jestli si voliči spolu přáli, aby tady prostě Pirátko z Praho sobě jako vydíralo jejich volebního lídra, na pochybu. Já si myslím, že prostě voliči spolu si přáli, aby spolu naplňovalo svůj program, co nejvíc to jde, s tím, kdo jim to umožní. No a podle mě je úplně jedno, jestli jim to umožní Pirátko, nebo jestli jim to umožní tady ANO. Důležité je, kdo jim to umožní do nejvyšší možné míry. A jestli tady politolog z Brna prostě vykládá takovýhle nesmysly, tak je pro mě úplně nepochopitelný, jak vůbec o sobě může mluvit jako o politologovi. Protože to je přece úplně jako elementární věc, ne? Jak vůbec může takový člověk dostat zápočet? Natož, jak se může stát teda profesorem politologie.
0: Si někdy zásadní věci?
1: Já vím, na ministerstvu vnitra hlídá policie obrázek Vladimíra Putina, takže pak je možný všechno. Tak.
0: Rozumím. Všiml jste si někdy, že Petr Fiala ale absolutně neumí lhát? Že ho odhalíte v první vteřině?
1: No.
0: Jak se začne takhle...
1: Ošívat? On se ošívá.
0: On by měl jít k někomu do kurzu.
1: No tak on evidentně v kurzu byl, že on byl v kurzu, ve velikém kurzu, kde se jasně ukázalo, že my děláme věci správně pro vás. On byl na kurzu, já nevím, asi pravděpodobně znakové řeči, nebo co.
0: To jo.
1: Když ho vidíte, jak mluví, to je fascinující.
0: Ale někdo, kdo by ho naučil dobře lhát, a tak to je Rakušan možná, ne?
1: No tak stejně jako jsme se bavili o Hřibovi, že důležitý je pocit vítěze a ne čísla, tak tady je to stejné. Když chcete naplnit nějaké jako elementární podmínky pro lhaní, tak ten člověk asi musí vědět, že lže. Ale já si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že lže, když lže.
0: Dobře. Žádná práce z domova. Výjimky schválím osobně. Musk přitvrzuje vůči zaměstnancům Twitteru. A v souvislosti s tím mám jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Twitter už nekoupíme. Má ho pan Musk. A dobrá zpráva je, že tomu člověku já začínám fandit.
1: Můžeme, já myslím, že ho můžeme koupit, protože...
0: Ono ho neprodá. Já už jsem mu psal.
1: On ho neprodá, ale já si myslím, že ho úplně jako zašlepe do země. To bude dobrý.
0: Myslíte?
1: Jo. No, tak už Danuše říkala, jestli jste utekli z Twitteru kvůli panu Muskovi, jsem na Telegramu. To říkala Danuše. Takže... A Danuše, ta je výborná jako v chytání větru. Ta velmi dobře ví, kam vítr vane. A teď ví, že vítr vane proti Twitteru, tak evidentně prostě to je konec.
0: No, co si o tom myslíte?
1: No, Elon je prostě, nevím, pro mě je to pořád na hranici mezi totálním šílencem a absolutním géniem. Já furt se neumím rozhodnout prostě. Ale každopádně to, že trvá na některých elementárních věcech, jakože když pracujete, tak máte chodit do práce, To se mi zdá docela fajn.
0: Jo?
1: No jo. No a... Já si myslím, že on jako zná ty čísla o té produktivitě z home officeu a z pobytu v práci. Tam je prostě velký rozdíl.
0: Já si asi zařídím účet na Twitteru, abych ho podpořil.
1: No jo, já jsem taky přemýšlel o tom, že to udělám, protože můj odpor k Twitteru a k tomu, co se tam odehrává, prostě byl tak silný, že já jsem před lety ten účet úplně zrušil. A teď jsem si říkal, že možná je čas prostě vyjádřit tady Elonovi podporu a účet si tam otevřít, i když ho nehodlám vůbec používat.
0: Tak to tak uděláme.
1: Tak. Dva plus.
0: Hnutí STAN umazané od korupčního skandálu si brousí zuby na Českou televizi. Píše to Borovan.cz a napsal to tak dobře, na tom doporučuji. To je nějaký pán ten Borovan?
1: To je Aleš Borovan, to je profík. To je člověk, který opravdu rozumí médiím, fakt je dobrý.
0: To se tam občas čtu, pána Borovana neznám, ale ne, ten je výborný.
1: Aleš to je prostě velmi zkušený novinář věnuje se jednomu segmentu a věnuje se mu velmi dobře, je prostě dobrý. Takže je třeba brát vážně to, co píše.
0: Umazané od korupčního skandálu si brousí. No, to je s tou radou a tak, no. Budou to mít celé oni.
1: No jo, nejvyšší čas. Já jsem pro. Já jsem vám říkal už několikrát, jsem velký zastáncem toho, ať to mají celý. Ať tam sedí jenom lidi ze STANu. A nebo s nějakými piráty, nebo nějakými dalšími přátelé, z Jenda Čežinský, tam může s nima sedět. Já si myslím, že to je dobrý pro transparentnost. Aby jako přesně se jasně vědělo, komu ta televize patří a komu slouží. To opravdu je dobrý. U toho fakt bude mnoho jasného. A potom si myslím, že bude daleko jednodušší zrušit ty koncesionářské poplatky, což si myslím, že je jediný způsob, jak to má fungovat. Ať si to vezmou, ať si to financujou sami, ať si na to seženou peníze od Redla nebo od koho chtějí, oni mají spoustu dobrých kamarádů, který peníze mají a umějí je sehnat prostě, tak on tady Vítě prostě něco sežene, nebo prodá plakátek, nebo prodá policajty, nebo prodá budovu ministerstva vnitra, sežene si na televizi a může to provozovat, jak chce. Myslím si, že to je obrovskou sledovanost.
0: Já mám podobný názor, hlavně mám pocit, že ta sledovanost České televize pořádou.
1: No jo, no, tak to tak bude, no.
0: Třeba mě někdo přesvědčí o opaku. To je dneska všechno. Těším se na příště.
1: Skončíme. No. Tak jo.
0: Uvidíme se ještě do Vánoc, to jo, ne?
1: Já myslím, že jo. Vánoce budou teda.
0: Budou. Jo. Ale můžu vám říci, že na YouTube je nějaká paní, která radí lidem, jak ušetřit na Vánoce a doporučuje místo cukroví křížaly. Víte, co je křížala?
1: Sušený ovoce, ne?
0: Sušený jabko.
1: No, to může být vlastně cokoliv, ne? Jako sušená hruška, sušený jabko,
0: ona tam říká jabka.
1: Jo, tak protože jich je hodně a jsou všude k dostání u silnice.
0: Já už jsem koupil 3 kusy jablek.
1: Budete teda mít křížalky?
0: Budu.
1: Místo rohlíčků?
0: Ano, ano.
1: Fantastický.
0: Já se tím. Ale to se ještě uvidíme, já vám přinesu jednu křížali, abyste si nemysleli,
1: že... Já vám přinesu jednu švestkovou křížalku, směníme. Uděláme si takový pestřejší ty Vánoce.
0: Jo, jo, jo. A kdyby přece jenom jste měl vanilkový rohlíčky, kdyby tam byl jeden nějaký nepovedený...
1: Ne, nevím, viděl jste, kolik jste jí máslo.
0: To je pravda.
1: Jako nejde, sorry. Příští rok možná.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špina. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý hat.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on a havran.

z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje. Nemusel si sedět bez příčiny v nejsmutnějším rohu náměstí. Ten pomník by ti postavili jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí.

0: Vítry na rádiu Xaver.
1: Že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct. Babišovo,
1: babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavre.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd,
1: Xavre. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavre. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že místě pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám sami hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak víte, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestal program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, my se jmenují jako Michaely, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni

0: že bych chtěl šifr
1: telefonu. Ale kde se to bere?
0: Tak to zaříďte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
0: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál Xavere. Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
0: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
0: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud je?
1: Z Brna.
0: Tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
0: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo.
1: Brno si Tičnov pucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on je strany?
0: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
0: No, ježišmarja.
1: Tak to do toho
0: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
0: Hm. Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Buďte trošku křesťanský.
0: Na světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Tak to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
0: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
0: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
0: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele Dílen. A on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že

0: že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: Přiznal.
0: přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo
1: Jo,
0: být
1: jo.
0: něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě.
1: No.
0: Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele
1: No.
0: dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak
1: No, tak
0: víte,
1: já,
0: kam mířím.
1: no, já mám kratší vedení než vy, takže
0: No a
1: jo.
0: není nakonec i ten Fiala učitel? Tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů. Myslíte, že
1: Ty už nejsou u
0: to už
1: nás,
0: není,
1: takže do dílen.
0: to už
1: Spíš
0: není
1: do...
0: v Jáchymově? Nebo
1: To
0: někde?
1: už u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože
1: Jo,
0: nejsem
1: jo.
0: tak zlej jako vy, tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr
1: Vy si
0: vnitra.
1: myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse
1: Tak a ten opravdu nevěděl, co se děje u
0: se
1: policie.
0: zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že
1: Jo.
0: seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně. A teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt
1: A
0: mlín?
1: všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Kdo se dostane do mlýnce?
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt.
0: No
1: A kam
0: počkej.
1: chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle
0: No,
1: pošluci,
0: neměl
1: co?
0: náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne? Já jsem,
0: Daňová
1: že
0: Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
1: tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa je pod vnitrem.
1: Ale ne, Chovanec byl trošku blázen a nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlýn neměl.
0: To je, no, jako, Kryt je fakt hrozný,
1: To teda.
0: podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to musel ale vznešený
0: To se
1: rozhovor.
0: potkali dvě legendy.
1: Co?
0: No bylo to velmi vznešený, jako
1: A řekl, že
0: pěkný.
1: svině?
0: No ne, a
1: Ne?
0: řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne?
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježíš, jen to ne,
0: A
1: jen to
0: jak
1: ne, to
0: vyřknul ta
1: ne.
0: slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachycí taky ne, asi.
0: Paní Tachecí, ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaska na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaska, ne, spíš tak.
0: Fakt?
1: Jo,
0: No
1: jo.
0: tak já to nevidím. Jako
1: No jo,
0: na
1: taky.
0: mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se
0: Ano,
1: znáte dobře, tak to tak
0: nemůžu
1: bývá.
0: říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám to
0: Skvělá šéfka.
1: nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říci,
1: No.
0: protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakého profesora nevím, kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, mm-hmm. není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju, nevím už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno, takovým já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost.
0: Názor, názorová.
1: Tak, Savere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. Hmm. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svoji.
1: Jo, jo. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně... Pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Folty.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
0: Pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
0: tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já si chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to
0: začnu
1: udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba...
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: té zemi.
1: Sloužit, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak...
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: Říkají Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší. Protože,
0: on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl...

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběr, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, 500 milionů, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si, teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal skoro 6 let, byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci.

0: Lze to, ale jak si to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jaksi zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale byla to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jak si nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
0: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je po, za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jak si nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No, jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale leccos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já jak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si

0: soudcům, aby přiznali chybu, pokud se ji dopustí.
1: Hmm. Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem,
1: když
0: dostal,
1: míří
0: teď jsem za vámi
1: na
0: šel,
1: takový post.
0: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho,
0: někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Hmm. Tak jsem si řekl, tak za chvilku. Ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako... To asi dobře by prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. Hmm. No, tím pádem.

0: prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduším. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Odpočiň si.

0: podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, už jsem se nemohl dočkat.
0: Já vím, že z toho máte takový jako potěšení a já jsem taky dneska nemohl dospat.
1: Je to vidět.
0: No, pane Holče, já vám musím na úvod říct, že jsem dostal velmi pozitivní zprávy na včerejší naši Wilsonovu 10.
1: Já taky a mám radost z toho.
0: Občanům se to líbí.
1: Co můžeme dělat, že jo?
0: No a dokonce jedna byla v tom duchu, že jistý náš divák se ptal, kde ten pořad bude, až ho určitě zakážou.
1: Tak... Trezoru, ne? V trezoru.
0: Já nevím.
1: Dáme ho do trezoru.
0: Nejde to nějak pojistit?
1: Mohli bychom to zkusit.
0: No, mě napadlo jedno jediné řešení. Že bychom si půjčili od pana Vrábela toho no. transparentního účtu. Víte, který to je?
1: Vím.
0: Jak má takový ten bublifuk, nebo jak se tomu říká, jak tam mluví do toho?
1: Megafon, myslíte?
0: Rozejděte se, nic se vám. Tak až nám to zlikvidujou, tu Wilsonovu 10, tak vždycky ve čtvrtek ve 13 hodin si stoupneme tady před XTV
1: s tímhletím. S megafonama?
0: A budeme dělat Wilsonovku živě.
1: No a to půjdeme pak sedět. To bude okamžitá identifikace týmu KRIT a antisystémáci. To víte.
0: To bude i bez dialogu možná.
1: To bude jednosměrný dialog. Velmi rychlej.
0: No, mám tady několik témat a řekl bych, že jsou všechna ta témata jako ušitý pro vás.
1: Nemůžu se dočkat.
0: Že jo? Tak pojď. Můžu? Jste nervózní?
1: Já.
0: Dávejte pozor, co na vás jukne teď. To jsou vaše kámošky. Já musím ocenit, mně se moc líbí to tričko, co má paní Pekarová.
1: Jo?
0: Myslíte, že mají 5XL takový?
1: Nevím, ale slušilo by vám. Mohl byste i podobný výraz zkusit, to by vám šlo taky. Ale tohleto... Co?
0: Jo, jsou to fajn ženský prostě.
1: A víte, jak se jmenuje ten pořad? Ten bude taky trezorovej možná jednou.
0: Oni mají podcast.
1: Nebo... No, tady ta paní, od který chcete si půjčit to triko.
0: Ne,
1: tak
0: půjčit,
1: má...
0: já bych chtěl stejný.
1: Jo.
0: Tak tam mě by má nebylo, pane Holče.
1: Ale počkejte... Neházejte flintu do žita.
0: Já mám hodně přes prsa, víte, že...
1: Ona taky.
0: Jo, taky.
1: Oko na punčeše.
0: Cože?
1: Oko na punčeše.
0: Oko na punčeše?
1: Oko na punčeše.
0: Se jmenuje ten pořad?
1: Takový nemáte ještě, co?
0: Ty jo. No tak to já vymyslím něco podobného.
1: No.
0: Jako díra na pytlíku nebo něco takového.
1: A jste...
0: No ne, jak oko na punču, že není to příliš sexuální?
1: Mohl by někdo se... Je to na ombudsmana možná. Senátního.
0: A děvčata, dámy, političky naše prestižní, sešla se tam děvčata v tom podcastu, to muselo být moudrosti.
1: No, fontána, plná. Je to gejzír, ale já myslím, že oni nedělají nic jiného, ne? Tak asi obě. Co?
0: Ale řekneme, vypadají spokojeně a jsou to sympaťačky.
1: Jsou.
0: Promiňte, to... jako musím to říct.
1: Ne, to vám podepíšu.
0: No, a ten titule konečně. Udělám vše proto, aby se prezidentem nestal Babiš. Němcová vypustila hrozbu. Na akci Pekarové píšou parlamentní listy. A to mě teď...
1: Já mám kacířskou teorii.
0: Začínám bát.
1: Že to si zaplatil Babiš.
0: Jo.
1: Tohle si zaplatil Babiš, protože takhle paní hloupá, když...
0: No tak, no, neoče.
1: Je tak, buďme féroví, buďme objektivní a vyvážený, ne?
0: A to jsou oka na punčoše.
1: Tady, když vypustí hrozbu, tak všichni rozumní lidi musí udělat opak, když to ona říká, ne? Takže já myslím, že já bych zatím hledal Babiše, jako za vším.
0: Jo, takže myslíte, že to je z dílny pana Prchala?
1: Já myslím, že to Marek Prchal napsal ten podcast a že to je normálně PR Andreje Babiše.
0: No, ten životopis generála Pavla napsal Prchal skvěle.
1: Ne, tak to musím protestovat. Na ten nemá ani Marek Prchal. To prostě napsal generál, to vám říkám. To umí jenom generál.
0: Generál, co není voják.
1: Jo.
0: Co jenom generál.
1: Agent Pávek.
0: No jo, tak co si pod tím představujete? Víte, to je takový jako udělám vše proto. Pozor, to je, to, tam si můžete představit cokoliv, včetně vraždy.
1: No ale ona už dělá, ne? Vlastně všechno, takže...
0: Já nevím, no. Třeba chystá něco, třeba se poleje benzínem někde a...
1: To...
0: Pokoden číslo jedna.
1: Vy jste divákem těch seriálů, že jo? Nemocnice na kraji města, tak to je vaše parketa, ne?
0: To je moje teď.
1: Jak to říkal doktor Strosmer, kdyby blbost nadnášela, tak paní Němcová, víte co? Já jsem to nedořekl.
0: No tak pane Holče, toto ne... Toto mimochodem řekl doktor Strosmajer vůči staniční sestře Huňkové.
1: Jo.
0: Jenom abyste to věděl.
1: Tady máme staniční senátorku.
0: Ale ne, tak víte, já se vás ale ptám, co to všechno může být to všechno proto? Když udělám všechno proto, to znamená, že položím i život.
1: To ne, to si nemyslím. Protože já myslím, že v tom
0: Srdcařka.
1: Senátu, jo, ale že v senátu se jí líbí. Tam se uklidila na důchod, na stáří a nepoloží život.
0: Pane Volče, vy se říkám, v tomto mýlíte.
1: Má se tam dobře moc.
0: Vy se v tomto mýlíte. To jsou děvčata srdcařky a ta vyleze na barikádu, věřte tomu.
1: To jo, ale nenechá se nikdy zastřelit. To ne.
0: Nevím. Udělá všechno pro to, aby Babiš nebyl.
1: Já se na to těším strašně.
0: Kdyby tam napsala, nebo kdyby řekla, povedu prostě politický boj podle pravidel, aby, tak bych to bral všecko pro to.
1: A víte, co pro mě je ona neuvěřitelným důkazem nebo příkladem toho, jak se vlastně politička, která byla braná docela, měla nějaký renomé, vlastně lidi brali celkem rozumně, jak se sfanatizujete na stáří a zblázníte se.
0: Myslíte takhle přísně?
1: Takhle přísně bych to řekl.
0: Tak je to žena, která v té politice leco zažila, pane Holče.
1: No možná právě proto.
0: Jo, takhle. A na stáří, tak ona ještě není tak stará,
1: no,
0: pane
1: tak,
0: Holče.
1: No stáří není nic ošklivýho.
0: No není,
1: takže,
0: ale...
1: takový barvný podzim života.
0: No ne, ale ona ještě není v seniorském věku, ne?
1: Možná, že jo, počkejte, já nevím.
0: No určitě není pracující důchodkyně, to není určitě.
1: Fakt ne?
0: No tak já
1: myslíte,
0: nevím,
1: že ne?
0: Jsem se mohl podívat do Wikipedie, tam to bude napsaný. Ale tady vypadá na 50. Vypadá jako vaše mladší sestra.
1: To ne.
0: No. A paní Pekarová úplně mladá, jak ňuňátko ještě.
1: Jo.
0: A podívejte, ta odbor, víte, je si vědomá, že má hezký zuby, tak je na fotkách ukazuje. A to je správně.
1: To se naučila od paní Danuše.
0: Od tetuše Danuše?
1: Ta je ukazuje všude teď.
0: Jo?
1: Aha.
0: Zatímco paní
1: tak
0: Mirka
1: tam už
0: se fotí. No ne, jsou to naše sympatičky.
1: Co?
0: A my je máme rádi.
1: A já mám tady taky.
0: Vy jste taky srdcař?
1: Jo. A mám je obě v srdci. Máme srdíčku.
0: To byste měli do punčochy, ne?
1: No, já čekám na telefon.
0: Šel byste do toho?
1: No jasně.
0: Kdyby vám, to mi fakt řekněte, kdyby vám zavolala paní Pekarová, dobrý den mistře, no ona by asi řekla mistře.
1: Já myslím, že by řekla mistře.
0: Jo? Já mám podcast Oko na punčoše. Nebyl byste ochoten přijít porozprávět? Šel byste tam?
1: Hned bych šel.
0: Fakt?
1: No řekněte, vy byste nešel.
0: Já ne.
1: Proč?
0: Já bych se bál.
1: Čeho?
0: No tady paní Pekarové.
1: Jo? Buďte hrdiná trošku, ne?
0: Já se jí bojím stejně jako Halíka.
1: Halíkovi bych nešel s bokem na punčošce. Tam ne.
0: Když se mi zastavilo srdce, jak řeknu Halík. Z toho člověka mám normálně strach. V jeho přítomnosti byl jsem jednou na frekvenci 1 před vysíláním a jsem se takhle klepal.
1: Já ho vidím trošku, jak točí tím žebříkem natahovacím.
0: Ten má přímou linku do pekla, věřte tomu.
1: No, tahle ta už sama nakročeno taky, nebo v obě respektive.
0: Ale ne, oni půjdou do nebe. No ale
1: dobře.
0: Jedeme dál, pane Holče, jo. Podívejte se, co se objevilo na Twitteru. To je totiž pokračování trošku, protože to se také týká prezidentské volby. Víte, kdo je Robert Neruda?
1: Tak skromně bych si tipnul, že je to třeba manžel paní Danuše.
0: Je to tak. Tak, brýle vidíte, luxusní, tak za 30. A píše, tam je byl nějaký článek, který vrcholí tímhletím, jo. šlo o to, jak to bylo s tím průvodem, protože oni se casnují, kdo měl být průvodu, jo, a tak. Jo. A Robert Neruda, Robert, píše, fakta, Vojtečka, Dana byla ambasadorkou, Dana myšleno, tetuše, Danuše. Vy jste stála vedle nás, takže jste byla taky v čele, protože teď je spol o to, kdo byl v čele, kdo tam byl. Hezký sváteční večer, to napsal tak státotvorně, pane Ruda. Hezký.
1: A koukám, že taky ukazuje zuby.
0: Jo, jo, ten, ukažte, to jsou zuby za kilo.
1: Jo, jenom.
0: A prestižní advokátka, právnička, juristka, obhájkyně, prosím, Klára Long Slámová, na to odpovídá panu Nerudovi velmi lidsky.
1: Hezky.
0: Takže já to přečtu, ne? Víš co, Roberte, to jak začíná, víš co, tak víte co, pane Volče, tak to přesně, víš co, Roberte, seber se i s tou tvojí fake Čaputovou a jděte už oba do prdele. Píše drobná, hodná, uctivá paní Slámová advokátka.
1: Mně to udělalo velkou radost. Já myslím, že se jí to hrozně povedlo. To je vlastně, když dvěma větama trefíte všechno.
0: Pane Holče, já si to čtu celý dopoledne.
1: Že jo, je to na vás
0: vidět. To je úplně jako super.
1: No a kdyby ještě, tak kdyby si Robert i Danuše to vzali k srdci, ne?
0: Ne, to musí pokračovat. Jako žár trvá.
1: Jo.
0: No jasně.
1: Já jsem to dělal jako státotvorně, víte, že by to...
0: A to nesmíte. A o čem já tady budeme mluvit,
1: mám,
0: když
1: to... Já to sobě mám.
0: Představte si, když by napsala paní Slámová, promiňte mě, jste pravdu, naschledanou v lepších časech, tak to tady nebude.
1: Ne, to nemyslím, kdyby jí poslechla, ne, paní Danuše. A šla, víte kam, místo té kandidatury, místo náhrady by šla tamhle.
0: Já se přiznám, že bych nechtěl. Já chci, aby kandidovala.
1: A vy chcete náhradě, já to vím.
0: Ne, já, no, no to ne. Ne. Ale baví mě to, ona v tom zjevně plave teď, jo? Protože se nenadála, že se budou vytahovat ty fejkový nějaký prodaný diplomy za prachy. Jo? A ona neví, co na to má říct, jo? Teď jsou dvě varianty.
1: Hele, a teď se vytahla ta kobyla.
0: A kobyla.
1: A mně se líbí ta fotka, kde je Danuše vedle té kobyly. A já vlastně jsem na to koukal, říkal jsem si, já nevím, kdo kandiduje na toho prezidenta.
0: Jestli ta kobyla.
1: Nebo ta druhá, víte, protože...
0: Víte, že kobyla je artefakt umělecký.
1: No jasně. A protože já vlastně nevím, co Danuše je, co chce.
0: No, jedno o jedné věci vás můžu ubezpečit. Co se týče politických názorů a světonázorů, tak jsou na tom oba ty subjekty stejně.
1: No právě.
0: I ten svícen, nebo to světlo, co to je ta kobyla, i Danuše.
1: A ta kobyla je taková transparentnější, ne?
0: Tam... Je, no. Ta je držána, no. A tam stojí. Ta bude i po volbách. No. A mně se líbí, víte, zase je hezký, že se ten manžel, jsem chtěl říct kobyl, manžel tetuše zastane, dostane se, protože ono to začíná být trošku souboj manželů a manželek. Mm-hmm. Všimla jste se paní Vitovská?
1: No jo, ta. Jo.
0: S puškou v ruce, s ohněm v srdci.
1: Za generála.
0: Takže ono to, nebojte se, to ještě bude mít dobrý pokračování.
1: No konečně se rozhořela opravdová volba, ne?
0: No.
1: Co?
0: A bábika řekl, že nepůjde do žádných debat.
1: Já bych tím
0: nás poslechl.
1: Taky. A on říkal, že nepůjde hlavně na Českou televizi.
0: A to jsme říkali ve Wilsonce.
1: No.
0: Že bychom mu to bývali radili. My dva odborníci.
1: Samozřejmě.
0: No. Ale dělá dobře, myslíte? Ano, asi
1: dělá dobře.
0: Je.
1: Proč by tam šel?
0: Co bych dělal?
1: No.
0: Pravda. Ale do té rozhodující, jestli se dostane do druhého kola, tam bude muset jít. I na Česku. No, tak je to nejdůvěryhodnější.
1: Třeba tam nechá, jenom křeslo za sebe.
0: Nebo ten fíkus, pamatujete, jak přišel ovčáček na baranov s fíkusem. Hmm. Promiňte, já se ještě pokochám.
1: Dobře.
0: A víš co, Roberte?
1: Netrefila to hezky, ne?
0: Trefila. Jděte už oba.
1: Fake Čaputová.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xa.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes startu.
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A... No, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí, já to musím říct, pane rektore, je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty, a musela zasahovat policie a on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitteru, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli. To znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě.

0: je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
1: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
0: Vidím.
1: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schoděj na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
0: Jaké má řešení?
1: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
0: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
1: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, taky to ničí.
0: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
1: Víte, když...
0: Chcete říct, že to je horší, tady je, to, co...
1: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
0: Co pro to můžete udělat?
1: Jako já?
0: Jako vy?
1: No já,
0: klidně jako
1: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem poslanec. Rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír, a

0: dělá všechno, protože chce mír. Má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí... Může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, jo, po ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. Hmm. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: čemu jsou, pane Kovando, dobrá data Eurostatu? Co na tom visí?
1: Eurostat se snaží, aby ta data byla mezinárodně srovnatelná. Ono to samozřejmě není vždy možné, protože ty země se liší v řadě věcí i v tom ostatně samotném statistickém zpracování dat, jaké historicky používají třeba kategorie statistické. Není to opravdu jednoduché, ale Eurostatu jde o to, aby ta data byla mezinárodně v rámci Evropské unie srovnatelná. A Eurostat v tom svém textu, kterým doprovodil ta data, o kterých nyní hovoříme, tak prostě to pokládá jakoby na novou věc, že v České republice prostě ty ceny vzrostly nejvíce, uvádí jako druhé, tuším, Rumunsko, pak Lotyšsko a nijak neříká nikde v tom doprovodném textu pozor, je to jiná metodika, nebo ta data nejsou srovnatelná mezi zeměmi. On prostě mlčky implicitně tam jakoby říkal, že ta data srovnatelná jsou a že tedy je to jeho ta klíčová snaha. Proto ostatně Eurostat existuje, aby se jaksi sjednoceně podávala data za celou Evropskou unii. To je klíčový důvod jeho existence, aby ty země měly srovnatelná data, aby to nebylo tak, že každá ves jiný pes nebo každý pes jiná ves, protože pak samozřejmě se ztrácí přehlednost. A Eurostatu jde o to, aby ta přehlednost byla. A o to závažnější je pak samozřejmě, když s ním polemizují politici, protože to zavání tím, že prostě si plní nějakou svoji politickou agendu a je to vlastně i poněkud nebezpečné, pokud vlastně střílí od boku. Já teď nechci říkat, že ty statistici se nespletly, nebo že tam není nějaká věc, o které já třeba nyní nemám povědomí, ale přijde mi poměrně nebezpečné, když pan premiér takto kritizuje úřad bez hlubší znalosti věci, troufám si říci, protože to podrývá jaksi důvěru veřejnosti občanů v stát, v jeho statistické úřady. No a příště se může někdo objevit, teďka je populární používat slovo dezinformátor, nějaký dezinformátor, a ten dezinformátor prostě řekne, až vydá Eurostat nebo Český statistický úřad nějaká data, tak on je zpochybní, ten dezinformátor, a řekne, ale to není pravda. Třeba vydá Český statistický úřad, že inflace je 8% a dezinformátor bude říkat, ale ona je ve skutečnosti 16%. Hmm. A bude tímto mást veřejnost a pak se ho zeptají, a vy nevěříte statistickému úřadu? A on řekne, no, když náš pan premiér mu taky nevěří. Takže já v tomto spatřuji jaksi nebezpečí, že nyní vlastně to naopak tedy může tu takzvanou dezinformační scénu posílit a tímto se otevírá cesta k takovému posílení a otevírá i sám pan premiér, což já považuji za neúplně šťastné.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní, jenom abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí, je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bezhlavě, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: My se teda neshodujeme, pan Holče, to víte, jo?
2: Proč?
1: No, já jsem tady umístil na tabuli cti, pozor, na tabuli cti, pane Holče.
2: Já to vy?
1: Klobouk dolů. Tady mají právo mít fotografii jenom mimořádné osobnosti.
2: Je to ctihodný udavač, řekněme to takhle.
1: A vy to zase takhle schodíte?
2: Neschodím. On to udělal z dobrých úmyslů, proto jsem říkal, já dám na pohled a na oči ksaver a vidím tam dobro. A proto vím, že Oky ho udal z dobra.
1: Já nevím, co s vám mám dělat, pane Holče. Já tady chci pochválit pana doktora Medu za to, že on pově děťátko.
2: Já to, no tak v tom se shodnem. Já mu faním, Ksavere.
1: Já taky.
2: Moje maminkou budete. Víte to?
1: Pokažte.
2: No ty máte. To tam vidíte, ne, maminku?
1: Já tam moc maminku
2: nevím. Vy tam nevidíte mateřství?
1: Ne. To tam fakt
2: a on schází na mateřskou záhy.
1: To... Já jsem to četl. No. Já jsem to četl a myslíte, že to je důsledek preferenci Topky?
2: Já si myslím, že jo. Už se na to nemohu dívat ani on.
1: Prosím vás, co si o to myslíte?
2: O preferencích Topky nebo o mateřství pana doktora?
1: O tom, mně to přijde na jednu stranu, tomu strašně fandím. A říkám si, populační křivka, já na to jdu takhle státotvorně.
2: No, víte, on to dělá kvůli důchodům, kvůli penzijnímu systému.
1: No. O tom bys nepochybuji.
2: No, samozřejmě.
1: A takže no. Já tomu fandím. To, že s tím šel ven a řekl, já budu máma, jdu na mateřskou, tomu taky fandím. Já bych to neuměl, pane Holče.
2: A máte pravdu, ale já si myslím, že pan doktor Jiří bude dobrá maminka.
1: O tom vůbec nepochybuji.
2: A potom mu fandím. A mateřská, to je krásná věc. Já jsem si jenom tak říkal, kdyby na té mateřské třeba chtěl zůstat a být maminkou profi do konce života, že by se nemusel vracet do politiky, ne? Už vykonal toho docela dost, ne?
1: Docela hodně, no, tak s tím Okamurou určitě.
2: No.
1: No já přemýšlím, pane Holče, to neskončí u jednoho dítěte. On bude mít tady holčičku.
2: Jo? Jaký meda, ne? Třeba.
1: To nevím. A tak jsou krásnější jména. Já mám ještě někde na pan doktora mobil. Já bych mohl třeba v polském kalendáři najdete dívčí jméno Malgořata. No to je přece skvělý.
2: Jo, jo.
1: Představte si, že by měl holčičku, která by se jmenovala Malgořata Pospíšilová. Ne, pozor, tam to bude světový, to bude Malgořata Pospíšil.

dám na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem, když jsem začal mít pátý drink pod opaskem. Řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu

a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní. Na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždycky

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, já bych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moc chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích milion chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný minister vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcích

0: představitele opozičních stran. Jako,
1: to, je,
0: no.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
0: Uděláme Ameriku great again.
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
1: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl vědět?
1: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal jsi to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten

0: summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím,
1: To
0: ale
1: působilo děsivě.
0: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
0: nula sem, nula tam, a když někdo jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým
0: Ano.
1: Nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: či hladce, slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši.

0: Robert Vlášek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Robert Vlášek je místopředseda Svobodných.
1: Je to tak.
0: A také analytik finančních trhů, financí, ekonomický. A tak můžeme říct, že v minulé profesi jste byl též detektivem, který bojoval s ekonomickou kriminalitou.
1: Nejenom to, ale spíše přesný terminus technikus, což jsem byl vyšetřovatel policie České republiky.
0: Vyšetřovatel. Tak pojďme teď na ta stanoviska Svobodných, protože ono se to nezdá, ale blíží se ty eurovolby. A možná teď diváci a možná voliči čekají, co si o jednotlivých věcech myslíte. Tak pane Vlášku, pojďme začít tím, že nás teď míjí ten den daňové svobody.
1: O tom ano, se mluví. Ano.
0: Je to vůbec důležité o tom mluvit?
1: No já myslím, že určitě z ekonomického hlediska den daňové svobody je poměrně zásadní, protože máme ho 13.6., to je relativně dlouhá doba, že? Myslím 163 dnů.
0: Tedy před dvěma dny.
1: Před dvěma dny.
0: Natáčíme 15.
1: Přesně tak, pracujeme jenom na stát, takže teď můžeme slavit vlastně dva dny už, že už pracujeme na sebe, takže já myslím, že 163 dnů pracovat jenom na stát, na daně je poměrně dlouhá doba. Tam je zajímavé se podívat, jaký třeba byl vývoj v čase, když se podíváme zpátky, tak za první republiky, kterou asi řada lidí tady vnímá jako období prosperity Československa a tak dále, českých zemí, tak tam byl den daňové svobody 12. února například. Takže to je významný posun. Já vždycky říkám, že za první republiky v roce 1929...
0: 12. února?
1: 12. února, přesně tak. Měli jsme větší stát, lidnatější stát, územě větší teda, lidnatější víc obyvatel, větší armádu. Byli jsme schopni mobilizovat ze dne na den 1 250 000 vojáků. V té době jsme ji intenzivně budovali a přesto jsme měli den daňové svobody 12. února.
0: Tedy o čem to svědčí, že se to takto posouvá v čase, to tak jako tušíme, dostaneme se k tomu, ale řekněte, jak to bude za rok, za dva, protože nás čekají ty ozdravné balíčky, čeká nás zvyšování daní, tak vy jako analytik umíte to odhadnout?
1: No, já bych to odhadnout uměl, kdyby vláda komunikovala tak nějak srozumitelněji. Bohužel my nevíme přesně, jak ten daňový balíček bude vypadat. My sice jsme viděli nějaký návrh toho daňového balíčku, ministr Stanjura ho představil a byl velmi pevný v těch pozicích a říkal, že jako tam se nezmění nic ani o milimetr, ale velmi brzo záhy začal říkat, že možná všechno nedomysleli, takže my vlastně nevíme, jaké to finále bude. Takže kdybychom se podívali na ten návrh, který my jsme viděli, na těch úspor, řekněme, v roce 2024, oni říkají 93 miliard. Já jsem se na to díval, domnívám se, že to není reálné, protože ten daňový balíček je postaven ze dvou třetin na zvyšování daní a víme, že funguje nějaká Lafferova křivka v ekonomice, která nám říká, že od určitého objemu prostě těch daní už prostě ten výběr je naopak nižší než vyšší. Takže a potom plánují na rok 2025 nějakou úsporu 53 miliard, což mimochodem považuji za dost jako absurdní ve chvíli, kdy máme schodky ve výši stovek miliard korun. Ale když se ptáte, jaký by to mělo dopad na ten den daňové svobody, tak určitě se posune. To je jednoznačné, posune se řádově o dny zase dál. Přesně o tom nepovím.
0: Říkáte řádově o dny, ale odhadnout to nejde. To znamená třeba jeden den, 14 dnů, to může být takto?
1: Troufnu bych se říct, že to bude nějakých třeba 3-4 dny by to mohly být úplně v pohodě.
0: Ještě k těm podrobnostem těch ozdravných balíčků, což jsou ty jednotlivé teda položky, které ale ještě nepřicházejí v účinnost, protože
1: ano.
0: Zatím to neprošlo. To ještě
1: zatím to neprošlo.
0: Na tom se také může ta koalice seknout.
1: Ano.
0: To všechno je možné. Nicméně, vidíte tam něco, co je naší zemi opravdu prospěšné? Něco, co byste podepsal? A nejenom vy, ale třeba i Svobodní.
1: Tak Svobodní určitě obecně podepisují snižování daní, snižování jakoby přerozdělování, případně o snižování daní tady hovořit nemůžeme. Tady nic takového nevidíme, naopak vidíme zvyšování daní. Pokud přece jenom něco bychom tam hledali, tak nějaké škrty na dotacích, řekněme, by mohly být pozitivní, které tam se objevují. Nicméně, pokud se podíváme na ten balíček jako na celek, tak já ho musím jako odmítat právě z toho důvodu, že tam jde o zvyšování daní, že je vlastně nesystémový, že i ty případné úspory, které se tam řeší, jsou nesystémové, že někdo prostě vytáhne, že by bylo skvělé mít nulovou daň na tiché víno a vyhandluje to třeba za nulovou daň za knihy, tak to považuji za naprosto nesystémovou věc. To znamená, ten balíček jako celek já považuji za nedostatečný, nesystémový, nic neřešící, naopak zhoršující tu situaci.
0: Vy říkáte, ta daň nulová na takzvané tiché víno,
1: ano.
0: Na knihy, zatímco třeba noviny nebo časopisy jsou úplně na opačné straně, ano. Že? Ale řekněte, vy říkáte, že v tom vidíte, pane místopředsedo, nesystémovost.
1: Ano.
0: Ale mohou být občané naši, spoluobčané, kteří v tom mohou také vidět korupci. Víte? Nějaký druh korupce. Jestli třeba ti vinaři, víte, ti lobbysté umí lecos, může to být tak?
1: Jako bývalý vyšetřovatel mám ke korupci vztah.
0: Kladný vztah
1: ano, negativní samozřejmě.
0: To vás živila roky.
1: Obráceně. Ale vlastně, když tohleto říkáte, určitě takovéhle nesystémové věci vždycky probouzí jakoby podezření na něco nekalého, že zatím může být, já žádné důkazy pro to nemám, ale jako ten vyšetřovatel bych se určitě tím zabýval, kdybych to měl na stole, jestli tam náhodou nejsou nějaké jiné zájmy, třeba i korupční.
0: Kdyby to záleželo na Svobodných, třeba ty výše toho DPH a už vůbec ty jednotlivé vlastně ty body, nebo jak to říct, ty kategorie, jsou tři teď, je, víte. Tak jak vy byste to určili?
1: No, my bychom to na to šli celkově úplně jinak. V zásadě totiž řešení toho problému není ve zvyšování daní, není na příjmové stránce toho rozpočtu, protože když se podíváte...
0: A DPHčko by bylo?
1: DPHčko by bylo, a když se podíváte na ten státní rozpočet jako celek, vlastně, co se tam jako odehrává, tak na té příjmové stránce my problém žádný nemáme. Nám rostou příjmy státního rozpočtu o 11% kvartálně, ale rostou nám extrémně víc výdaje, ty nám rostou o 27 nebo 28%. Takže my máme velký problém na té výdajové stránce. A paradoxně řešením toho problému není zvyšování daní, ale snižování daní, protože když ty daně snížíte, tak efektivně té ekonomice pomůžete, ona samozřejmě dojde k nějaké konjunktuře a zároveň více vyberete. Takže určitě já bych se zaměřoval na snižování daní, no, my bychom jako Svobodní se zaměřovali na snižování daní a snižování výdajů. To znamená určitě v tuto chvíli, v této situaci, v které my jsme, protože tu je třeba si popsat, my máme deficit státního rozpočtu za 5 měsíců 274,1 miliardy korun. To znamená, jsme si vyčerpali 90% plánovaného deficitu, který byl 295. To znamená, v tuto chvíli určitě by měly přijít na řadu plošné škrty 15-20%, které by ten problém řešily aktuálně. A v tom budoucím období, když vyřešíme ten aktuální problém, se zabývat systémově celým tím státním rozpočtem, protože když se na něj podíváme, tak my tam vidíme, že v té výdajové sféře 73% jsou mandatorní výdaje, ku příkladu, což je extrémní jakoby objem, malý prostor na potom práci s tím státním rozpočtem. Takže určitě plošné škrty.
0: Dobře, s mandatorními, tedy povinnými, abych ano. to výdají, nic neuděláme. Ani vy, ani současná vláda. To prostě je.
1: Ale... No, jestli můžu trošku polemizovat, viděli jsme, že s mandatorními výdaji vláda uměla něco udělat, uměla snížit reálný růst penzí například.
0: Dobře, tak ale určitě ne tak, aby to změnilo ten trend. Ale to, co říkáte, ten termín plošné škrtání, co to je, prosím vás, plošné škrtání? O tom každý mluví, nebo mnozí z ekonomů mluví, ale neříkají, co to teda je. To znamená jako až po Vladivostok, nebo...
1: Ano, ten plošný škrt znamená, že prostě všechny ty rezorty si škrtnou nějaké procenta, na které se ta vláda dohodne a nebude se řešit, jestli někdo více, někdo méně a nebudou se řešit jednotlivé položky.
0: Jako protože, po rezortech.
1: Po rezortech v zásadě.
0: Takže vy byste byli ochotní, kdybyste byli u vlády Svobodní, říct všem ministrům, každý z vás škrtne o 20%.
1: Já myslím, že to je nevyhnutelné.
0: Dobře, a co bude dělat takové ministerstvo vnitra? Co bude dělat ministerstvo práce, sociálních věcí a třeba ministerstvo obrany? Kde vezme na F-35, pane Vlášku?
1: To je zajímavé téma. To je velmi zajímavé téma.
0: No,
1: já si na to mám názor poměrně silný, protože dobrý hospodář v době, kdy má deficity ve stovkách miliard korun, které tady vidíme od roku 2020, by možná některé nákupy měl odložit anebo je nerealizovat. To znamená, pokud v této situaci my kupujeme F-35 za 100 miliard korun, což jsou náklady na nákup, ale ještě je potřeba dodat, že tam jsou nějaké náklady na provoz, servis, úpravu infrastruktury, kterou na ně nemáme, tak my potom spočítáme, že za nějaký 20 let provozu zaplatíme stovky miliard dalších korun, možná bilion, za tyhle ty náklady, kdy letová hodina F-35 stojí milion korun. To nevím, jestli diváci vědí, je to několika násobek.
0: No, to víme, pane Vlášku, to víme. No.
1: No, ale to nejsou jenom F-35, máme tady ještě obrněné vozidla za 60 miliard. A takže v této situaci já se domnívám, jenom to zopakuju, že dobrý hospodář by možná to měl odložit, ten nákup, anebo ušetřit, aby se ho mohl dovolit.
0: V okamžiku, kdy se, promiňte, v uvozovkách zahumny válčí, je chyba nakupovat vojenskou techniku?
1: Je chyba nakupovat vojenskou techniku v daném situaci, v jaké se nacházíme ekonomicky.
0: No dobře, ale my často slyšíme, podívejte, co říkal pan Řehka, že také ta válka může nabobtnat, a říkal, že my budeme na forhontě, jak se říká hezky česky, první na řadě, tak třeba budeme rádi, že máme ty F-35 nakonec.
1: No já myslím, že máme Gripeny. A Gripen je typicky obranný stroj. Protože mojí teda specializací, kromě toho, co jsem tady zmínil, já jsem působil dlouhodobě v armádě, takže mám nějaký přesah bezpečnostní, tak troufnu si říct, že ten Gripen se hodí pro obranné účely daleko lépe než 35, která je spíše útočným strojem. A jestliže máme Gripen, který se lépe hodí na obranné účely s daleko nižšími náklady na provoz a nemusíme měnit žádnou infrastrukturu, tak se domnívám, že je zbytečné kupovat něco jiného.
0: Co zatím čtete? Proč tomu tedy tak je?
1: No to se dostáváme do oblasti trošku spekulací samozřejmě. Může tam být něco, no vy jste tady zmínil, nějaké lobbystické jako snahy třeba.
0: To posadit. Nevíme.
1: To nevíme, ale vím, že to nemůžeme.
0: Ministryně Černochová je velmi čestná žena, tak...
1: Takže z toho nebudeme podezřívat?
0: Taky z toho nebudeme podezírat, protože nemáme žádný. Ale vy jste přeskočil, pane Vlášku, důležitou věc. Já jsem se ptal třeba na vnitro. Umíte si představit, že hasičům, že policistům a všem těm složkám řeknete tak děvčata, chlapci, hasičové hasičky i nebinární hasiči, my vám setneme 20% z rozpočtu?
1: No je to tak, státu se nedaří. Dostal se do nějaké situace, která se nastartovala v tom roce 2020 s těmi obrovskými schodky těch veřejných financí, které tam jako vidíme státního rozpočtu. A v takové situaci se prostě šetřit musí. Na tom rezortu jako takovém potom ale je, jak ty škrty vlastně v praxi uvede. Zná určitě by bylo vhodné, aby ten rezort škrtal na nějakých nevýkonných pozicích, administrativních, které nemají co společného s tím výkonem a neohrožovalo by to nějakým způsobem provoz toho rezortu. A tam si myslím, že máme obrovské rezervy. A když se podívám na bobtnání státní administrativy obecně, tak vidíme, že od roku 2016 nám přibylo 53 tisíc nebo 56 tisíc úředníků jako v době digitalizace a efektivnější tedy jako digitální správy by to možná bylo zbytečné.
0: To je jiná kapitola. Takže vy vlastně potvrzujete a říkáte škrtat plošně, hlava nehlava, státu se nedaří, tak to vlastně
1: říkám. Je to tak, říkám to tak, ale dodal bych tomu, že hlava nehlava úplně nemyslím, protože ten rezort by si opravdu měl vnitřně efektivně jako rozhodnout, co škrtat chce, co by ho ohrožovalo, co nikoliv.
0: Pane místopředsedo, jaký je vztah Svobodných k takzvaným emisním povolenkám a vlastně i k celému Green Dealu? Je to dobrá věc, nebo je to špatná věc, nebo jaká je to věc?
1: No tak Svobodní mají na Green Deal poměrně silný názor. Myslím si, že tak, jak je prováděna tato zelená agenda, bych řekl možná až jako náboženství v dnešní době, tak je to ekonomická sebevražda pro Evropu. To znamená, z hlediska toho, jestli je to dobrá nebo špatná věc, tak jak je to prováděna, to dobré určitě není. Když se podíváme, co způsobují emisní povolenky, se tady zmiňoval válečný konflikt na Ukrajině, který probíhá, což je velmi nešťastná, samozřejmě událost tragická, ale řadou politiků a některých mainstreamových ekonomů bývá spojována vlastně růst cen energií s tou válkou, což já bych rád se proti tomu vymezil, protože za růstem energií samozřejmě primárně stojí Green Deal, stojí emisní povolenky. Ty nastartovaly růst těch energií dávno před válkou a to, že válka to jenom zhoršuje, to je samozřejmě fakt, to je neoddiskutovatelné. To znamená, my jako Svobodní určitě bychom emisní povolenky minimálně omezili, nejraději zrušili, protože emisní povolenky dělají vlastně z bydlení, ale z mobility, z podnikání vlastně luxusní zboží, což považuji za dost jako nepřijatelné.
0: Dobře, ale vy, Svobodní, si budete znovu říkat o hlasy voličů.
1: Ano.
0: Předpokládám, že ve všech těch třech volbách, které nás čekají, to znamená ano. Evropské, krajské i sněmovní. A teď mi řekněte, snad připustíte, že tu planetu někdo zachránit musí. Jestli to bude ten pan Trautenberg, nebo jak se jmenuje, ten Timmermans, nebo paní slečna Greta, nebo náš Petr Fiala, to už je celkem jedno, ale někdo z těchto lidí konajících dobro to udělat musí, protože jak by to nakonec dopadlo? Co ty?
1: Myslíte zachránit třečím tu planetu teď?
0: No já nevím.
1: To jsme
0: dva. Někde napadlo předčím?
1: Předčím máme zachraňovat, no, to je velká jako otázka.
0: Mně stačí, že se zachraňuje, víte? No ne, tak víme oba předčím. Tak před dopady civilizace. To jsou ta auta,
1: no.
0: Že to je CO2, aha. To jsou ta srkací stébla.
1: Já nejsem specialista na klimatologii, řekněme, nicméně nedávno jsem měl velmi zajímavý rozhovor s jedním pánem, který vyučuje na vinařské vysoké škole, starý pan vinař, profesor. A já jsem se ho ptal, jak on vnímá vlastně tu klimatickou změnu, co tomu říká. On říká, že to je skvělý, že vlastně se zvyšuje ta teplota, že jako na Moravě se pěstuje lepší červené víno, jestli mu to jako líbí. Ale pak jsme se bavili vážně, on říká, podívejte, ve 14. století jsme pěstovali víno v Podkrkonoší a na Šumavě, tak asi tolik tomu CO2. No. Takže to je téma, je to otázka, jestli to, co my tady děláme, vůbec může něčemu pomoci, nebo zda tady poměrně nesmyslně a ekonomicky nákladně tvoříme něco, co nemá vůbec žádný vliv na ty planetární cykly, které probíhají.
0: Emisní povolenky nechat nebo zrušit?
1: Zrušit, jednoznačně.
0: Z čeho potom se to bude všechno financovat?
1: Co?
0: No třeba ta záchrana planety.
1: No možná bychom tu planetu měli zachraňovat jinak.
0: A jak?
1: Třeba tím, že se budeme starat o krajinu, o zeleň, o udržitelnost vody tady a tak dále, a že nebudeme řešit něco, co možná jako opravdu s tím nesouvisí. No? Je to na daleko širší diskuzi, která neprobíhá, já bych řekl, protože nejsem ten odborník, nechci tady o tom jako hovořit nějak jako fundovaně, ale myslím si, že by to stalo za velkou diskuzi, protože existují studie, které říkají, že možná je to celé úplně jinak, že s tím, že to CO2 na to nemá vliv žádný, že to tady, že se děje něco jiného úplně, takže možná začít nějakou relevantní vědeckou diskuzí celospolečenskou, která vytvoří nějaký závěr a pak můžeme zachraňovat, ale tady se zdá, že je prosazována jedna názorová jakoby strana bez ohledu na jakoby tu účelnost a ekonomické dopady.
0: Proč? Co zatím je?
1: No, zase nemáme žádné důkazy, ale můžeme si třeba myslet, že by zatím mohlo být nějaký lobbying třeba ekonomický, nějakých výrobců, třeba elektromobilů nebo něčeho jiného, nevím.
0: Lobbying těch výrobců, kteří vyrábějí ta elektrická auta, myslíte?
1: No, proč ne?
0: No, ti dobře vědí, že je to stejný průšvih jako ta spalovací auta.
1: No, ale je to biznis.
0: Mají výfuky v těch, prosím, v těch teplárnách, nebo co to je?
1: Elektrárny. No, když jste zmínil tohle téma, tam já považuji za pozoruhodné jinou věc, že vlastně největším výrobcem elektromobilů na světě a komponentů pro elektromobily je Čína, takže my vlastně pravděpodobně tím Green Dealem možná chceme podpořit tu Čínu asi.
0: Vítrvané z Číny, myslíte?
1: Já nevím.
0: Má Čína lobbysty taky?
1: Řekl bych, že Čína má určitě lobbysty, ale skutečně na to bych se zaměřil. Je to zarážející věc, jestliže my tady si ničíme svůj tradiční průmysl, který nás tady živí a vytvořil nám velké konkurenční výhody a tvoříme něco, co jako, čeho tady vyrábíme jenom zlomek a co teda pomáhá někomu, kdo je v tom naprosto dominantní, tak to nepovažuji za úplně jako správnou ekonomickou politiku. No?
0: Je to problém číslo jedna dneška, ta zelená politika?
1: No je to problém číslo jedna z hlediska ekonomiky a konkurenceschopnosti Evropy, to určitě, protože my si vlastně střílíme do obou noh, a ještě si u toho tleskáme. Já myslím, že kolegové v Číně říkají, soudruzi jen tak dál, no. Jako dělejte to dál, protože nám to dost pomáhá.
0: Kdybych se díval v médiích, co je také téma číslo jedna nebo dvě, tak já to vidím každou chvíli, manželství pro všechny. Mnozí občané si mohou právě myslet, že to je takové pseudotéma, abychom možná tady na ty všechny emisní povolenky a Bůh ví co všechno, o čem jsme mluvili, teď zapomněli, ale jaký je postoj svobodných k manželství pro všechny?
1: No, postoj svobodných je velmi podobný tomu, co vy jste zmínil, to znamená, to považujeme za zástupný problém zcela, nic, žádné aktuální téma, to vlastně není téma, se z toho dělá. Ten důvod, proč se z toho dělá, pardon, může být ten, který vy jste zmínil, nebo také, že někomu klesají volební preference. Pan Rakušan s paní Pekarovou Adamovou potřebují nutně nějaké téma, možná by si měli vybrat nějaké lepší, ale dobře, když se podíváme na manželství pro všechny a stanovisko svobodných je velmi jako jednoduché. My si myslíme, že manželství pro všechny tady už dávno je, to znamená dávat a ženit se může každý, jenom si musí najít osobu opačného pohlaví, tak to je to definováno, protože když se podíváme...
0: No ale nejste manžel a manželka v tu chvíli.
1: Manžel a manželka jsme.
0: No ne, tak když si vezmete... Já nevím teď koho, kdybyste si vzal vašeho pana předsedu Vondráčka, tak nejste manžele.
1: Zajímavá představa. Jste... A to říkáte správně a to říkáte dobře, protože když se podíváme na slovo manželství, co vlastně znamená, je to z nějaké staroslovanštiny, znamená vztah muže a ženy. To je základ slovní toho slova. To znamená, pokud já bych si měl brát našeho předsedu, což teda neplánuju, je to zajímavá představa. Ale kdyby,
0: to byl příklad, tak... promiňte, já to... Vím, že o některých věcech se nežertuje.
1: Tak samozřejmě potom by to bylo nějaké mužství, ne? Nebo kdyby si žena brala ženu, tak je to ženženství, to bychom mohli zavést, ale rozhodně bychom neměli do toho tahat to manželství jako takové, které je osvědčeno tisíciletým jako
0: Dobře.
1: Tisícletou historii.
0: Vy to říkáte takto jako správný jazykospitec, ale ano. Není to, pane místopředsedo, úplně jedno? Jak se tomu říká?
1: Já myslím, že ne.
0: Každý říká, jak chce.
1: Ať se tomu říká každý, jak chce v tom soužití. S tím souhlasím, ale zákonem bych to nenařizoval, nelámal bych to na sílu, protože skutečně, když se podíváme i do občanského zákoníku, tak manželství je definováno jako jeho hlavní účel založit rodinu a vychovávat děti, a to při vší úctě dva muži nebo dvě ženy, ty děti nepočnou, to jako vlastně nejde.
0: A vychovávat je mohou?
1: Vychovávat je mohou, ale proto nepotřebují institut manželství právě. A pokud má někdo potřebu, jakoby, nebo pokud někdo cítí, nebo má pocit, že by v některých oblastech byly jeho práva potřeba posílit, za to určitě jako svobodní jsme, to znamená v nějakém matričním právu, dědickém, zdravotním a tak dále, tam ať se ta pozice vylepší, pokud je to potřeba, ale v zásadě to manželství bych zachoval jako institut tak, jak je, tam ten by měl mít jakoby výjimku z tohoto.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Moc děkuju.
0: Naším hostem byl Robert Vlášek.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: Noc,
3: co, holci?
2: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
3: No vidíte to a mladý ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
3: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
2: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
3: Neznám.
2: No on kdysi otextoval známou melodii a teď nevím, co to je.
3: Není to malá noční hudba?
2: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
3: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
2: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
3: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
2: Opravdu, ještě další dovolená?
3: Mm-hmm. No, tak dobře mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
2: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
3: No, jednoznačně.
2: Jak moc to chcete vědět?
3: Na stupnici od 1 do 10, 12.
2: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
3: Mm-hmm.
2: Pravda, ráno jsem se probudil a to se, až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne.
2: Od vás,
3: já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne?
3: Mm.
2: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: vylepší.
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadi v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor.
2: Určitě.
3: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
3: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech.
2: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
3: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
2: Kdo?
3: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
2: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
3: No.
2: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
3: No.
2: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
3: Tojtojky.
2: Yeah. Tojtojky.
3: Vy jste nešel na tojtojku.
2: Mně to dělá problém.
3: Proč pak?
2: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
3: Tak to já nechápu.
2: Jak to?
3: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
2: Fakt? Tak
3: no.
2: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
3: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
2: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
3: se
2: pronájem,
3: ne, to se pronajímá na akce.
2: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
3: No.
2: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
3: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
2: jo,
3: to tak
2: akcích.
3: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
2: Paní Karol, to je fakt jako divný.
3: Není.
2: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
3: No, jaký?
2: Mě to evokuje Naked Attraction.
3: Čeho?
2: Naked Attraction.
3: No.
2: A kvůli tomu tam nechodím.
3: Jo, a co to je?
2: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
3: Jo.
2: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta Reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
3: Jo.
2: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru.
3: Yeah.
2: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
3: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
2: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno, prostě zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
3: Tak to musela být pěkná paní.
2: Jako šikovná
3: dcerka.
2: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
3: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
2: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
3: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
2: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
3: Jo.
2: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
3: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
2: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
3: Nebo ani jeden. Jo.
2: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
3: Ty bláho.
2: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
3: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
2: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
3: No ne, mě to to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
2: Karol,
3: tu placatou.
2: Paní Karol, já tuším, kam měříte. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch hoven.
3: No, protože jak jdete a svítíte si.
2: A baterka tam svítila několik.
3: Dokud nezapadala.
2: Tak.
3: No.
2: Tak.
3: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
2: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
3: No.
2: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
3: Ano.
2: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
3: No.
2: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu a já nevím co všechno a dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
3: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. My, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme

0: Kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
0: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale... Jo. Neumím to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
0: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
0: tak zhruba
1: trampové,
0: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
0: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
0: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera,
0: dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
0: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
0: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
0: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to
0: vysílá? No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
0: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
0: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
0: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majera.
1: Jako Honza Zeman.
0: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
0: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
0: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
0: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Špína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
0: Flígr konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná Flígr, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
0: Paní Jechová, na to nemůžeme Novíš, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té Ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to

0: poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
1: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: No, to je to poslední, ne?
1: No, právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
1: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznám.
1: Ne.
0: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
1: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá, nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o to vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No, ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, Jako co?
1: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem.
1: Pardon.
0: Ona vyjela s tričkem už někdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěný, Xavere,
0: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný. Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No a ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: spolu.
1: To je koalice spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo. Jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Teď uvědomte si, že tam pracují prestižní moderátoři.
1: Tak o tom žádná.
0: Paní Friedrichová, pan Moravec, pan Železný, to jsou všechno prestižní moderátoři a ty tam nemůžou pracovat za nějakých ušmudlaných 50 tisíc.
1: Souhlasím,
0: měsíčně.
1: Souhlasím. A jestli, víte, jak si teď v ČEZu...
0: No, aby to nikdo nebral špatně.
1: Je jo, a já si říkám, jestli to třeba, tak je to taky vlastně, když to řeknu státní, jsem říká veřejnoprávní, ale prostě tak je to, řekněme, polostátní nějaký hybrid, jako ČEZ, tak tam si, tak šéf ČEZu si teď připsal 35 mega jako prémy, říkám, jestli tam na těch kavčích horách, jestli se taky nerozdělili ty nuly tak jako to mezi to sebe a najednou se zjistilo, že tak to oni, tam chybí.
0: Podívejte, oni mají manažerský smlouvy stejně jako šéf ČEZu.
1: Jo?
0: S tím nic neuděláte.
1: Počkejte, ale kdo vedení Český televize?
0: Nebo... No manažeři, jejich myslím 12 nebo kolik.
1: No tak to je vedení, ne? Snad, jako...
0: No tak je to vedení. No, to,
1: já myslím, jestli nemají manažerský smlouvy Nora Friedrichová, Jakub Železný, a to jsou taky takový manažeři, občas vypadá.
0: Jsou to prestižní moderátoři.
1: Tak ne, manažeři. Já někdy z nich mám pocit, že jsou manažeři. Svý vlastní televize.
0: Já ten pocit mám také, ale není to hezké, aby jsme to tady říkali.
1: Ošklivá slovíčka.
0: Ošklivá slovíčka.
1: No dobře, a najde se tam miliarda teda?
0: To vám můžu říct už teď, nenajde.
1: Nenajde.
0: Nenajde a sekne se ČT trojka na konci roku. To znamená, ten kanál zmizí. Mm-hmm. Já tomu prorokuji, ale to je jenom já jako divák, já o tom nic bližšího nevím. Jenom tak si říkám, já jsem analytik trošku, ne? No. Tak do dalšího půl roku podle mě zmizne ještě jeden kanál, otázka je který, typoval bych to na to Art. A myslím, že všech asi 11 000 diváků, kteří se na to dívají, bude zklamaný. Ale oni každému pošlou bomboniero, bude to v pohodě.
1: Jo, takže takhle začnou mizet kanály a pak vlastně už tam nic nebude, ne?
0: Aby... No tak naplní to zákon, protože zákon říká, že musí vysílat na 4 kanálech.
1: Na 4.
0: A teď jich 7 nebo.
1: A to, co si říkám, zase, ale přesto mě to vrtá hlavou taky jako vám. Jsem taky analytik trošku.
0: No.
1: Přesto nezasloužilo by si to vytvořit nějakou komisi pro hledání miliardy na Kavčích horách?
0: Ne. Protože ta miliarda se už nenajde.
1: No tak to se ví vždycky, když se k něčemu ustavuje komise, že se nic nenajde, no. Nic nevyšetří. Tak přesto,
0: tak
1: já bych se tak cítil líp, že bych věděl,
0: tak
1: ale existuje, není tady miliarda, ale existuje aspoň komise pro hledání miliardy, ne? Tak co?
0: Jestli je to takhle,
1: je to tak.
0: Tak se můžu udělat klidně komise.
1: Je to tak.
0: Tak to
1: a budu vás mít ještě radši, když to vy iniciujete. Mohla by to být Xaverova komise pro hledání miliarda, která se nenajde, ne?
0: Jako byla třeba ta Millerova komise.
1: Třeba. Tak aspoň tam budete mít nějaký odkaz jako pro dějiny, že jste tam v té radě byl a něco udělal hezkýho. Co?
0: Tak aby to mělo aspoň nějaký smysl, tak aby to bylo třeba komise Rádia Xavera, ti tam aspoň reklama, ne?
1: Dobře, to vy si to umíte vždycky takhle ošetřit. Dobře.
0: Já jsem v tomto jak Šandor.
1: Pozor. A bunkr už máte?
0: Bunkr nemám, ale víte co, pane Holče, mě zajímalo. To se vám svěřím. Já bych moc chtěl vědět, strašně moc, jestli Šandor má bunkr na zahradě. A jestli chcete, tak nabídnu sázku, že nemá.
1: No nemaká na tom už Janek Kroupa? Není někde poblíž? Víte, jestli to nesnímá od něj, ať už?
0: Nevím, ale... Tak lidsky mě to zajímalo.
1: Jo. A nechcete, tak k němu zajíte, zazvoňte, ne? Zeptejte se,
0: že jste se jenom
1: přijel podívat, jestli
0: že bych chtěl vinotéku a
1: no.
0: Bych mohl.
1: Že jste viděl tu reklamu, že se vám to moc líbilo, že vás to oslovilo a že se chcete podívat.
0: Vy jste hlava, pane Volče.
1: No
0: tak miliardu najdeme. Miliardu, to už abychom končili ten... Zaprvé miliarda. Proč ztrácet čas drobnýma, pane Volče?
1: Já chápu, jasně.
0: Koho dneska zajímá miliarda?
1: Nikoho.
0: Co koupíte za miliardu? Nic.
1: Souhlasím.
0: Ten pan Wolf, jak tady byl v XTV, ten lidovec, říkal, že tomu divadlu pana Hrušinského se posílá 1,5 milionu ročně.
1: Jenom?
0: No a on říkal, to jsou bagatelní. Jsem říkal, to je pravda. Budeme tady řešit 1,5 milionu, to není ani dovolená za to dneska.
1: No jasně.
0: Jenom soukromý letadlo stojí 600 tisíc do Řecka.
1: Vaše do Vegas, ne? Co?
0: Tak já jako s Sockou do Vegas.
1: Jo? Ale pak tam nějaký ty mega naházíte, ne, do těch automatů.
0: To mě moc nebaví, ale utratí to hodně.
1: Není ta miliarda tam? Ještě jednou se zeptám. Nemůže být ve Vegas? Ne? Dobrý, jak už to nechám.
0: Ale já mám podezření kde, ale nemůžu to říct.
1: No tak, vem s tím. Teď už musíte.
0: Je potřeba se důkladně dívat na ČT1. A dívat jo? se, co je tam novýho. A kdo to vyráběl.
1: Myslíte, že bys tam jistý lidi vydělávali třeba dobře?
0: Vydělávají, pracují a jsou to zaplacení. Jo. A jsou to soukromí subjekty, takže nabídka, poptávka. Kolik firm dneska umí vyrobit televizní seriál? Tady v republice 3 nebo 4? No, tak co? Proč ne?
1: Vy jste v tom profíku, já nevím.
0: Takže já v tom ani nevidím nic špatného.
1: Dobře.
0: Ptáte se, kde je ta miliarda, co chybí, tak já vám říkám, že tam je miliard několik.
1: No a vidíte, je to řešený a je to venku.
0: No ta komise není špatná, jak jste říkal.
1: No tu udělejte, tu založte.
0: Mám na vás ještě dotaz. Já jsem neporozuměl jedné věci.
1: No.
0: Vy jste včera hovořil na streamu o tom, že Šlachtu vyvedli z Primy.
1: Mhm.
0: To vůbec ne? Co se stalo? On zlobil nebo?
1: Ne, plukovník byl úplně v pohodě. CNN Prima News udělali super debatu. A byli tam lídři jak vládních, tak opozičních stran. A řekli si, že tam přivedou ještě lídry těch mimosněmovních stran, ale těch, který vypadli nebo nedostali se tam téměř. Proto tam byl plukovník za přísahu. Byl tam Miroslav Ševčík za Trikoloru asi a já nevím, ještě někdo možná. Že měl být for, prostě, že zapojí do toho. A někde tam snad vznikla šum v komunikaci, že se to nedostalo, já nevím, Jurečkovi a Kupkovi. A byla tam Jelena Šlerová prostě a ještě před natáčením, když to zjistili, tak Jurečka s Kupkou řekli, a to ani náhodou, nám tady nebude pokládat otázky nějaký Šlachta. A stáli si na svým prostě, třeba jako Alena Šlerová to byla v pohodě, tý by to nevadilo, ale oni se zatvrdili a tak došlo na to prostě, že ta produkce je, jak říkáte, vyvedla v úvozovkách.
0: Byla
1: prostě.
0: Potyčka?
1: Potyčka nebyla. Potyčka nebyla, ale já jsem nepochopil, proč, čeho se bojí takový Jurečka nebo Kupka, že se ho zeptá plukovník, může mít nějakou fajnovou otázku, ne, pro něj. Vlastně. Co?
0: A navíc si teda myslím, že důležitý, aby byli diváci spokojní, ne?
1: No. Ale oni se chovají takové agresivně
0: schválně,
1: skoro všude.
0: To teda schválně udělám průzkum a zavolám všem třem divákům Prima CNN. Co na to říkají?
1: To musíte přidat nuly, to jich je víc.
0: Jo, jich víc už. Fakt?
1: Jo.
0: Se to nějak rozšířilo po rodinách, nebo?
1: Šíří se to.
0: Kolik to sleduje lidi, já vůbec nevím.
1: Nemá ta sledovanost jde nahoru. To.
0: Taková věta, kterou já umím teda. Nezapomeňte, že jsem byl 22
1: no, no, ne,
0: na frekvenci 1.
1: Tak reálně. Tak
0: když nevíte, co máte říct, tak řeknete
1: jsou to znamená, že to nejsou tři.
0: Fakta, jak říkala paní Tachecí.
1: Ano, paní Tachecí, mimochodem fakta, ona má problém s faktama.
0: Jak to?
1: Já jsem tuhle jel v autě, poslouchal jsem český rozhlas, jsem zapnul, já to občas zkusím. A já mám takový štěstí, že často natrefím na ní, ne? A ona už taky jako sklouzla k takovým, že tam má přátelský rozhovor, aby se utvrzovala v těch vlastních názorech. A ona tam řekla úplně vážně, no tak teď už je úplně jasný, všichni víme, že Vladimír Putin je vážně nemocný. Já si říkal, jak sakra, jak to ví? Ví, tak se šíří to, že už nežije, že má rakovinu, já nevím co všechno. Tak se to za fakt, to je alternativní fakt, ne nějaký?
0: A tak každý může být nemocný.
1: Dobře, jak nemůžete ale říct, prožil, jako, dobře, jak co kdybych já o vás řekl, tak teď už se přeci jasně ví, že pan Xaver je vážně nemocný.
0: No to byste měl pravdu, jako já myslím, že tam nějaká diagnóza bude.
1: Jo, tak dobře, to jo, od Jamily, ne? Mm-hmm. No, ale je to nesmysl, no, tak její fakta.
0: No, já teda jí mám jako rád, jako moderátorku, musím říct, takže, a toto jsem neslyšel, ale přestal jsem to poslouchat, protože ona tam má pořád stejný hosta. Já kdykoliv jsem jel autem za poslední rok třeba, tak tehdy ona dělá rozhovor s nějakým panem v Konvalinou nebo Konvalinkou. Nebo něco.
1: To já nevím, ale já Orchidej, jsem, nebo nějaký když takový... jsem já na ní narazil, tak jsem prostě z toho cítil, že vlastně to, ona už asi nepřipouští jako jiný názory a ona se už tak nějak taky vyhranila. Já jsem jí měl vlastně rád, když že byla taková ostrá, určitě chytrá, pohotová, za to jsem jí měl rád, ale teď jako jsi říkal, to je úplně nějaká jiná.
0: Tak a teď zpátky, kolik lidí čumí na to CNN?
1: Já to z hlavy neřeknu, nevím, ale víc než 3, to vám potvrdím. Tak. Takže i kdybych řekl 4, tak je to pravda.
0: Víc než 3 rodiny. Ne, já jsem viděl nějaká 1,8 share, to je fakt slabý.
1: Já nevím, kolik je to lidí v té zlavě. Vy to nevíte taky, no.
0: 100 tisíc.
1: Pro mě pozitivní trend, že jim ta sledovanost stoupá, protože jsou alternativou k české televizi.
0: OK. Já to říkám vezmeme jen tak pro zajímavost, protože jsme tak nějak lidé z médií, že? Pane Volče?
1: Tak hlavně vy, ne? Máte zkušenost.
0: Tak tak, hlavně vy, protože vy jste byl v tom Reflexu, nebo, že? Taky jste tam byl. A tam máte velké zkušenosti. No, pane Holče, já myslím, že vaše hvězdná chvíle v tomto pořadu, podívejte se, píšu vám to čím dál většíma písmenkama, ale to...
1: A vidíte, vidíte. No, ale vy to musíte uvést, to je vaše hvězdná chvíle.
0: Vážení přátelé, koncesionáři, koncesionářky a daňoví poplatníci i poplatnice. Mistr, pan Petr Holec, reportér, moderátor, člověk z médií, vám teď přednese svoji oblíbenou děkovnou řeč. Počkej, já to dořeknu.
1: Jo, dobrý.
0: A jsou to vlastně, je to poděkování vám všem, kteří na transparentní účet XTV, který jako každý slušný člověk tu a tam navštíví, co si budeme říkat, nám posíláte přes nějakou kačku.
1: Já teď právě, jak jsem... Jste mě úplně vtáhnul, jako do ní, úplně jsem si vzpomněl, víte na co? Na dopisy diváků z někdejší československé televize, pamatujete? A vždycky na konci bylo, pište nám 3,50, to bylo to směrovací číslo. To si pamatuju, abyste to řekl tak hezky, úplně mě to vrátilo do dětství, víte?
0: Já si myslím, že ti, co nám posílají tady podporu finanční, tak by tam do příště, kdyby někdo takový byl, nám mohli napsat i nějaký téma, který máme rozebrat.
1: No, jasně.
0: Zeptat se na něco a my bychom to s panem Holcem s veškerou vážností uchopili, my bychom tu otázku zvedli, pane Holče, že?
1: No, jasně.
0: A přesně podle pravidel Evropské unie bychom se k tomu vyjádřili.
1: Takže pro příště vás prosíme a tady Tomáš Pokorný, náš věrný divák, ne?
0: Posílá. Tomáš je výborný.
1: Příspěvek na Zlatý hajzlík asi a udáváme se, že poslouchám nekorektní satirické a udávám se, a to tady, že poslouchám nekorektní satirické plky mistrů H plus X z Vlzonky.
0: On tam má plky?
1: Ano, které veřejně šíří mezi lidem, ale on to myslí dobře, ježišmarja, tak vy jste topmeister, ne?
0: Tak vy máte plky a já mám moudra.
1: On to napsal hezky, satirické plky, víte?
0: Takže, to trošku změkčil. No.
1: Nebuďte tak, neberte se tak vážně.
0: A tak...
1: Já vím, že jste kapacita, ale... Dobrý. A Tomáš Sova, takže děkujeme taky i Tomáši Sovovi, další věrný divák.
0: Sova pálená.
1: Vilzonová 920 na boží lidi Xavera a Petra a na zlatého hajzlíka Čižinského, vidíte? Byl už jste si někde to vyčurat?
0: U Čižinských? No. Dvakrát jsem tam zvonil.
1: A nic? Nikdo neotevřel?
0: Ne. Jsem si říkal, že si jim vyčurám na dveře, když neotvírá.
1: Aspoň, no, to chce.
0: Ne, to zase ne.
1: Ne.
0: Jsme lidé přece, jako. Ale za zkoušku to stálo, tady máte ještě...
1: Vidíte, a to jsou super...
0: Super díky.
1: Super díky. Takže děkujeme za super díky a tady vidíme, jako už minule, Ivana RU a Miloš Roušal. Takže díky i vám.
0: Nedávno se mi někdo ptal na ty super díky.
1: Ano.
0: Já jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. A říkal jsem něco jako knoflíky lásky.
1: Knoflíky lásky?
0: Napadlo.
1: Jo.
0: Knoflíky lásky, ale to jsou knoflíky lásky. Přátelé. Pane Holče, já mám na závěr pro vás jednu dobrou zprávu.
1: Je.
0: Že nemám opičí neštovice. Druhý taky ne?
1: Zatím ne.
0: Ne. Ale v Praze už těch je 6.
1: Fakt?
0: No.
1: Tak bacha na to.
0: Pozor na to, protože to se prej šíří jako rychle. Ale pan profesor Beran to sejmul, četl jste?
1: Nevím.
0: Profesor Beran řekl, že hledají nějakou nemoc, aby mohli čerpat nějaký dotaz nebo něco takového. A že z toho vlastně skoro nic nehrozí, tak nebudem to zlehčovat, ale doufejme, já teda doufám, že to udělá mě radost Johnny Depp.
1: Mě taky. Já ho mám navíc rád jako herce, takže...
0: Jo, ale vzpomeňte si, pane Olče, vzpomeňte si, když byl na Karlovarském festivalu, to bylo loni nebo předloni. Jo. Jak ho tam za tohleto všichni ti...
1: Ježišmarja, jasně.
0: Ti dobrosráči, jak tam může takovýhle člověk, nechová se k ženám, jak tam může být.
1: Já jsem tehdy měl radost, mě potěšil Jiří Bartoška, se k tomu postavil fakt jako chytře, moudře a řekl, já vám na to seru.
0: Tak.
1: Nejsme tady někde
0: všem,
1: v Americe.
0: A všem, kteří toto vypisovali, i na těch, jako víte, takový ti novináři, tak všem těmto lidem bych teď poručil, nahnal bych je někam na Václavák a tam by se museli omluvit.
1: A nebo do nějakého stanovýho městečka, do Malešic, ne, třeba.
0: Třempro. Ale jsem zvědavý, jestli to někdo z nich udělá. Jestli někdo napíše, udělal jsem chybu,
1: Tak teď vám můžu odpovědět, jako byste mi odpověděl s tou miliardou, že ji nenajdete, že to nikdo neudělá. Ať se netrápíte zbytečně.
0: Fakt? Hádejte, kam teď jdu, pane Holče. Teďka nevím. Je čtvrtek odpoledne, zkuste tak tipnout.
1: No počkejte,
0: odchází
1: tak já bych vás tipoval na nějakou brigádičku kvůli inflaci, že jste si našel, ne?
0: To je zítra.
1: Druhý jobík?
0: Ne. Já chodím do Teska v noci vyndávat regály.
1: Jo, jo, krabice rozbalujete.
0: Včera jsem vydělával ty paštiky tam.
1: Kolik je tam za hodinu?
0: Riomare.
1: Za hodinu kolik je tam?
0: 170.
1: To je dobrý. Korun?
0: Korun.
1: Korun.
0: Máš
1: to je dobrý.
0: Chodím na 8:30.
1: Večer.
0: Večer, to tam připravuju, pak se zavře v 10 a já dodělávám ty regály.
1: Jo. Popřemýšlím.
0: Blbý je, když dáváte takový ty velký okurky. Ty jsou nejtěžší ze všeho a prací prášky.
1: Protože já tak cítím, že kdo teď nemá jako druhý nebo třetí job, tak trošku jako je vyděděnec společnosti, ne?
0: Já jsem specialista tam na tatranky.
1: Jako, dáváte
0: ne,
1: si stranou?
0: Já je narovnám do regálu tak, že jedno oko nezůstane suchý.
1: Tak.
0: Dělám z nich takovou vtipnou pyramidu.
1: A nejste vy nějaký, jak se tomu říká, nevedete nějakou partu? Nevzal byste mě do party k vám?
0: Můžu vás seznámit se šéfem našeho oddělení.
1: Co mu říká, předák party, ne? Nebo...
0: No tak my tam máme pana vedoucího.
1: Jo. A nosí takový nosíte ten plášť dlouhej?
0: Ten modrý takový. Jo. No. Ale spolehlivý lidi hledáme do týmu, no. Kdybyste chtěl, tak...
1: No, tak já...
0: A ještě jsou tam dvě volné místa na úklidu. Je to...

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá.

0: generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky,

0: k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, Talibská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dál, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohle to už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhletom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takovéto odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. Jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jako že jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jako že mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

nepozvaná, když sedím v samotě jak matka bez dětí. Proč srzavíš, když byla svraná?

trojky tvejch chichotů znějí mi nad pílem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada, vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolií bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se. Úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechcem Asada. A tohle je jedna kategorie, která

0: bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku, a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. Jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku, takovýhle věc.

0: produkci. Takže...
1: Myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit,
1: nerada
0: ale
1: bych no,
0: nerada bych
1: vkládal do úst
0: no,
1: něco,
0: no, co neřekl. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že... A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že... Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestliže ten, jestli nejsem nejdřív, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, a on řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s Putinem
0: telefonovat.
1: Tak, vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. jaksi stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Hraje vám Radio Xaver.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města Prahy, zastupitel Prahy 11 také a předseda pražské ANO.
1: Je to tak.
0: Stále to sedí.
1: Platí.
0: Dnes dopoledne to tak bylo. Sleduji občas, pane zastupiteli, váš pořad na YouTube Čau Praho a musím říct, že v posledním díle mě teda velmi zaujala ta vaše zmínka o drogách v Praze. Tím myslím, ne v Praze jako městě, ale ve vedení Prahy a že se stále někde nějaké drogové aférky odehrávají. Co se teď teda přihodilo? Vy jste to tam zmínil tak krátce a myslím, že to je důležité. Občané by o tom měli vědět.
1: Předně děkuji, že sledujete můj pořad, už 39. díl. Co se týká té drogové kauzy, mně už to přijde úplně absurdní. Před rokem jsme tady měli kauzu Dozimetr, která byla kromě korupce také drogovým skandálem hnutí STAN. A vlastně ani ne rok potom, tak se podobné nějaké věci dějí v městské firmě operátora ICT, kterou mají svěřenou pod sebou Piráti. Vlastně oni založili nějakou protikorupční linku v té firmě asi před 2-3 měsíci a na tu linku někdo poslal poměrně závažný anonym, že předseda představenstva, generální ředitel té společnosti, operátor ICT, nakládá s omamnými látkami, patrně kokainem v rámci pracoviště i mimo pracoviště. Nějak se tím zabývalo představenstvo, uniklo to do médií a hned druhý den byl ten ředitel odvolán Piráty. To znamená, že asi na tom bylo něco pravdy, protože jinak by těžko takhle rychle konali.
0: No jo, ale vy tam říkáte v tom vašem pořadu, že nejenom, že pracoval s těmi omamnými látkami, ale že to nějak poskytoval taky veřejnosti. A to mě zarazilo.
1: Na tom, právě v tom udání bylo, se říkalo, že to nějakým způsobem tam distribuoval zaměstnancům i potom nějakým lidem mimo tu společnost, že byl nejenom uživatel těch látek, ale že byl i distributorem a vlastně to se dneska prošetřuje, nicméně myslím si, že pokud by to nebylo závažné obvinění, tak by asi nebyl i hned odvolán druhý den.
0: Počkejte, vy vlastně říkáte, že to teoreticky mohlo být tak, že nejenom, že tedy užíval nějakou tu omamnou látku, ale distribuovali zaměstnancům.
1: Tvrdí se to.
0: A také veřejnosti.
1: Tvrdí se to, bylo to vlastně v tom udání, které dneska prošetřují orgány té společnosti, vlastně na magistrátu, a kromě toho vlastně na ně přišlo ještě udání za nějaké sexuální obtěžování.
0: Když si
1: pana Barsiho vygooglujete, tak zjistíte, najdete třeba nějaký jeho videa, který točil pro zaměstnance, tak tam je vidět, že asi nebyl úplně při smyslech.
0: Vztahujete to k těm omamným látkám?
1: Nebo? Myslím si, že ano, je to jako patrné. Já jsem to pouštěl na posledním zastupitelstvu jedno z těch videí, které točil. On si tam povídal s nějakou postavičkou vystříženou z papíru a povídal k té postavice a potom jako simuloval hlas té postavičky, která se mluví zpátky k němu a to natočil takovéhle video, a které potom posílal zaměstnancům, takže opravdu se tam jako děly velmi zvláštní věci.
0: Mm-hmm. Co s tím budete dělat?
1: Já jsem to upozornil na zastupitelstvu vlastně tím, že byl odvolán z toho na předsedy představenstva, tak si myslím, že jako první krok je splněn. Teďka bude potřeba udělat nějaký audit té společnosti, aby jsme zjistili, jestli to bylo selhání jenom pana ředitele, pokud se prokáže, anebo třeba nějaké kolektivní. Celá ta společnost je jako velmi, velmi zvláštně řízená. Nejsou tam k dispozici dneska všechny zápisy z dozorčích rad a podobně, takže budeme se o to zajímat.
0: Pane Prokope, vy si v tom posledním díle mimo jiné také stěžujete na to, že nebylo programové prohlášení doposud. Mm-hmm. Ovšem mezi tím, než jsme vás sem pozvali a jste přišel, tak ono je. Myslím, že včera my natáčíme 27.6. Části toho programového prohlášení tady mám, ale moc toho nejsem moudrý. Řekl bych, že to jsou takové jako floskulky. Mm-hmm. A řekněte, co teda splnilo to vaše očekávání, když už se na to tak dlouho čekalo?
1: Já jsem z toho programového prohlášení zklamaný, protože
0: já
1: pan... Bohuslav Svoboda jako primátor, když se volil někdy v lednu nebo v únoru, tak slíbil, že do konce března to programové prohlášení bude k dispozici Pražanům. Máme konec června. Konečně ho teda představili se 3měsíčním zpožděním. Tak bych očekával, že to bude fakt jako pecka, když na tom dělali vlastně skoro půl roku. Nicméně v tom programovém prohlášení, co jsem četl, tak je tam částečně pirátský program, proti kterému ODS a Spolu vystupovali v kampani, tak ve finále ve spoustě věcí ustoupili Pirátům. A z těch stěžejních věcí, jakože se dostaví městský pražský okruh a silnice a to, co Pražany trápí, tak tam vlastně není vůbec nic a ustoupili z těch svých velkých vizí a plánů jenom na to, co by se asi stalo, i kdyby tam neseděli a doběhlo to jenom úřednickou cestou. Takže mě to jako opravdu zklamalo.
0: Řečeno teda vašimi slovy, vy jste říkal, že jste čekal vymazlenější dokument, no, taková hezká. Ale řekněte, co máme, jak to máme rozumět my občané a třeba i my Pražané, že vlastně, a to je z toho patrno, naprosto z toho programového prohlášení, že Občanská demokratická strana tak ve velkém ustupuje Pirátům a rozhodně to není win-win.
1: Já tomu nerozumím, co je nutí neustále takhle ustupovat z těch svých zásadních věcí. Oni tady slibovali Pražanům před volbami, že zatočí s těmi nesmyslnými cyklopruhy, že se budou věnovat i motoristům. A dneska si čteme v tom programu prohlášení, že souhlasí s tím, že se bude zavírat Smetanovo nábřeží a Malá Strana pro tranzit. Do dneška nikdo nevysvětlil, co to vlastně znamená, co je to ten tranzit, jestli jsou to i lidé, kteří tam vezou děti do školy nebo do nemocnice pod Petřínem. Nevíme, každopádně v tomhle tom Pirátům a panu Hřibovi ustoupili, je to tam. Pak je tam, že se budou rušit takzvaná parkovací minima, to znamená, že developeři budou moci stavět nové bytové domy bez parkovacích míst i na sídlištích a tak dále, kde je dneska katastrofální situace, to je něco, co je pro nás absolutně nepřijatelné. A celá řada takovýchto podivných opatření, které si vlastně tlačí ty Piráti, tak vlastně oni obsali ty Piráti proaktivně do toho programového prohlášení a to Spolu, nevím proč, tak jim ve většině těch věcí ustoupilo.
0: Dobře, ale co tam čtete? Oni na ně něco vědí, nebo je to nějaký společný biznis třeba, nebo co si o to má myslet? Nebo slabost třeba pana našeho primátora, že už třeba v dobrém řečeno je to velmi zkušený, ale starý pán, jestli už třeba chce mít spíš klid, než se dohadovat.
1: Já si spíš myslím, že to je o tom, že je na ně obrovský tlak vlastně ze zhora z vlády, od premiéra Fialy, udržet tu ten takzvaný vládní půdorys, který od začátku my jsme kritizovali s Patrikem Nacherem, říkáme, že je nesmyslný, že prostě nemá smysl aplikovat něco, co může fungovat ve vládě, když vidíme, že to moc nefunguje na komunální úrovni, kdy vlastně ti lidé si nerozumí a mají úplně odlišné programy. Tak si myslím, že ten hlavní problém je, že je tlak od pana Fialy v Praze udržet ten vládní půdorys a vlastně ODS se snaží seč může dát dohromady ty Piráty, STAN, aby se jim to nerozuteklo a nějak se jim to nerozpadlo.
0: Pane Prokope, můžete mi vysvětlit, prosím, a taky divákům, co to znamená pojem humanizace magistrály?
1: To je další věc, která je vlastně v tom uvedena. Oni počítají s tím, že se postupně bude na magistrále ubírat provoz automobilů. Vlastně se stane se z ní do budoucna nějaká taková pěkná třída, kde se bude dát chodit i pěšky. Ono to známe ze zahraničí, z těch zahraničních západních měst, jako je Paříž, Vídeň a další. Akorát, že si jaksi Piráti a Spolu neuvědomují, že ty západní města mají dokončené většinou oba okruhy, vnitřní i vnější. My bohužel nemáme ani jeden. A bohužel do dneška magistrála je jedinou hlavní spojnicí mezi severem a jihem Prahy. A dokud nebudeme mít dokončené ty okruhy, tak já si myslím, že je nemožné tu magistrálu dále zúžovat. Nicméně i na tom se dohodli s Piráty, ODS, že chtějí vytvořit přechod před hlavním nádražím, další semafor a postupně ubírat pruhy.
0: Počkejte, přechod pro chodce?
1: Ano.
0: Nebo přechod jako lavku?
1: Přechod pro chodce, který vlastně bude namalovaný přímo na té vozovce, bude to vlastně další zdržení na magistrále přímo před hlavním nádražím. Má vzniknout přechod, kde bude semafor a bude tam další vlastně zdržení automobilů, tak jako je to u muzea a dalších místech.
0: To je ta humanizace, jo?
1: Ano.
0: A co ještě tedy spočívá v tom sousloví humanizace magistrály?
1: Tak oni by rádi ubrali ze 3 pruhů na 2, místo jednoho pruhu by tam udělali pořádnou cyklotrasu, zasadili stromy. Ono to vlastně jako hezké a dává to smysl, ale až v momentě, kdy budeme mít ty objízdné trasy, až budeme mít dokončenou návaznost tunelu Blanka, až bude dojezd Blanky až na Průmyslovou, až budeme mít v Suchdole velký okruh, tak pak to samozřejmě dává smysl a pojďme se nad tím zamyslet, aby jsme to centrum udělali víc pro lidi, méně pro auta, já jim rozumím, ale je potřeba to udělat postupně tak, aby neskolaboval doprava.
0: Vy říkáte přijít o další pruh a vysadit stromy kam? Jako doprostřed?
1: Tam. Doprostřed nebo po stranách, ono, těch návrhů je celá řada. Vlastně ono to počítá do budoucna s tím, že se mají někde ubourat ty mostní konstrukce, že se vlastně má srovnat ta magistrála s terénem dole. Ono jsou takové vize prostě do budoucna, jaký kompletně vlastně začlení do toho města. Ale říkám za nás, ano, je to nepřijatelné, dokud nebudou hotové okruhy.
0: Co si myslíte vy, pane zastupiteli Prokope a vůbec ano, o těch lidech, co blokují magistrálu, myslím, že si říkají poslední generace, víte, a prosazují tedy tímto způsobem tu 30 v Praze, tak je to nezvládnuté, no, oni si stěžují, že dokonce při tom posledním protestu už policie nedoprovázela, tak dávají stížnosti na gips a tak, co si o tom mám myslet?
1: Já si myslím, že se to podceňuje, bagatelizuje, my s tím v zásadě nesouhlasíme jako hnutí ANO. Myslím si, že zneužívají vlastně nějakého ústavního práva na demonstrace. Já rozumím tomu, že musíme zachovat právo na demonstrace, ale něco jiného, když jde jednou za půl roku velký průvod demonstrantů po nějaké komunikaci a když malá skupinka lidí, řekněme 30-40, každý týden blokuje ty komunikace účelově, tak to si myslím, že prostě není správné. 30 v Praze byla v programu strany zelených. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Pražané jednoznačně ukázali, že toto nechtějí a myslím si, že tito lidé by měli respektovat výsledky voleb a případně se přihlásit do dalších voleb a pokud Pražané dají mandát straně, která to bude mít v programu, tak nechce to prosadí, ale dělat takovéto nátlakové, říkám až ekoteroristické akce, tak to je naprosto za hranou.
0: No dobře, vy tedy říkáte, že to není správné blokovat tu magistrálu z mnoha důvodů, které už všude možně byly stokrát rozebrány, lékařská služba a tak dále, ale nic naplat, pane Prokope, vy jste zastupitel.
1: My jsme dali se spolu dohromady usnesení na posledním zastupitelstvu, které mělo řešit legislativní rámec toho, jak tím blokádám do budoucna zabránit. Bohužel Piráti a další se přidali na stranu těch ekoterroristů a tenhle návrh nepodpořili, takže těsně neprošel. My se budeme snažit v září to navrhovat znovu, aby jsme jednoznačně zamezili tady tím ekoterroristickým blokádám a nesmyslům, které vlastně brání nejenom občanům, ale často i sanitkám, hasičům, policistům prostě projety komunikace.
0: ODS hlasovala jak?
1: ODS hlasovala s námi pro. Chtěla vlastně tomu zamezit, ale bohužel Piráti to nepodpořili, ty se přidali na stranu těch ekoterroristů.
0: Protože tuším, že Marek Benda z ODS v České televizi to velmi odsoudil.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: To by jako se dělo. Ale tak přinejmenším v této věci oni neustupují.
1: V této věci ne, tady naštěstí ještě mají zdravý rozum a chápou, co je pro Prahu správné.
0: Jak hodnotíte teď to nové působení primátora Svobody? Je to pořád silný hráč, nebo slyším takové různé zkazky o tom?
1: Já jsem z toho opět trošku zklamaný, jako z toho programového prohlášení. Je na něm vidět ten věk a vlastně ta kumulace těch funkcí. Myslím si, že by si měl vybrat, jestli chce být poslanec anebo primátor. Často chybí i třeba na těch oficiálních akcích, jako je otevírání různých nových staveb Prahy a podobně. A i na tom zastupitelstvu je vidět, že úplně nezvládá to řízení té schůze, které často trvá třeba i 20 hodin, tak někdy je to až jako nedůstojné. Myslím si, že by měl do budoucna možná uvažovat o tom, aby to primátorství předal třeba někomu mladšímu.
0: Jaká je vůbec komunikace v zákulisí toho pražského magistrátu mezi ANO a ODS? Protože vy si ve spoustě věcí musíte takzvaně rozumět, ale navenek, a vy už jste říkal, že to je velký tlak ze zhora, tedy od Petra Fialy a jeho suity, tak řekněte, nebýt toho tlaku, tak vy byste se s ODS-kou dohodli?
1: Tak bylo to složité, to vyjednávání, všichni to víme, trvalo to skoro půl roku, než tady vznikla koalice. My samozřejmě programově k té ODS jsme poměrně blízko v Praze, chtěli jsme právě řešit třeba ty dopravní systémové věci podobným stylem, takže my se dneska vlastně bavíme na příštím zastupitelstvem ve věcech, které si myslíme, že pro Prahu a Pražany jsou podstatné, přínosné, jako třeba zamezení tady těch blokád, výstavba okruhu a dalších, kde to podporujeme, ale pak je samozřejmě celá řada věcí, které nepodporujeme. Snažíme se s Patrikem Nacherem vždycky hledat ten zdravý selský rozum v tom, co vlastně Pražany trápí.
0: Řekněte, některé věci z prostředí, nebo případy z prostředí Prahy přerostou, nebo se octnou v té celostátní politice, a je to určitě třeba případ ten, kdy se bude prodávat ta budova hlavní pošty, tuším, v Jindřišské ulici.
1: Ano.
0: Do jaké míry pražské zastupitelstvo taková věc zajímá?
1: No, díky nám, opozici, kteří jsme od začátku křičeli, že je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme tyto budovy získali do Prahy, do našeho majetku, aby to nekoupil zase nějaký spekulant. Ono se nebavíme jenom o poště Jindřišské, ono to je budova třeba na Praze 2 a další. Tak po našem tlaku konečně primátor Svoboda a jeho rada začali jednat a podařilo se na posledním zastupitelstvu udělat usnesení, že vlastně pokud by vláda nejednala z Prahu napřímo, takže jsme posvětili i radu, že se může přihlásit do té elektronické aukce, což není úplně běžné, takže doufám, že se povede ty budovy získat do vlastnictví Prahy, protože by byla škoda, aby z takovéhle obrovské historické budovy byl další hotel nebo nákupní centrum.
0: Vy vlastně říkáte, že město Praha chce koupit od České pošty tu budovu.
1: Ano, přesně tak.
0: A jestli je to veřejná informace, kolik je ochotná za to dát, protože aukce, to asi neřeknete, že? Nebo to nevíte?
1: V tuhle tu chvíli nevím, oni probíhají jako ocenění znalecké posudky, ale v té Jindřišské ulici to se budeme bavit o miliardě korun zhruba. Možná, že i o něčem vyšším.
0: A toto vy podporujete, aby se nakupoval další majetek?
1: Praha v tuhle chvíli má 100 miliard korun na účtě, které má do budoucna připraveno na nějaké investiční akce, a ty peníze se vlastně vypařují kvůli inflaci, takže nákup nemovitosti si myslím, že se vždycky vyplatí.
0: Lepší barák. Ještě k těm vztahům uvnitř té koalice na pražské radnici. Vy jste v tom vašem pořadu na YouTube Čau Praho řekl: ve vládě Petra Fialy, vládě Petra Fialy, Pirátek přestává věřit už i hnutí a hnutí STAN. Jak to mám rozumět?
1: Já jsem citoval z článku Seznam zprávy, tuším, kde byl popis toho, že vlastně STAN je zděšen z toho, jak funguje pan Stanjura, ministr financí, a že přestávají věřit jeho krokům a jeho návrhům, čemuž se teda osobně vůbec nedivím, protože pan Stanjura jeden týden něco prohlásí, že něco bude navrhovat a prosazovat, dostane kartáž v médiích a druhý týden z toho couvá. Je to zmatek na zmatek.
0: Ještě jedna věc, o které budete vědět, ta se týká Prahy 11. Magistrát podpořil grantem 1,5 milionu korun. Jo, podle reportéru ČT v minulosti se tam údajně praly nějaké špinavé peníze na tom projektu a pod dojmem pomoci dětem z Ukrajiny. O co se jedná?
1: Když začal ten konflikt na Ukrajině, tak přišel tehdy developer Passer Invest, který vlastní pozemky na Rostylech, že by nějakým způsobem chtěl pomoci, a za jeho přispění tam vlastně vzniklo nějaké takové buňkoviště, udělala se z toho nějaká dětská skupina, školka pro ty ukrajinské děti, a celé to zaštítila nějaká nezisková organizace, která se kdesi vzala, údajně přivedli Piráti nebo STAN, nevíme přesně, ale u toho otevření se fotil tehdy pan ministr Rakušan, Hřib a další vlastně papaláši. A velmi záhy na to Česká televize rozkryla v reportérech, že tato nezisková organizace, která to celé zaštítila, údajně pere ruské peníze pod tou záštitou, že se pomáhá Ukrajincům.
0: Tomu se říká win-win?
1: Je to naprosto neuvěřitelné, takže vlastně okamžitě se potom přestalo spolupracovat s tou neziskovkou a celé to spadlo na bedra radnice Prahy 11, která to nechtěla, která na to neměla finance a které to spadlo na hrb a musí to teďka nějakým způsobem řešit a sanovat. A vlastně magistrát poslal teďka další peníze na tenhle ten projekt, aniž by bylo došetřeno, co se tam vlastně dělo, kam se ty peníze ztratily, jak to fungovalo a podobně.
0: Co říkáte, pane Prokope, na aktuální průzkumy preferencí politických stran? Vy jako ANO jste na tom velmi dobře, patříte mezi ty politiky, kteří říkají, mě to nezajímá, počkám si na volby? Nebo to o něčem svědčí?
1: Já to beru určitě jako velký závazek, že spousta voličů nám potenciálně věří, ale volby jsou daleko, zvlášť ty, které zajímají primárně mě. Já jsem komunální politik, my jsme na začátku volebního období, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě je na tom vidět, že lidé jsou nespokojení s tou současnou vládou a na mě se obrací celá řada Pražanů, kteří třeba volili spolu v těch posledních volbách dvojích a dneska přiznávají, že jsou zklamaní a vlastně hledají, koho budou volit příště. Takže já to beru jako velkou odpovědnost a musíme se o tyto lidi postarat.
0: Těším se na příště, děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
1: Pardon, stačí se podívat, teď myslím motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
1: ano,
2: tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že
2: moje
1: se tady
2: iniciativa.
1: Staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale,
2: asi
1: o to usilujete.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
2: já mám teď,
1: no
2: tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: Já jsem si nic neposílal, já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po oni mi potom,
2: ne, to bylo, hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil, oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam ne,

0: na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
0: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
0: ne,
1: vládnout.
0: Ne, jak se říká, něco, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si
0: tvrdit,
1: vám to asi moc nedáří?
0: Moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče Dozimetru, v tom nejede ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vypovídat.
1: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli
0: tam nejsem já. Co se týče bitcoinové kauzy, jenom poslední věc, bitcoinové kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo jako
1: pár měsíců, ale
0: stejně by měl
1: skončit. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no-go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Dozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona taková
1: on vás
0: zve teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
0: zvát. Dneska, no, ale aha, to asi tam nazval. Jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například.

0: to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje, a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
0: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
0: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: pod radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přidělám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neodpáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role. Čili... že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné, že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při NATO, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levný energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
0: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali tady, byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
1: prosím,
0: jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba
0: hnutí,
1: ano?
0: Já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady bude.
1: Vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konec...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry, ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam mířím?
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělil milionovou pokutu LMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní
0: jako,
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOPS. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. Ještě to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal omlouvám zákon se, o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme, my necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí, tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe. Pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte. Rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alex.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
3: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Hele, v Česku začíná
2: vůbec
3: krok po
2: kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
3: to mám.
2: Jsi mu vděčný?
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
2: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme.
2: Může to být schoda.
3: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho, bohužel, čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaru, jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví, Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
3: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
2: Já přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo, jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 2027.
3: No, aby taky ne, protože i z Německa...
2: Měl tu debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. Mm-hmm. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice.

0: To srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem my jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Mm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit, no tak prostě začneš utrácet, když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat. Ale oni vyhrábali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně, prosím tě, lektím... No, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie, za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál a vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Něco.
0: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom Tohle pokračování.

0: vyjednávání, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Honza Hochsteiger je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vlastní žádost vám říkám Honzo, pan Honza. Jana nemáte rád, jsem pochopil.
1: No, Jan mě sice pojmenovali, když jsem se narodil, ale maminka mě řekla, že myslela Honza, takže...
0: Honza Hochsteiger je nejslavnější zmrzlinář v tomto městě, možná v této zemi. Vy máte tu slavnou zmrzlinárnu Crème de la Crème. A teď, když je začátek léta, tak si myslím, že bychom měli pohovořit o něčem příjemném, sladkém. A řekněte mi na úvod, pane Hochsteiger, kdy jste měl naposledy zmrzlinu?
1: Dneska dopoledne.
0: Jo, povinně? Ochutnáváte?
1: Ne, povinně, ale měl jsem zkoušku s jedním Italem z Rimini a řešili jsme nějaké obchodní věci, tak jsme samozřejmě jedli zmrzlinu, protože jsme byli ve zmrzlinárně a já se chci pochlubit kolegům, co máme nového, dobrého, takže dnes dopoledne jsem měl několik zmrzlin.
0: Co je teď největší šláger v tom vašem oboru a možná ve vaší firmě? Vy to máte na Národní, zejména tam vždycky vidím fronty, že tam máte i muzeum?
1: Máme tam i zmrzlinové muzeum.
0: Dostaneme. Ale pojďme prvně říct, co je teď největší hit. Novinka.
1: Největší hit je, vždycky byl a zřejmě vždycky bude pistáciová zmrzlina. Potom dlouho nic, pak je mango sorbet a potom jsou už v krátkém sledu všechny ostatní a vanilka je na nějakém 10. místě.
0: To v životě neuvěřím.
1: No,
0: že nejpopulárnější je pistáciová zmrzlina.
1: Ano, pistáciová zmrzlina je nejpopulárnější, prodá se jí rozhodně nejvíc nade všema. A zkuste si tipnout, která zmrzlina je nejdražší. No, pistáciová samozřejmě.
0: Fakt je nejdražší.
1: Když ji děláte kvalitně, používáte dobré pistácie, což je samozřejmě ideálně region Bronte na Sicílii, tak tam se pohybujete u kila té pasty, tak jako máslo pistáciové, někde mezi 2,000 a 3,000 korun za kilo.
0: Jak často se dostanete k tomu laborování, k tomu zkoušení, k tomu, že máte nějaký nápad a řeknete si, tak já to vyzkouším, jak by to vypadalo, i třeba bez nároku na úspěch. Jak často se to děje, ten proces?
1: Děje se to jednou týdně, protože já mám vyhraženou středu. Právě dnes je ten den, kdy od vás ze studia pojedu do naší výrobny a už tam mám připravených několik zmrzlin. Na něco už mám i spočítané recepty, něco ještě si musím doladit a budu zkoušet. Každou středu zkouším nové zmrzliny. Minulou středu jsem měl dokonce rekord, to jsem vyzkoušel asi 16 zmrzlin.
0: Jako 16 novinek?
1: Nejsou to úplně novinky. Ono zkouší se i zmrzliny, které děláte. Třeba máme vanilkovou zmrzlinu a já chci některé věci třeba tam v receptuře změnit kvůli struktuře, textuře, kvůli vlastnostem nebo i někdy kvůli chuti, tak si udělám třeba 5-6 vzorků vanilkové zmrzliny. A potom zkoumám, jak ta zmrzlina chutná, jak vypadá, jak dlouho vydrží, takže já budu třeba dneska i zkoumat vzorky z minulého týdne, co se s nima stalo za ten týden, jak se posunula chuť, jak se chovají vlastně ve vitríně, v mrazáku, po zamražení. Toto jsou všechno věci, které zmrzlinář musí sledovat. Takže...
0: Máte na to komisi nějakou, nebo jenom nejbližší tým, nebo jak se to...
1: Tak mám na to své vlastní chuťové buňky, a svůj rozum a pak samozřejmě kolegové jsou mi nápomocni, takže vždycky dávám kolegům ochutnat, ale tak to rozhodnutí finální vždycky je na mě.
0: Mě láká to slovo objevitel. Říkám si, jednoho dne umřete stejně jako my všichni, budete mít někde na hezkém místě tu náhrobní desku a tam bude napsáno, zde leží objevitel. A co by to mělo být?
1: Já si myslím, že by tam nemělo být asi nic, protože já nemám pocit, že jsem ve svém životě něco objevil. Pokud jsem něco objevil, tak jsem určitě objevil to, co už objevilo mnoho lidí přede mnou. A to je to, že když něco děláte vytrvale a děláte to tak, že se snažíte to udělat nejlíp, jak dovedete, tak s tím dokážete mít úspěch a dokáže vás to těšit. A myslím si, že každý člověk, který tohle to objeví, tak má vlastně šťastný život.
0: To jo, souhlasím. Ale mířím tam, jestli existuje něco, co umíte vyrobit jenom vy, nebo ten nápad, na co jste si troufnul jenom vy. Já teď nevím, třeba zmrzlina z řetkviček, nebo já nevím, Bůh ví co.
1: Tak z řetkviček jsem taky zkoušel dělat zeleninovou zmrzlinu. To jsem zkoušel spoustu, ale to bylo, když jsme experimentovali pro ambiente na takové ty zmrzliny, které ani nejsou třeba sladké a podávají se mezi jednotlivými jídelními chody. Ty řetkvičky by možná vypadaly v tom kornoutu lepší jako v celém syrovém stavu, než kdyby z nich byla zmrzlina, ale pokud se to nelíže z kornoutu a jí se to mezi jídlem, tak to má zase jako jiné vlastnosti a jako je to opravdu velice zajímavá a dobrá věc, chutná. Ale určitě by se našly věci, které jsem vymyslel jenom já, které nikdo nemá. A
0: to je třeba co?
1: No tak třeba takovou grenadínu zmrzlinu, jako to je něco, co nikdo jiný zatím asi nemá, to jsem nikde neviděl, ale zpravidla nejde o to, aby člověk vymyslel něco, co nikdo nemá, ale aby to, co už bylo vymyšleno, se udělalo líp. To, že se, já nevím, 300 let vyrábí vanilková zmrzlina, to je jako všeobecně známé. Ale můj cíl není tu vanilkovou zmrzlinu přestat vyrábět a vymyslet místo ní něco jiného, ale tu vanilkovou, kterou všichni znají, udělat prostě nejlepší.
0: Co je to muzeum zmrzliny? Co si po tím mám představit?
1: Muzeum zmrzliny je místo, kde přijdete, dozvíte se o tom, kdo, kdy a kde první vyrobil zmrzlinu, kdo, kdy a kde otevřel první zmrzlinárnu, jak se ta zmrzlina vyráběla, jak se mrazila, jaký byl její historický vývoj, spoustu dalších zajímavostí k tomu a...
0: Jsou tam nějaké ukázky třeba, nebo video, nebo něco?
1: Video máme, zatím ještě není v provozu, protože trošku bojujeme s technikou, ale my jsme vlastně natočili naší vlastní produkci, tak 6-minutový dokument o zmrzlině. Strávili jsme s tím asi týden a skutečně tam jsou takové ty základní milníky ve zmrzlinové historii, jak se ta zmrzlina vyráběla až vlastně do dnešních dnů. Nejenom vyráběla, i prodávala, protože i ten prodej byl zajímavý. Vezměte si, že třeba v 19. století se zmrzlina prodávala na ulicích z takových vozíků dřevěných, kde byl jeden, dva, tři druhy zmrzliny a ty zmrzlináři servírovali do malých skleniček. A každý zmrzlinář měl sadu takových skleniček a zákazník tu zmrzlinu slízal, vrátil skleničku zmrzlinářovi, ten ji tak jako utřel do zástěry a pak do ní dal zmrzlinu dalšímu. A tak to bylo celý den a celé léto. Teď samozřejmě si představte, že tam ráno přišel někdo, kdo měl třeba chřipku nebo covid, tak jako za 14 dní v tom městě nebylo úplně hej. To si samozřejmě uvědomovali úřady, takže třeba v Londýně byly tyhle skleničky zakázány už v roce 1917 a úřady ty zmrzlináře jako dost jako pokutovali a peskovali, když ten zákaz porušovali, takže to je třeba takový zmrzlinový střípek.
0: No, řekněte mi, jak moc musíte, pane Hochsteigere, mapovat, co dělá konkurence?
1: Takhle, musím to dělat proto, jednak abych získal inspiraci, protože vlastně to, co já vyrábím, pramení hodně s inspirací konkurence, ale nemyslete si pouze českou konkurenci. Já sleduju i světovou konkurenci, abych tomu ani neříkal možná konkurence, abych tomu říkal spíš zmrzlináře kolegy. Pokud jsem někdy na Facebooku, tak tam rozhodně nepíšu, co kdy, kde právě dělám a proč, ale spíš koukám, co dělají kolegové. Zejména v Itálii, tam je spousta jako skvělých zmrzlinářů, ať už je to Paolo Brunelli nebo Alberto Marchetti, takhle bych mohl jmenovat celou plejádu prostě slavných jmen zmrzlinářských a samozřejmě od nich se inspiruju a taky učím, jako učíme se vzájemně od sebe.
0: Čím to, já jsem četl na Wikipedii o zmrzlině dlouhé pojednání, tam je historie Nanuk, jak vzniknula Eskimo a tak. A pravda, chybím tam nejslavnější, ta zmrzlinová americká firma Baskin and Robbins, myslím, se jmenovali. Tam je napsáno, že jednoznačně nejlepší ta zmrzlina je italská. Čím to je? Proč ne bulharská? Proč ne, já nevím, jaká, maďarská?
1: No tak musíte se podívat na Itali. Ital je specifický tvor. Já jsem v Itálii 4 roky žil, pro Itali jsem téměř 15 let pracoval a vím, že jsou to lidé, kteří většinu věcí neberou vážně, kromě jídla. Italové myslí na jídlo, řeší jídlo, zajímá je jídlo a také podle nějakých statistik, které jsem viděl, Italové v Evropě utratí za jídlo nejvíc z celé Evropy. Prostě jídlo je pro ně důležité kvalitní jídlo a je pro ně důležité mít jídlo z místních zdrojů, chodit k lokálním dodavatelům a samozřejmě i k lokálním zmrzlinářům. Takže historicky, když se na to podíváme, tak i v Americe třeba se vyráběla na začátku minulého století kvalitní řemeslná zmrzlina, ale jakmile se začal rozmáhat zmrzlinový průmysl, kontinuální výrobníky, tak se zmrzlina začala zlevňovat, protože když něco vyrábíte hodně ve velkém, tak je to levnější. A ty řemeslné zmrzlinárny to zlikvidovalo. Prostě neustály konkurenci. A nakonec celou Ameriku, míním tím USA, obsadil zmrzlinový průmysl. A když se podíváte do třeba 60. 70. let, tak tam skoro žádná řemeslná výroba prakticky neexistovala. V Itálii, přestože ten zmrzlinový průmysl byl taky, tak Italové se jako nenechali moc ovlivnit místníma reklamama, jako gelati Motta, prostě nejlepší. Oni říkali, jo, ale já chodím prostě k Giuseppovi jako na rok do zmrzlinárny a tamhle chodím k tomu zmrzlinářovi. A oni ty místní zmrzlináře podrželi a tam se ta kontinuita udržela. U nás zase nastal jev, který se jmenoval komunismus, který to řemeslo taky jako docela jako zlikvidoval, protože v tom režimu se moc jako nedalo jako to řemeslo pěstovat, takže tam byla zase likvidace jiného typu. Ale ta Itálie přežila skutečně, když i dnes po letech srovnáme kvalitu italské nejlepší zmrzlinové výroby s francouzskou, španělskou, německou, možná, že i českou, bych možná neměl říkat, ale tak skutečně jako kraluje, je to opravdu...
0: Dokonce podezírám, špička. Jestli tam na to není nějaká škola speciální v té Itálii.
1: No tak to určitě na podezíráte velmi správně, nenašel. Protože je spousta škol, většinou soukromých, kde se vyučuje výroba zmrzliny. Takové jedno centrum je Bologna, tam je Gelato University Carpigiani a téměř každý zmrzlinář, který prošel Itálií, tak se pyšní, že je absolventem Carpigiani Gelato University a i u nás jich je spoustu, kteří si tam udělali kurzy. Když vemu naší konkurenci nebo kolegy, tak spoustu lidí tam bylo na kurzech.
0: A jste tam byl?
1: Jistě, samozřejmě.
0: Jak si to mám představit?
1: No prostě jsem tam odjel, bydlel jsem tam v hotelu a dojížděl jsem každý den do toho školícího zařízení. Ta výuka probíhá vlastně tak, že dopoledne je teorie, kde se počítá, protože zmrzlinařina to je matematika, kde počítáte vlastnosti cukru, sušinu, správné poměry těch surovin a potom následuje oběd v takové závodní kantýně, kde se ale vaří velmi kvalitně, to si nepředstavujte jako něco nekvalitního.
0: No ale oni mají, ne?
1: Po obědě, po takovém krátkém obědě následuje praxe, kdy to, co jsme dopoledne vypočítali, tak se prakticky vyrábí a takhle je to každý další den.
0: No a končí to nějakou zkouškou? Nebo?
1: Končí to potom zkouškou a když člověk uspěje, tak dostane certifikát, že absolvoval.
0: Vy jste obstál teda u zkoušky. Měl jste jedničku nebo dvojku, ať to...
1: Takhle tam se to nehodnotí známkami, tam se hodnotí buď to obstál nebo neobstál.
0: Čím to je, že se tu a tam na různých místech objeví nějaké lokální zmrzliny, které se pak stanou slavnými? Jo, to prý je v Bulharsku, se tomu říká sladoled. To má jenom jednu chuť. To nemá příchuť, jako když přijdu k vám do vaší provozovny, vy jste na národní, víte?
1: Na národní a pak mám ještě čtyři další
0: ještě provozovny. Ještě čtyři další, tak to pak řekneme. A to má jenom jednu chuť a nějak se to nabírá tu lopatku a lidi to milují. To samý je případ ruské zmrzliny. Najednou ruská zmrzlina bez nějakého, bez čokolády, bez jahod. Jak je to možný? Jak se toto urodí?
1: Takhle, nevím, jak se toto urodí, ale v tom Bulharsku, stejně jako třeba na Balkáně, je sladoled prostě běžný výraz pro zmrzlinu. To je jako zmrzlina akorát prostě v tom bulharském nebo chorvatském jazyce.
0: Takže on může být jahodový sladoled.
1: Může být, jistě, a tak je samozřejmě určitě.
0: Aha.
1: A v Rumunsku to třeba je ingecáta. Ingecára je polikat rumunsky, takže jako Rumun vlastně má něco jako polikačku. A Maďar má fadilalt. A někde snad ve Finsku, tam když někdo řekne, že chce jít tlo, tak se nepotřebuje jít napást, ale chce jít zmrzlinu. A takhle jako tak třeba Turci mají dondurmu.
0: V čem je ruská zmrzlina ruská?
1: Já mám pocit asi jenom v tom zvyku dávat jí do té oplatky. Já o ruské zmrzlině za stolik nevím, protože jsem sám v Rusku nikdy nebyl. Takže znám to, co se tady prodává pod pojmem ruská zmrzlina. Vím, že když jsem byl jako dítě, tak byly jako dvě ruské zmrzliny. Jedna, která se jmenovala ruská zmrzlina, ale pravděpodobně byla česká, a potom taková, která byla jako skutečně ruská, ale nepamatuju si, že by v ní byl nějaký rozdíl.
0: Mm-hmm. Nosíte v hlavě nápad na zmrzlinu, ke kterém jste se ještě neodvážil? Něco šíleného?
1: Takhle, není to ani tak šílené, jako spíš technologicky komplikované. Pro mě jsou třeba jako složité zmrzliny, například, já nevím, z chia semínek nebo tapioky. Jsou z toho naprosto skvělé dezerty, z těchto těch věcí. Ale udělat tu zmrzlinu je velmi obtížné, protože když dáte ty tapiokové perly nebo chia semínka nabobtnat, tak oni absorbují veliké množství vody, která samozřejmě, když zmrazíte zmrzlinu, tak se z ní stane led. Takže zatímco tapioka v dezertu je skvělá, tak ve zmrzlině je tvrdá jako kámen a není úplně jednoduché to udělat tak, aby to tak nebylo. Takže to je třeba něco, co vždycky, když mám čas, tak se do toho pustím, chvíli to zkouším, pak zjistím, že to nejde, tak to vztekle zahodím a dělám něco jiného. Ale vy jste se mezi řečí zeptal, jak to, že je někdo v té zmrzlině úspěšnější než jiný. Já si myslím, že hlavní věc pro úspěch v čemkoliv je vytrvalost. Když něco někdo dělá a je v tom vytrvalý, tak dřív nebo později bude mít prostě úspěch podle mě vždycky, protože ta vytrvalost je prostě klíčová vlastnost. Takže já, cokoliv mi nejde v životě, ať už je to zmrzlina z tapioky, nebo či semínek, nebo rýže, nebo prostě oříšková takovou, jako bych ji chtěl, tak se k tomu neustále vracím a dělám to tak dlouho, než se mi to nakonec podaří.
0: Mm-hmm. Mám správný dojem, když přicházím do toho obchodu se zmrzlinou a dívám se na ty boxíky, jo. A když ta zmrzlina je taková, že praská, jakoby, že taková, jo, že to není úplně krém, ale taková, že jsou tam ty vrásky takový, jo, že jak to nabere, tak to se, rozumíte mi, taková popraskaná. Jakoby.
1: No tak pak je něco špatně v té receptuře.
0: Něco špatně, protože na mě to působí, že to je dobrý.
1: No, nevím, co úplně myslíte, ale jako pokud se zmrzlina...
0: No některá se tak jako rozlomí, ale některá jenom krém za každý okolností.
1: Takhle, měla by ta zmrzlina být prostě konzistencí jako krém zmražený. To znamená, měla by být krémová, táhlá, neměla by praskat, lámat se, drolice, to prostě by mělo asi značit, že někde byla chyba v té receptuře.
0: Máte rád show okolo zmrzliny, když vidíte třeba na Facebooku nějaká ta videa, jak dělají ty... Z melounu jsem teď viděl, že naseká meloun těma dvouma špachtličkama, teď to tam... Je toto pro české podmínky zajímavá věc?
1: Určitě to je zajímavá věc, protože cokoliv prodáváte, tak je důležité, jak to prodáte. A určitě, když vám zmrzlinový kornout bude prodávat nějaká usměvavá slečna nebo usměvavý mládenec, anebo i prostě někdo starší a bude se u toho usmívat, tak z toho budete mít větší radost, než když ta obsluha bude taková jako nepříliš milá.
0: Určitě, ale já jsem tam na show.
1: Na show. Určitě. Určitě je to krásná věc. Při našem prodeji na to úplně není prostor, protože show vyžaduje čas.
0: Ano.
1: Ale rozhodně mě to baví a jsem dělával různé show, třeba při výrobě zmrzliny nebo i při prodeji, ale chce to trošku jiné publikum. Nechce to publikum, které jako čeká si koupit zmrzlinu, ale které čeká show. Určitě znáte, jak to vypadá v Turecku při prodeji klasické zmrzliny, kdy má takovou dlouhou tyč ten zmrzlinář.
0: A dělá, dítě si chudák vezme.
1: Ten prázdný kornout, nebo tam dělá různé jiné show, místo aby mu podal kornout ze zmrzlinou, tak mu podá ruku.
0: Skvělý.
1: To je úplně jako skvělá věc. Ale baví vás to vidět jednou, dvakrát, pak už vás to moc nebaví. Aspoň teda mě, když jsem pracoval v Turecku asi půl roku, tak na začátku mě to fascinovalo a potom už mi to přišlo takové, jako že mi to moc jako nebavilo. Ale tohleto show dělali vlastně v těch zmrzlinárnách pro turisty. Když jste si kupoval zmrzlinu v jedné z těch asi 20 zmrzlin na Istiklal Caddesi, na té hlavní třídě v té evropské části Istanbulu, tak tam to dělali. Když jste šli někam za roh, tak tam už nikdo nic takového nedělal, protože tam si kupovali Turci a ty už na to nebyli zvědaví.
0: Na vašem místě už bych ho měl tady toho Turka, toho showmana.
1: Ale tak já nevím, jestli by to šlo, protože italská zmrzlina má úplně jinou strukturu než ta turecká. Ta turecká vlastně není dělaná strojem, tahle zmrzlina, ale je vlastně jako tuhnutá bez stroje. Takže má takovou jako velmi lepivou a tuhou konzistenci. Je to trošku něco jako turecký med. A to show, které oni tam dělají s tou zmrzlinou, by třeba s tou naší zmrzlinou nešlo dělat. To by všude lítalo, to by se vůbec nedalo takhle dělat.
0: Vidíte.
1: Ale třeba žonglování se špachtlemi, to jsme měli jednoho uchazeče o zaměstnání, který byl žonglér, tak já jsem mu přinesl špachtle na zmrzlinu a řekl jsem, ať to zkusí a docela mu to šlo, tak jsem uvažoval o tom, že by jsme ho zaměstnali, že by mohl jako pro pobavení zákazníků něco předvádět.
0: Crème de la crème aktuálně najdeme teda na Národní. A kde ještě?
1: V Husově, na Starém městě pražském. Ano. Potom na metru na Hradčanské, pod Kaštany ulice, to je přímo u metra Hradčanská. U náměstí Míru v ulici Jana Masaryka. A potom ve Strašnicích, na Průběžné ulici, tam máme vlastně výrobnu zmrzliny a sklady, takže potamtud se všechno distribuje, co jsme vyrobili.
0: Máte moc hezké podnikání a přeji vám, aby se dařilo a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji moc za pozvání a zdravím vás i vaše diváky.
0: Naším hostem byl Honza Hochsteiger.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnov je pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se vám toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tady plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak je... za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám. Babička má výročí zítra.
2: Babička má výročí, to je škoda.
1: A víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné, v Praze,
2: no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrový.
2: No.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím.

0: bude spadat pod něj, na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my, no. my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak
1: což
0: to je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň měli uklízet.
1: Tyjo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Tyjo, to já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali.

0: A líbil se mi článek na, na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
0: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
0: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než ten, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
0: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Queen. Myslíte
1: Mary,
0: drag queen?
1: Drag queen.
0: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, víš, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano,
1: krásný, a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
0: výmal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nechty.
1: Nechty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
0: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
0: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. No, musí být úplně v prdeli.
0: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
0: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
0: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
0: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
0: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
0: pořádně.
1: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už. Ne,
0: já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
0: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
0: no,
1: to je?
0: No.
1: No tam je i občerstvení jako a tak?
0: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
0: tam byly i stany
1: intimní.
0: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
0: Jo, tak v Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
0: No.
1: Fish and chips.
0: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
0: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
0: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
0: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
0: No,
1: že to má ty znaky?
0: No jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
0: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
0: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
0: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
0: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
0: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
0: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
0: že
1: říká,
0: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak on ještě může být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
0: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
0: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru.
0: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
0: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
0: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
0: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
0: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: No, ono se to probojovalo.
0: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. A kdy to je? To ještě stihneme do Thajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo,
1: Pezinok. A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, můžu taky...
0: No tam už,
1: ale
0: tam už to jede.
1: Představuji, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: školy. Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školy. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde
0: ne.
1: jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
0: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není u
0: tak
1: vás...
0: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další takový šláger ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to bylo také písničko.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete tak 20 let. Říkal, ne? Ten
0: jo,
1: chlapec...
0: jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
0: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
0: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, bo ho připojit na denodenně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Až když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
1: Ale víte, to je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít.
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli mít pochopení a prostě se tomu to nesmát.
0: No.
1: Tečka.
0: Tak to já proto pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: cowboy and he said he had done wrong.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za a vzad steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%. Což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. a vyvážně tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním a tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechnem, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe. co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme, a ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské

0: prospěje jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo, kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
0: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu.

0: z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít, já jim nejsem ani bejt nechci a tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sahnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu náš, polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhletom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý.
2: Co?
1: Mně to tak připadá.
2: Myslíte?
1: Jo. Protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
2: On podřízený?
1: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, pojďte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
2: A?
1: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Pojďte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
2: No. No tak prosím vás, ale to mi, díval jste se na, ten, na tu ceremonii?
1: Díval, mi se ta ceremonie samotná líbila.
2: Na tu oraci?
1: Mně se to líbilo fakt. Teď ta... nemluvím, vlastně i projev, ale ten, ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková, není moc patetická, ale je vlastně jako hezká, dobře se na to koukalo.
2: A projev?
1: Je důstojná.
2: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
1: Projev jsem až na pár, víme, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snažím o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
2: Vy jste indoktrinovaný.
1: Totálně ksavere. No já jsem opilej úplně tam.
2: Tak já vám příště tady dám místo Ukrajiny, vám dám Doníka.
1: To bych vás. Můžete?
2: No můžu, no.
1: Jo?
2: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré dobré heslo povaleči z kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
1: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
2: No ale já nevím, pane Holče, on tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
1: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
2: Nenašel.
1: No a tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
2: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
1: Jo.
2: Tak tady by, tak kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
1: A to vám vymýšlí už, ne?
2: Jo, ale...
1: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti, A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér, to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním Trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde. Dobře, a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně.
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie.

0: způsobem se skončila a na bázi v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřeklo, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle jednala, se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně

0: nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Děkuji za pozvání,
1: hostem.
0: Doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci.
0: Ano, ano.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Luděk Rozehnal píše, dobrý večer, pane Noveský, řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání?
1: Minoritní,
0: má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. No. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. Jo, jinak jsou tam nějaký drobní český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takhle neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Noveský, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holtera budeme muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Čili vůbec.
0: No ne.
1: Tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkej, každý asi ví, jakože...
1: No nelze, fakt nelze. Tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak myslíte,
1: tomu se
0: že chtěl naposledy odpovědi?
1: Doktor Štorsmajer se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou.
1: Tak
0: Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG prý, vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí Republika. Nevím, co je Hnutí Republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně v roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky. Ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se na schvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xavere, abyste...
0: Jo. No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit. Jo? Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stračený plyn jenom tak, tak tam musí být jakoby...
0: Dobře, větší... ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu,
1: no, samozřejmě,
0: nebo něco.
1: Ale někdy podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě tam se spaluje nějaký ten hnusný mazut nebo nějaký takový hety. To je, z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech.
0: Evropský tak Green Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: pořád. No pořád, to víte, že jo, samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat doma zejména ty takové ty chudší vrstvy budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostali dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznilo v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Noveský, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad podnikatele jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že tam dostanete? A první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle, já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kdo je právník, že jo. Tak tomu jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze Senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom Senátu prosím byl, sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to bylo vlastně do roku 2000 včetně, jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458 tím energetickým zákonem vlastně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1.1.2001 fungovalo podle zákona, a mezi SEIKou, státní energetická inspekce, většina lidí zná SEIKu, takže státní energetická inspekce je taková výkonná složka, která vždycky tady perfektně fungovala. A já jsem chtěl právě, aby se to spojilo, a tehdy se mi podařilo aspoň dostat tu zmínku. Kdybych byl senátor, tak jsem věřím tomu, že jsem to tam protračil, že by to opravdu byla organická součást toho energetického regulačního úřadu, protože úřad sám je na houby, když nemá tu výkonnou a tu kontrolní vlastně složku, aby opravdu mohl fungovat řádně, protože jenom úředníci od stolu toho moc nerozhodnou.
0: Víte, já se na to vlastně ptám proto, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
1: Ani náhodou.
0: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety.
1: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduché. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kilowatt hodinu, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
0: 4 výrobce. Koruny za kilowatt hodinu, zatímco teď...
1: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, co na poslední nebo za kilowatt hodinu.
0: A ta Lipsk, přes tu Lipskou burzu?
1: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
0: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
1: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
0: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
1: Ano, samozřejmě.
0: A teď ten 37x plyn?
1: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená. Já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb. Já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdem. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už to je dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie. A z našich jaderných elektráren se ročně, oni to bylo 29, ale jinak stabilně to bylo kolem 30 terawatt hodin. Takže si vemte, že byste tady musel postavit 3 Temelíny a to je Dukovany, abyste nahradil ruský plyn. Dojete si to představit? Já ne teda.
0: Dobře, no, tak abychom nezapomínali tady na naše diváky, děkujeme Jirkovi Bankovi za kilo. Jirko, díky. Milan Chovan a tady otázka odebraná, nevadí. Jiří Bílik píše, řekněte to na rovinu, mám už kupovat laso a hledat nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
1: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní. Jiná možnost není.
0: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně 2 mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
1: No, takové ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady tudíž by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, aby, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce Ministerstva průmyslu a obchodu.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a vtedy, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografy a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně,
2: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svýst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko. Jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže, takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že? Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok a A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na naprosté dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý. Ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo
2: ale,
1: jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ne, ale... Já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky... že, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích, jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tůškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se,

0: na stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus dvě hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku. Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
0: no,
1: blbě.
0: Co to je?
1: Je molitán.
0: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík. Hraje vám Rádio Xaver.

0: něco přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
1: No, je to skvělá otázka a mě vlastně teďka, když jsem si ji od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal, což asi napravím. Ale nevím, já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
0: No, a promiňte, jako, já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
1: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, jako, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo? Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
0: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
1: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra... A vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jestli, nebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
0: No a v druhém případě?
1: V druhém případě?
0: To byl jistý pan Drahoš.
1: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
0: Ano, to byl, ano, pan, myslím, že to byl.
1: Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
0: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel. Máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
1: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
0: Až tak?
1: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
0: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
1: No dřív než za 5.
0: Za 4 roky.
1: Za 3,5.
0: No, za 3,5 dokonce.
1: Nemyslím si to.
0: Nechce.
1: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
0: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
1: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
0: Vy jste, pane Panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
1: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak a že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohl.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Markéto, premiér Petr Fiala si teď velmi postěžoval v rozhovoru pro časopis Reflex, že v médiích vychází málo pozitivních a dobrých zpráv o tom, jak se Česku hlavně ekonomicky velmi daří a že kdyby to tak bylo, tak by lidi určitě víc volili jeho Spolu. A tak my jsme si řekli, že jednu pozitivní takovou dobrou ekonomickou zprávu přidáme, protože Češi se víc a víc zadlužují a přibývá nám i lidí, kteří mají dluhy po splatnosti, což rozhodně neukazuje na zvyšující se prosperitu lidí.
4: No, tak já k tomu přidám teda ještě zprávu, že čím dál tím menší počet lidí je schopen splácet svoje dluhy, což je teda taky fajnová zpráva.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
2: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
3: Jo, něco pěkného se přihodilo.
2: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
3: No, je to lepší průměr.
2: Jo, jo, jo. A vy?
3: No, já to mám na Rakušana dneska.
2: A to je?
3: Ne, že mi to líže 10.
2: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
3: No, za to můžete vy.
2: Jak to?
3: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
2: A co pas jsem vám způsobil dneska?
3: No, točili jsme spolu. Poddrženo, spočteno.
2: A jak to bylo?
3: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
2: Líp než Alex, že jo?
3: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má svá pozitiva tady.
2: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
3: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
2: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
3: Ale vám taky, jen se přiznejte.
2: Jo.
3: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
2: Jsem dlouho ale neřekl.
3: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
2: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
3: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
2: Až tak?
3: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
2: No jo, to je pravda, vidíte.
3: Že vás Brňáky nejde integrovat.
2: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já, pravda, jsem se narodil v Brně.
3: No.
2: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
3: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
2: No,
3: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
2: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
3: A furt ještě neroste.
2: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
3: Já se to umím představit. No,
2: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
3: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
2: Tak ještě nějaký tam
3: jo,
2: pan Jakob.
3: Pan Jakob, jo, jo, jo.
2: Pan Lacina.
3: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
2: Jak to?
3: No, nemá krk.
2: Jak může nemít krk, počkejte?
3: Nevím, ale nemá ho.
2: Jako postižený nebo
3: no
2: já?
3: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
2: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
3: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale no, pak se teda... No...
2: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
3: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
2: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
3: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
2: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
3: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
2: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
3: Tak on nehleděl.
2: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
3: No, tak on je smotrial.
2: To říkají naši ukrajinští přátelé.
3: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon teda.
2: Obojí je to samý.
3: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
2: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
3: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
2: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
3: No.
2: Nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
3: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
2: No, asi ano.
3: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
2: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
3: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
2: Protože nemáte ten vplyv.
3: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
2: No a raduje se kdo teda?
3: No raduje se Rakušan.
2: Já se třeba neraduju vůbec.
3: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
2: se za to stydím,
3: ale pozor, kdyby
2: jako
3: vám,
2: občan.
3: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
2: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
3: Jo.
2: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
3: No.
2: Ale zatím to nevypadá.
3: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
2: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
3: To určitě.
2: De Croa zní. No.
3: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z Fotobanky.
2: No.
3: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
2: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
3: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
2: Václav P.
3: to byl.
2: Jo, to může být. Znám hodně lidí na Vysočině.
3: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
2: A jak se to ví, že to není pan P.?
3: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
2: Takže sekla fotku z fotobanky?
3: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
2: Ježiš, to je ostuda.
3: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
2: A toto se opravdu stalo?
3: Toto se opravdu stalo.
2: A jak může být tak hloupá?
3: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
2: No a ono se to provalilo.
3: Ono se to provalilo.
2: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
3: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
2: Jo, byl to modrovoký blondiák. No.
3: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
2: Pane
3: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
2: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
3: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
2: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
3: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
2: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
3: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
2: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
3: Pýcha.
2: Pýcha.
3: No.
2: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
3: Co to je?
2: Šorfka je jako takový podvůdek.
3: Šorfka, jako, to je hezké.
2: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
3: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 miliardu korun v bitcoinech.
2: Na chodbě má krabice?
3: Jo, měl krabice.
2: Já to nechápu.
3: No to nemusíte nic chápat, papírová
2: krabice. Měl ty bitcoiny v krabicích?
3: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
2: Virtuální takzvaně.
3: Jo.
2: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
3: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 miliardu, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 miliardu a to je ten problém.
2: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
3: Vy byste vzal tu 1 miliardu, jo?
2: To určitě ne.
3: Tak co byste dělal?
2: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
3: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
2: No.
3: Nestalo se ještě?
2: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
3: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
2: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
3: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
2: To je.
3: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
2: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
3: No a já jsem ten její projev viděla. A
2: já taky, no.
3: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
2: Tak třeba už je to jedno.
3: To bude ono.
2: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
3: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
2: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
3: Pa čemu?
2: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
3: Ježiš, která to byla.
2: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
3: No.
2: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
3: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
2: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
3: Ano.
2: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
3: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
2: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
3: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
2: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,

0: hezké od ní. A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké Stoněkové.
1: A ne nějaké Stoněkové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho a pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit. Je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, řekne, to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
0: A on říkal
1: na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.

0: Ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budeme volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Pan Zdeněk Šarapatka,
1: jo,
0: doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No, na sítích píše, kde
1: no
0: co.
1: To sice píše, má ale i tak. No, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No. A oni je snědli a teď je tam bogangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to tam...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: Je, no tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, abych protože se na to podívám opravdu jednou za rok. No. A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Se jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, já nevím, já se nadívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se seděl na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: protože... A víte, protože... že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na to pověst? Ne, no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
1: no.
0: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech, no dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat stará Stoněková, má zlomen prs. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá sukova, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Cary, já nebyl bych se nechal vykývat tak hlupě, kdybych se měl větší slovo.

si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnu ďu na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskotéku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst, všecku takovou jsem měl v šile.

0: Tu moju fazolu, která všecko vid. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajnej už počuchu, ucítil v reviru naše spreje. A tak mě tam načapal z děvuchu, borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. V tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu do děvčaťa duje, že by díl tak by mi tým prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Posloucháte Radio Xaver, Xaver Radio.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
2: opustíme
1: hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore Rechle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku. A tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
2: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
3: Tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
2: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
3: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
2: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
3: Nikdy jsem tam nebyl
2: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
3: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
2: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
3: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
2: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
3: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
2: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
3: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
2: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
3: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
2: vyšla v Olympii.
3: V nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
2: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
3: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
2: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale pozorně diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. bojovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém. Najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu, Evropu.

0: Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: Byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže už jsem to měl půlku napsaného, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku Potom 89.

0: ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a k zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary, doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No to
1: je to Donald Trump?
0: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky
1: samozřejmě
0: takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jinou. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: To je mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučené.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A struhu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: A my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no? Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím
2: jo?
1: Začneme.
2: Jo?
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, vyškejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Mězdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi, A toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo, jo, jo. Ale víte co, já mu totiž, já to vím, Xavire.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Piskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vy.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru, a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: do dvou, do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodil, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holče.
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák. Jako. Ale tak díl v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce novými nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky za to, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: A otcovskou třeba?
2: Ale to neřek právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se porodem.
2: To se prodávají.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Ksavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tričko občanský. Já to vidím,
2: ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě. Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V Radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že jo?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil světa, vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám.
1: Reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si před ním otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, ano.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, byl, že to je jak Fiala. Ne, co?
1: Tak pozor. Tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se stoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mně to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čeropačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď.
2: Letos.
1: Začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT.
1: No,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, Pane holče, žádná nehodnotu, mediální
2: zlý,
1: dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní dokument.
1: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda, no, láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: No, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: A nemůže to být ten Šarapatka?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No, pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.

0: Co to je ten blišťový kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Tak. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo?
1: Bratr. No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želiby, jo. Máte no tak... bratr bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Takový morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? Je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformova na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Sám dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí. Mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece odněkud musí umět nasáčkovat, a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No, a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho Halíka fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík

0: nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka. To mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: To tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na frekvenci 1. Tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Hmm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo večer v 6, byl press club. Byl jak, jako na pozor, když už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Vlče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
0: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xelre.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: Ty texty čtěte.
0: A to vydá na... Říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, pane Olče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zra jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek. Dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: trošku, minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uší zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers, no.
1: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuli 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vímte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN, oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
1: No, tak na politickou stranu.
0: Na
1: no, tak,
0: politickou stranu.
1: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivý věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v ale pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
0: Chtějí kouknout, ty si nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlechy, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že jí to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Bývalý ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný, asi, že sílí. Tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučení, a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává, a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul, a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní, ale Beková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je, a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. A tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to, spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel. No,
0: a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A Ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako krát jsou vždycky bezejmena, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jako že si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a Kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
4: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
4: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
4: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
4: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
4: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Potrženo, sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
4: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
4: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
4: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
4: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám
4: no,
0: si, kolik
4: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
4: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
4: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
4: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
4: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: Lenka Knechtová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Knechtová je poslankyní parlamentu České republiky za hnutí ANO a též od roku 22 zastupitelkou města Tišnova. Města, ke kterému já mám vztah, odtud pocházím, ale musím na úvod paní poslankyně se zeptat, jestli pak víte, co je napsáno v Tišnově na radnici?
1: No, vy určitě budete myslet to nejznámější, a to je Květnice hora, Besánek voda, dražší než celá Morava.
0: Tak jste prošla první zkouškou. Co je větší adrenalin, dělat zastupitelku města a nebo poslankyně parlamentu?
1: No, pro mě poslední dobou je větší adrenalin to zastupitelstvo města, protože si myslím, že máme možnosti rozvoje a témata, na kterých je potřeba pracovat. A mám pocit, že tak nějak nemůžeme prostě najít tu cestu vpřed.
0: Co to přesně znamená?
1: Znamená to, že máme na maximální kapacitě naše mateřské a základní školy, že nějakým způsobem občané potřebují služby, máme hodně žadatelů o městské byty, takže to jsou taková ty moje srdeční témata, kdy prostě si říkám, že je potřeba pro ty lidi něco udělat, a tam si prostě myslím, že nenacházíme úplně společnou řeč na to, jak třeba tyhle ty věci řešit.
0: Na druhou stranu, protože jsem přes 20 let v úzovkách Pražákem, ale svádí mě to pořád říkat u nás v Tišnově. Když tam přijedu čas od času, tak to město se změnilo a to město mění svou tvář. Máte pocit, že by to mělo jít rychleji, nebo ne, že třeba každá změna musí být nutně k dobrému, a vy jste jedním z lidí, kteří mají prst na tlačítku takzvaně. Tak když budu projíždět Tišnovem a budu si říkat, co je dobře, co je špatně, na co jste pyšná, co vám vadí?
1: Tak já jsem určitě pyšná na to, že jsme zelené město, že se nepouštíme bezhlavě jenom do nějakých dotačních programů, aby prostě jsme měli načárkováno, že tohle to jsme vyčerpali, že opravdu o těch věcech diskutujeme o nich dlouhodobě, ale na druhou stranu bych byla ráda, kdyby některé ty projekty se opravdu posunuly do té realizace, řeknu chytře. My teď hodně diskutujeme kolem hotelu Květnice, který si myslím, že je takovou výraznou dominantou náměstí, a tam si myslím, že by město nemělo zůstávat jenom u nějaké architektonické studie nebo prostě u těch stavebních záměrů, ale mělo by pracovat i na tom, jakým způsobem po té rekonstrukci ten hotel bude prostě fungovat, jaké služby tam budeme nabízet a jaké potřeby to město má a jak to všechno prostě bude dohromady, protože nemůžu chtít na náměstí mít obchodníky a mít lidi, kteří prostě se živí tím, že prodávají své zboží, a vedle toho snižovat kapacitu parkovacích míst o 30%. Nejde to prostě nějak logicky v tom prvním kroku dohromady a musím hledat ta návazná řešení. Takže já jsem prostě příznivcem toho i ze své životní zkušenosti prostě jít pár kroků jako kdyby vpřed, aby člověk prostě věděl, jak se ty věci budou skládat. On ten běžný život samozřejmě vždycky ještě přinese nějaké jako změny, ale vždycky se vám na ty změny líp reaguje, když jako máte nějaký plán a víte, kam se ten plán posouvá, a můžete s tím pracovat. A je to spojeno za mě i s těma finančními prostředkama, protože my nikdy nebudeme městem, které má jako na všechno. A je potřeba si opravdu jako říct, kde jsou to účelně vynaložené finance a které se nám třeba mohou i nějakým způsobem vrátit, protože ten rozvoj toho cestovního ruchu si myslím, že je zajímavé téma. A kde prostě jako hold to platíme, protože prostě ty služby třeba potřebujeme, a tam hold to jako opravdu musíme ty finance vynaložit a vynakládáme je účelně, a to jsou třeba sociální služby.
0: Speciálně hotel Květnice z mnoha důvodů je pro mě srdeční záležitostí. Jak byste si vy ideálně představovala? Každý, kdo přijede do Tišnova, tak ví, kde je hotel Květnice, a znají to turisté všichni, a on je už několik let mrtvý v uvozovkách. Jak byste si vy představovala, aby to fungovalo?
1: Tak za mě hotel Květnice vždycky je spojován s tou svatební turistikou nebo prostě se svatebními obřady, a vlastně to je, bych řekla, takové jako kdyby krásné místo, kdy na radnici máte svatbu u Kašny a prostě na náměstí, případně v dalších lokalitách Tišnova, jako je Kutanovo sanatorium nebo Villa Franke, prostě pořídíte nádherné fotografie a prostě zakončíte to na tom hotelu Květnice, bych řekla, nějakou krásnou jako oslavou, je tam možnost ubytování, takže ty služby takhle fungovaly i do té doby, než se ten hotel zavřel, ale vlastně to nebylo důvodem toho uzavření toho hotelu. To znamená, já si opravdu jako myslím, že bychom měli navazovat na nějakou historii, která už jako byla funkční, a víceméně ty služby nebo ty věci k tomu prostě připojovat. Druhá věc je, že jsme se po covidu posunuli do úplně jiné doby. Já prostě tvrdím, že covid přinesl nejenom to, že potřebujete finanční prostředky, ale že potřebujete realizovat projekty v čase. Že ten čas se stal velmi důležitou veličinou. A to si myslím, že se dneska jako hodně opomíjí nejenom v té lokální politice, ale i v té celostátní, protože když si prostě uděláte nějaký projekt nebo záměr a neuděláte ho v určitým časovém horizontu, který je v dnešní době ideální, jako aby byl velmi krátký, tak pak najednou se vám rozpadly ty rozpočty, finance a všechny tyhle ty jako velmi důležité věci. Jo, takže za mě je důležitý v té komunální politice i třeba kolem toho hotelu Květnice opravdu jako počítat a mít nějakým způsobem prostě připravený i ty ekonomické plány.
0: Mnohokrát jsem si kladl otázku, nevím, do jaké míry s tím může dělat něco radnice, zastupitelstvo, rada, starosta, ale Tišnov nikdy neuvažoval vlastně o tom, že by ty krápníkové jeskyně překrásné, které jsou vlastně v hoře Květnice, že by otevřel veřejnosti?
1: Tak ono je to složité téma, protože s tímhletím se vždycky jako pojí nějaká bezpečnost, pojí se s tím prostě vůbec jako přístup toho města, jakým způsobem zabezpečit ten cestovní ruch, ale nemyslím si, že bychom byli úplně v té rovině, kdy bychom si jako říkali, že tomu žádnou jako ryby propagaci neděláme. V rámci burzy minerálů už jako ryby historicky jsou lidé zvyklí, že se do těch jeskyní mohou podívat, a je to jenom otázka, řeknu, nějakého jednání a spolupráce v rámci toho území, protože si myslím, že třeba naše městské kulturní středisko, které je v mnoha věcech jako velmi aktivní, a bývalý pan ředitel opravdu rozjel mnoho směrů v té kultuře a cestovním ruchu, tak by určitě byly možnosti, jak nějak, bych řekla, lokálně tohleto téma otevřít. Ale samozřejmě je důležitý tam fakt jako vidět ten rozměr toho města, protože já jsem kdysi měla možnost třeba pobýt nějakou dobu v Lednici a prostě člověk si uvědomuje, jak to obrovským způsobem válcuje ten, jako fakt bych řekla, ten velký komerční cestovní ruch tu komunitu. My když máme v Tišnově burzu minerálu, tak samozřejmě zatěžuje to dopravu, zatěžuje to prostě všechny ty služby, které jsou s tím spojené. Ono to má samozřejmě výhody pro podnikatele, třeba z hlediska gastroprovozu a tak dál, ale je to kompenzováno i tím, že to má nějaké nevýhody. A tam si myslím, že by to město si mělo obě dvě ty věci zmapovat a mělo by třeba podporovat činnost městské policie nebo jiných zase subjektů, který prostě tohleto dají tak nějak jako dohromady, aby to město to dobře zvládlo.
0: Chcete, aby do Tišnova jezdili lidé?
1: Určitě, protože si myslím, že město Tišnov za tu historii, kterou já jako pamatuji a obsáhnu, tak vlastně vybudovalo spoustu úžasných projektů. Já jsem se třeba sama podílela na dětské stezce vlastně na Klucanině. Máme krásnou rozhlednu a prostě, když jako přijdete do Tišnova, tak najdete spoustu takových jako komorních míst, kde si zrelaxujete, odpočnete. Takže nemyslím si, že jsme úplně město,

0: Lpím jako na tom, aby lidi měli jako možnost si po té 22. hodině odpočnout, aby prostě řeknu nějaké jednorázové akce jako nebyly rušivé. Další věc je, že vy to určitě znáte, Tišnov a náměstí je obklopeno bytovými domy, takže my nejsme prostě v situaci, že když by se něco konalo jako ve středu města nebo nějaká restaurace by takhle jako zahájila opravdu svůj noční provoz, že by to bylo jako kdyby příjemné pro občany města. Tak já to vidím spíš jako tak, že v rámci té vyhlášky, kdy si v rámci roku stanovíme, které té akce budou teda opravdu takové ty do dvou do rána nebo překročí tu lhůtu, tak jako super, ale prostě ten čas by měl být jako jasně daný, protože jak říkám, my tam opravdu ty byty máme a měli bychom zohledňovat i práva těch, kteří prostě bydlí a mají nárok na odpočinek.
1: Na druhou stranu na Times Square taky bydlí lidé. Ale rozumím tomu, jste spíš proto, aby to město bylo klidné večer. Jak je vám příjemné, když jdete sobotu dopoledne nebo kolem poledne Tišnovem po náměstí, po ulici Brněnské například, nebo tuším, že to je Janáčkova směrem k nádraží.
0: Janáčkova.
1: Jestli se nemýlím. A nikoho nepotkáte. Není to chyba?
0: Tak ono to právě jako souvisí s tím, jakým způsobem děláme ten cestovní ruch. Já si teda nemyslím, že to město je třeba teď v tom období jaro, léto, podzim jako úplně mrtvé. Těch turistů, kteří třeba vystoupí v Hradčanech a jdou na stezku Hrdelního práva nebo přes rozhlednu a dojdou vlastně na náměstí, tak jako vídám, ale samozřejmě oni využijí jenom těch gastroslužeb, které tam po té 12. hodině třeba jsou ještě k dispozici, ale prostě není tam těch možností potom dalších a navazujících.
1: Vy jste mi trošku utekla z té otázky, co se vám líbí, jasně, ale co vás nejvíc štve, když jedete autem po Tišnově, a myslím, že každý, kdo se o něco takto stará v nějakém orgánu, tak si říká, toto se musí změnit. Řekněte, co vás tak rozčílí spolehlivě, když projíždíte Tišnovem?
0: Tak já musím na rovinu úplně říct, že já Tišnovem jako neprojíždím. Tišnov opravdu je městem, kde se pohybuju pěšky. Je to hlavně z toho důvodu, že potkávám prostě lidi a můžeme se o věcech prostě bavit, tak jak se o tom bavíme tady
1: no,
0: spolu.
1: To je ještě lepší, co vám ti lidé říkají.
0: Moje dcery mi vždycky říkají, že hlavně se prosím tě s nikým nezastavuj. Takže já fakt jako využívám toho, že bydlím vlastně nad Sokolovnou, takže kamkoliv jako potřebu, tak dojdu pěšky. Samozřejmě stěžují si lidé na různé osobní problémy, ale jsou i témata, které řešíme v rámci města. Řešíme parkování, protože to je takové jako bolavé místo. My jsme některé části města spoplatnili. Ale myslím si, že nemáme právě ty navazující řešení. U nádraží ty parkoviště, co jsme vlastně budovali, tak jsou jednoznačně plná. Je potřeba přemýšlet o tom, jak dál, kam to parkování jako posunout. Takže jako určitě, když potřebujete zavést dítě do kroužku nebo prostě do základní umělecké školy, tak to člověk jako hodně řeší. A samozřejmě máme některé části města, které nemáme úplně zrekonstruované, a to mě jako štve asi jako nejvíc, protože já jsem zastánce toho, že město Tišnov není prostě jenom náměstí a to okolí, ale že je tam prostě Trnec, Zamlín, Trmačov, Kukýrna, Hony, Klucanina, jo, prostě fakt jako spousta míst, a že jako my jako komunální politici bychom to město měli vidět opravdu v tom jako rozměru všech těch jako částí, a plus ještě máme samozřejmě osadní části, jako jsou Hajánky, Jamné, Pejško. Takže toto ještě jako k tomu, a já teda jsem příznivcem toho, že by se město Tišnov mělo chovat jako ta obec s tou rozšířenou působností, to znamená, měli bychom být i ve spolupráci s Předklášteřím, Železné, Hradčany, Lomnička, opravdu s těma obcema, kde ty projekty nám tak nějak jako navazují.
1: Ještě mi řekněte, víte, já sleduji občas na internetu na Tišnovské televizi, co se vlastně v Tišnově děje, a poměrně hodně kulturních akcí. Teď myslím, že nedávno tam zpíval mistr Nohavica v letním kyně a tak. A říkám si, teď mi to jde hlavou, vy pocházíte z velmi známé tišnovské rodiny. Vaším tchánem byl Tomáš Knecht, starší, což byl velký sokol, velký sportovec. Já si ho pamatuju jako dítě, byl to velmi fajn člověk. nekulhá ten sport trošku.

0: za tím vším ostatním? Je ještě Tišnov taky město sportu?
1: Tak já si myslím, že určitě je městem sportu, protože ve vedení města jsou především zástupci sportovních klubů nebo lidé, kteří to mají jako, jako svý celoživotní téma, takže si myslím, že na to sportování se hodně hledí. Myslím si, že teďka momentálně amatérský fotbalový klub Tišnov je na vzestupu a opravdu je tam vidět ta práce těch dobrovolníků a lidí, kteří se toho v určité fázi ujali a já jsem i ráda, že můžu být podporovatelkou tohohle toho klubu, ale rozvíjí se nám i sporty, které jsou takové jako trošku komornější a z toho mám teda taky jako radost, protože prostě ne všichni jsou nastaveni na to, aby sportovali ve velkých jako skupinách. Teď aktuálně se v Tišnově třeba jedná o horolezecké stěně, kdy vlastně máme vnitřní na Inspiru a vlastně tohleto téma je teď je hodně v Tišnově jako aktuální, trošku se tak jako přetahuje o tu lokalitu, kde by to bylo úplně skvělý, úžasný, báječný. Takže já si jako myslím, že tomu sportu určitě město Tišnov fandí. Je to samozřejmě vidět v těch finančních prostředcích, ale nebudu zastírat, že si myslím, že takovýto běžný, volnočasový, rekreační sportování by mělo mít taky jako velký prostor a tam si myslím, že ještě nás čeká spousta jednání, spousta práce s Tišnovským Sokolem.
0: Vy se, paní poslankyně, v poslanecké sněmovně mimo jiné velmi zajímáte intenzivně o školství. Řekněte, třeba v tom našem regionu, v Tišnově, je tam nějakým způsobem vidět, že školství teď, když to sleduji v médiích a slyším některá prohlášení, trošku pláče?
1: Tak já jsem byla velmi aktivní, když byla vlastně stávka ve školství, protože mě opravdu jako zajímalo, jak ten terén tu situaci vnímá a opravdu to školství není jednoduchá disciplína, je potřeba se tomu opravdu jako věnovat a s těmi řediteli, učiteli i třeba nepedagogy diskutovat, protože si fakt jako myslím, že to nemá jako jednoduché řešení. To školství opravdu je různé v rámci celé republiky, protože my tím, že jsme Brno venkov, tak tady jako dost cítím to, že Brno vlastně vytlačuje ty mladé rodiny na ten okraj a vlastně přesouvají se nám na Brno venkov a tím pádem ty kapacity, které jako nestačí v Brně, tak vlastně se otvírají jako u nás. A my máme developerské projekty, takže je logické, že i když třeba v rámci té celostátní křivky prostě jdeme postupně jako dolů, tak my na tom Brno venkově ještě dlouhou dobu budeme prostě pod tím tlakem a chceme to. Chceme ty mladé rodiny, chceme ty děti, jo? Takže mně naopak jako přijde důležité si umět jako na to ministerstvo školství jako na rovinu říct, že ano, někde prostě máme ty projekty, které prostě jako kapacitně už jako upadají, ale naopak třeba v některých lokalitách, a to jsou měřitelná čísla, jo? To já si prostě nějak jako nevymýšlím, to tam prostě vidíte v těch číslech, že ti žáci jako jsou a budou.
0: Před pár dny, tuším 5. srpna, Novinky.cz mimo jiné napsali tuto větu. Rozpočet pro školství na příští rok je zatím podle návrhu ministerstva financí proti letošnímu roku o 5 miliard nižší. Máte pocit, že české školství unese o 5 miliard nižší rozpočet?
1: Tak já si myslím, že české školství si ty finance zaslouží. To je potřeba si říct jako v první části vůbec tady té odpovědi, protože když vláda Petra Fialy ví, že prostě obrana je číslo jedna, tak já si myslím, že by se mělo říct, kde je teda to školství. A za mě není prostě možné na těch lidech prostě stále, jak já říkám, dříví štípat. Jo? Protože prostě všichni chceme, aby se naše děti nejenom jako ve škole učili, vzdělávali, ale prostě, aby tam byly i ty služby a mezi to prostě standard českého školství je, že prostě máte oběd, prostě je tam ta strava, to je prostě základ. Mnohé státy se jako k nám jako vzhlíží, že vlastně nekrabičkujeme, my dokonce dokážeme v těch jídelnách fakt jako chystat stravu i dětem, které prostě mají nějaké omezení, jo. Takže prostě tohle to funguje a my prostě si myslím, my jsme měli ty finance nasměrovat tam, kde jsou prostě potřeba.
0: A když jsme teda, vy máte ten pohled zastupitelky, také poslankyně, a teď se ptám na těch 5 miliard, jakým způsobem to dopadne třeba na tišnovské školy?
1: Tak na Tišnovské školy samozřejmě ti ředitelé musí s tím rozpočtem nějakým způsobem být. To bylo krásně vidět prostě v tom minulém školním roce, kdy prostě ten ředitel nemůže jako říct, tak já jsem teďka jako, já to teď nějak nevyrozpočtu. Takže musí prostě najít ty cesty, jakým způsobem ty úspory udělat, a ty jdou prostě, nebo šly vůči platům pedagogů. To znamená, je to na každém řediteli, kde ty úspory jako hledá, ale samozřejmě není to vůbec nic příjemného, protože jak se v současné době jako používají takový ty vtipy, prostě, že jo, jak zkrátíte ten úvazek, jo, jak prostě řeknete, tak tyhle chodby už uklízet nebudeme, nebo tyhle ty třídy takhle jako, je to velmi náročné pro ty ředitele, a oni samozřejmě historicky jsou zvyklí poslechnout, to znamená, nějak si s tím poradí, ale otázka je, když jako začnete ty věci tlačit, tak kam až si je můžete nechat prostě jako zatlačit, že? A hřeší se hodně na to, že vlastně velké školy mají trochu, nebo školy s velkým počtem dětí mají trošku jiné problémy než ty menšího charakteru. Do toho nám vstupuje soukromé školství, takže ono to potom jako v těch celkových číslech je potřeba umět rozklíčovat, a tam si prostě myslím, že pan ministr měl by vést tu debatu o těch financích, protože je to odůvodnitelné.
0: Znamená to, když se na to podíváte z pohledu té zastupitelky, protože pokud se nemýlím, tak zřizovatelem třeba základní školy je město, vidíte. Že na vás, na zastupitele, na reprezentaci politickou toho města padá kus té zodpovědnosti, že vy těm pracovníkům těch škol musíte nakonec nějak schválit, tak se nebude uklízet třikrát týdně, ale jenom dvakrát. Nebo to necháváte na těch ředitelích?
1: Tak v současné době se vede jenom ta debata o tom, že by ti nepedagogové třeba přešli pod ten jako městský rozpočet, ale já v tom vidím velký problém v tom ohledu, že to školství je prostě záležitost ministerstva školství. To znamená, že my jako obecní zastupitelstva do toho vstupujeme pouze z hlediska těch provozních nákladů a toho, jak funguje prostě budova a ty investice jako do té budovy. Kdežto vlastně v okamžiku, kdy začneme debatovat na zastupitelstvu o těch nepedagogických pracovnících, tak vlastně tam se otvírá, bych řekla, to, podle jakých kritérií to třeba budeme posuzovat. Jo? Mm-hmm. Jak jako budeme řešit, jestli teda ta škola má mít 4 kuchařky nebo 5 kuchařek. My budeme řešit, jestli když je prostě dlouhodobá nemoc, tak aby jsme sehnali nějakého dalšího pracovníka. Myslím si, že to je opravdu věc, která by měla zůstat jako v té škole, a měl by si to řešit prioritně ten ředitel.
0: Paní poslankyně, z vašeho Facebooku jsem pochopil, že nejste velkou faninkou k takzvané korespondenční volby. Pokud, když jsem, máte tam napsáno třeba větu, myslím, že bychom si zasloužili vědět, kolik korespondenční volba bude ve svých nákladech stát. Je to důležité, abychom to věděli, anebo jste vlastně od prvopočátku proti tomu principu?
1: Tak já začnu nejdřív u těch financí, protože já jsem členkou rozpočtového výboru, a když jsme prostě fakt jako v době, když šetříme každou korunu, kdy si tady předhazujeme opravdu jednotlivé kapitoly a říkáme si, kde bychom jako ušetřili, tak zrovna u té korespondenční volby vůbec nedošlo k nějakému, řeknu, zásadnímu opravdu vyčíslení těch financí, kolik nás to bude stát. A to si myslím, že v době, kdy zasedá Národní rozpočtová rada a prostě všechny instituce, které radí vládě, jakým způsobem teda jako ušetřit, tak si úplně nemyslím, že tohle to je jako kdyby téma, do kterého by se měly investovat finanční prostředky, protože tam se vůbec jako na plénu sněmovny nemluvilo o tom, že vlastně to není jenom o tom, že my schválíme nějaký zákon, ale že samozřejmě těm lidem v zahraničí to musíte nějakým způsobem předložit, že prostě musíte vybudovat třeba nějaké weby nebo aplikace, aby se ty lidi s tím taky seznámili, musíte je informovat. Takže jako za mě ty finance tam určitě hrají významnou roli, a v této době, kdy se vláda opravdu takhle jako zasazuje o ty veřejné finance, tak to vidím jako minusový bod. A co se týká toho systému jako celku, tak za mě já vidím u nás, jak probíhají volby, a je to vlastně velmi precizní a pečlivě vypracovaný jako systém, ověřený už roky. Zásadním argumentem pro mě opravdu je, že i když přijdete do volební místnosti a ty lidi tam prostě znáte, znají vás a prostě nemáte jako platný občanský průkaz, tak prostě nevolíte. Jo? A vlastně je tam velmi přísná jako kontrola, když to ta korespondenční volba tady tyhle ty prvky prostě za mě neobsahuje.
0: Děkuji vám za rozhovor a těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji moc krát.
0: Naším hostem byla Lenka Knechtová.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A pane Holče, promiňte, tady vás musím taky nahlásit. Toto můžete dělat, takhle můžete takhle blbě uvažovat, když jste v soukromém médiu. Bez sporu. Ale když jste v médiu, na který se my všichni skládáme, na ty jejich výplaty a na ty vysoké bonusy manažerů po 135 korunách měsíčně, v případě Českého rozhlasu je to míň, aby to mohlo fungovat, platíte to už z jednou zdaněných peněz, teda mimochodem, tuto vlastně nepřímou daň, tak takhle uvažovat nemůžete. Musíte být spravedlivý. A ještě vám k tomu řeknu jednu věc. To, co jste tady řekl, kdybych já řekl na poradě XTV, tak mě majitelé XTV, pane Holče, vynesou v zubech.
2: Vážně?
1: Ano.
2: Jo.
1: Protože
2: to
1: my
2: jsem
1: jsme
2: nevěděl.
1: XTV, no vy to víte dobře. XTV je tisíckrát veřejnoprávnější než celá Vinohradská ulice a celé Kavčí hory.
2: Taky jsou tady dvě legendy, ne?
1: No, nedá se to, upřít toto. No. Ale musíme o tom hovořit.
2: Ale tak já chápu, že tohle to je na nahlášení. No a tak zase jsem tam trošku znesvětil Okamuru, tak ten je taky v takový nemilosti, ne? Tak co? To by mi mohlo připsat něco k dobrýmu, ne?
1: To tam budete. Jako to budete mít tam k dobru, ale ono totiž v principu nejde vůbec o Okamuru. Takže za Okamuru si dosaďte kohokoliv jinýho.
2: Já vím, že jde o vyšší princip, ne?
1: O vyšší princip pravní.
2: No, samozřejmě.
1: Říkám to dlouhou dobu, no.
2: Tak kvůli tomu tam jezdíte, ne? Na ty Kavčí hory celou dobu.
1: Jezdím a je to trošku boj s větrnými mlýny a dokud tam budu, tak to nevzdám a už tam dlouho nebudu.
2: To si myslím, hlavně, to si myslím.
1: Ale za pár dnů, 27. května, jestli se toho dožiju, tak a do té doby nás neodvolají, tak tam budu 2 roky.
2: A bude za vámi nějaká stopa?
1: Bude. Přinejmenším ta, že jsem na x věcí upozornil, alespoň tím, že jsem je vynesl na světlo tady třeba na YouTube.
2: No tak to vidím na nějaký pomníček, takový menší, aspoň co?
1: Já to taky vidím, no. Chtěl bych takový nějaký menší.
2: Tam u vás na pětce, ne? Někde za Andělem?
1: No, upřímně řečeno, nechtěl jsem to tady dneska otvírat, ale já jsem si říkal, jestli by to nešlo u vás na zahrádce.
2: To ne, to ne.
1: Proč?
2: To ne. To je jenom pro lokální velikány, to vy nejste. Vy jste z pětky, ale já si myslím, že někde kolem Anděla, že je to příhodný
1: ale
2: místo pro vás.
1: Ale vy se bojíte, ne. Vy se bojíte, že by tam chodili zástupy s kyticema v den mých narozenin a že byste musel odklízet ty kilometry čtvereční svíček, jak by na mě vzpomínali a tak. To je ryze praktický důvod. Jako,
2: ne. Vy patříte k Andělu.
1: Já už to, nechtěl jsem vám to říkat, já už jsem to tak trošku projednal s vaší paní a měl jsem štěstí, ta proti mému návrhu nic nemá.
2: Já myslím, že teď trošku, jak to říkají v české televizi, fablujete.
1: Tak je to taková alternativní pravda.
2: Ach, no, jo, alternativní fakt takovej.
1: Ano, trošku, jo. Ale to je povolený.
2: Určitě.
1: No. Tak toto by se mohli uzavřít.
2: Jo.
1: Myslím, s konstatováním, že nás to mrzí, protože kauza Okamura, že? To jsem mohla, kdyby bývali...
2: No a to mi jenom řekněte, a teď už nic nebude, jo? Tím to končí prostě? Už...
1: No, ostatní kolegové radní říkají, že bude, ale toto usnesení jsem navrhl ostatně já, ale zatím nikdo nic nenavrhnul, takže uvidíme. No. A oni taky chtějí mít klid.
2: Já bych vám asi nepodepsal ten honorár za to, ne?
1: Jo, to děláte dobře. Takže pomník nebude, tečka. No. Rozumím.
2: Ale já myslím, hele, že vás čeká ještě v životě pár velikých věcí.
1: Jo?
2: Myslím, že jo. Tak, že máte našlápnuto, že máte naš.
1: Rádio Xaver bude, no.
2: A hejte, já se, to jsem se vás chtěl zeptat už několikrát. Proč Xaver? Proč to není třeba Petr? Rádio Petr, co?
1: Jako podle premiéra Fialy?
2: Ne, ne, ne, tak jako Petru je tady víc schopnej.
1: Jo? Přemýšlím.
2: Já jsem říkal Xaver, sakra, takový divný.
1: Pane holče, nežárlete. Vy byste chtěl, aby rádio bylo Petr podle vás, já tomu rozumím.
2: Ale víte, protože mě se furt na streamu ptají lidi, jestli tam budu mít pořád, až už se těšej.
1: Ale včera jste furt se ptají, ptali se dvakrát možná.
2: Oni by chtěli, aby to bylo rádio Petr.
1: Kdo by to chtěl?
2: Lidi, lid.
1: Lid si to žádá?
2: Lid si to žádá.
1: Jo, to by chtěl ten lid vidět, ale podívejte, já mám pro vás úplně nápad stokrát lepší.
2: No, jsem zdravý.
1: Já jsem včera vám v posteli na iPadu nějak kliknul na nějakou stránku, kde bylo vysvětleno, za jakých okolností si můžete založit svoji vlastní kryptoměnu.
2: Vy jste těžil, ne?
1: Já jsem
2: netěžil. Vy jste těžil, co? Vy jste si přitápěl.
1: Já jsem zatím jenom očekával situaci a mně napadlo, že vy byste mohl mít svoji kryptoměnu, protože jo? Vy jste důvěryhodný. Máte, gratuluju k tomu, včera bylo na streamu na vašem 4600 lidí zároveň. To neměl nikdo. Když tam máte tady ty rekordy, víte, co já dělám?
2: No.
1: Já hned vyskočím z toho a jedu po těch ostatních youtuberech, co vysílají živě, jestli najdu aspoň jednoho, který vás porazí. Ne, nikdo. I ty slavný zavedený jména, jo, jsem se díval, když vy jste měl 4600 lidí, tak pan Standa Show, který znají všichni, tak měl 880 lidí.
2: Vidíte.
1: Super,
2: no,
1: super, tak, ale vy jste důvěryhodný a...
2: Rádio Petr, ne?
1: Ne, vy budete mít tu kryptoměnu a to už se budou posílat donaty teď.
2: Jo? A tak to vlastně budu, to bude všechno do mě, ne? Když to bude moje kryptoměna,
1: no, tak
2: to je dobrý nápad, to jste mi udělal radost.
1: Takhle, je tam
2: tak
1: potřeba, je to tak, je potřeba zohlednit jenom vlastně provize pro člověka, který to vymyslel a navrhnul. To je takový detail. A to je tak 30-40% víc, to není.
2: No, víte co, já... Díky za nápad. Já si to vytěžím.
1: Já
2: si to vytěžím.
1: No. A já už mám... dokonce jsem si říkal, jak by to mohlo, aby jsme nezačínali nějak velkoryse moc, že by jeden Petr mohl být třeba 6 korun českých. Mm-hmm. To jsem si říkal, že byl dobrý začátek.
2: Jak vás to napadlo, 6?
1: Nevím. Nějak mi to říkal, jo, jsem si, jo, jako, já jsem původně chtěl 5 korun a jsem si říkal, to by mohlo být poplatný pětikoalici, tak dám 6.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale občas se dívám, co všechno je na tom aukru a teď jsem tam viděl takový jakýsi maslostroj, kde se točí klikou a ono to tiskne, starodávná věc, jako, taky za spousty peněz, a ono to nějak... Takový primitivní tiskařský stroj na doma.
2: Aha.
1: A takový narezlý mírně, to by se opravilo. A já jsem si říkal, že bych vám to koupil. A že vy byste točil tou klikou a těžil byste takhle tu kryptoměnu.
2: To je moc zajímavý, co jste vymyslel.
1: Napojíme to na počítač? To pěkná blbost, co?
2: To se takhle ale tak řekněme, že jste ležel v posteli prostě, jo, a hrál jste si s tabletem, no tak co?
1: Já už jsem taky těsně před usnutím, no, tak. No.
2: Můžeme to nechat u tohohle, ne? Že už jste byl unavenější?
1: Necháme to tak. Toto necháme spát.
2: Já jsem pro.
1: Ale no. Člověk nemá čist...
2: No ale vidíte, že máte potenciál myšlenkovej.
1: No. Já jsem totiž včera hledal... nějaký věci okolo toho Green Dealu, jak to vlastně chodí, abych si to přečet, jak to všechno je. A teď, protože já jsem od včerejška velmi ekologicky založený.
2: Já jsem přiložil ruku k dílu, já jsem tady viděl váš vůz a tak jsem tam zaspal pár vejfuků. Vy tam máte nějak moc, já jsem se nemohl dopočítat.
1: No,
2: tak jsem jich tam...
1: Vůz jste dnes nemohl vidět.
2: Ne?
1: Ne.
2: Tak jsem zaspal něčí najít, no. Ale přiložil jsem ruku k dílu.
1: Já jsem dnes přijel metrem.
2: Jo? Už taky nemáte na nádrž.
1: Tak vzal jsem si jaksi k srdci, že kdo kupuje benzín, podporuje Putina.
2: Tak a je válečný štváč, no?
1: Štváč. A já Putina nepodporuju, takže jsem si koupil jízdenku a má mít na 24 hodin, nebo na kolik, jo? Na 12, nebo na kolik. Takže i domů pojedu metrem.
2: Tak tohle by vám mohlo jako pomoct v tom, no, těch mých nahlášeních. Možná teda.
1: Zkrátka, pojďme ještě říct, blížíme se ke konci, že my se tady chováme ekologicky.
2: To určitě. Vy byste mohl trošku ty cigarety, že jo, ty vypouštíte.
1: To je taky škodlivý?
2: Taky škodlivý, no. Že byste tady vydechoval jenom čistý vzduch, víte,
1: jsem myslel. Tak na druhou stranu, už jsem udělal ten ústupek, že jsem přijel metrem, tak už...
2: Jo, myslíte, že jo? Ano. Cítíte se dobře už?
1: Ano.
2: Jo. No, musíte to uvést.
1: No jistě, protože pan Holec už drží vlastně tu listinu chvály, radosti, protože někteří nás podporujete na transparentním účtu XTV. Jo, je to mimochodem k nalezení na xtv.cz. A pan Holec to umí tak hezky říct, to poděkování, že Jiřina Švorcová by zbledla závistí, no, tak, jak vy to hezky říkáte.
2: Je to přeučilovský, ne? Takový
1: je to,
2: trošku.
1: Je to, tam, je to tam.
2: No já musím začít Růženou Klimentovou, protože...
1: Růžka!
2: Ta nám poslala 2500 na Vlzonovku a jiné kratochvíle, tak to děkujeme za velkorysou podporu, samozřejmě. No a
1: Růžena
2: to.
1: Je nedoceněný jméno, protože je to jedno z nejhezčích českých jmén, Růženka.
2: Ano.
1: A všichni dávají takový ty Valérie a já nevím co, Nelly, takový ty znešený, ale přitom Růženka,
2: jo.
1: Blaženka,
2: jo.
1: To jsou tak hezký jména.
2: Já vás takhle neznám ani.
1: No teď jsem se úplně rozdychtil.
2: To vidím. Tomášová. Růžka. Tomášová je Tomik. Tady samozřejmě, jasně. Wilsonová 920 na zorganizování epidemie X a nákupy v Kyjevě s Tchajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem. Takže
1: víte, co je zajímavé na tom Tomášovi? No. Jak on to pozorně tu Wilsonku vždycky...
2: A to je hezký,
1: jo,
2: čo?
1: Jo. No. Že, myslíte, že si dělá poznámky u toho Tomáš?
2: Myslím si a doufám, že neposílá nikam.
1: No, to je právě toho, čeho se trošku bojím, ale to je, Tomáš je fair chlap.
2: Tak. Jo, dobře, je to sichr, jo?
1: To je doma.
2: Dobře. No a Tomáš Pokorný, taky velikonoční příspěvek pro naše koledníky z Wilsonky na sepsání cestopisu Vystrčilova cestománie a románu Jak se nestát prezidentem. Takže děkujeme všem.
1: Pokymu. Když se někdo za našich mladých let jmenoval Pokorný, jak jsem mu říkal Poky. To za vás ne. Jsem přeci jenom vojnice starší.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Skoro si říkám, když takhle mluvíš o těch filmech a o tom dětství s těma filmama, tak jestli už tam byl základ k tomu, že ses stal hercem, nebo jestli nějaké mezidobí, kdy jsi chtěl být kosmonautem a popelářem.
1: Ne,
0: a...
1: to ne, to nic takového jsem ne. Já jsem chtěl být hrát ve filmu. Divadlo mě to nějak nelákalo. Mě lákal film. No ty bratři Čvančarové měli kameru, tak jsme točili kovbojku. Tatínek mi dal klobouk, já jsem ho obšil takovou stuhou, maminka to obšila stuhou, šňůru takovou barevnou a hráli jsme si na kovboje.
0: Mm-hmm. No co bylo po základní škole? To už byl nasměrovaný směrem k herectví?
1: Jo, ale ještě bych zůstal u těch kovbojů. My, jak jsme chodili na Zoromstitele, tak já jsem to viděl asi 60krát, možná víckrát. Všichni kluci obdivovali Zoromstitel, byl pro ně hrdina, já ne, i mně se líbil daleko víc Bandita El Lobo, se jmenoval. A sice z toho důvodu, když tam byla scéna, kdy El Lobo, Bandita, se vydával za Zoromstitele a když někdo spáchal někde nějakou prasádnu, tak přišel Zoromstitel, měl kančík a tím kančíkem mu na čelo udělal třema sekama z, jo, ho poznamenal z. A mně se strašně líbilo, že když ten El Lobo se vydával za toho Zoromstitele, že přišel, vzal ten kančík a udělal švih a udělal to na jednu ránu. Na jednu ránu. Tak já jsem byl Bandita El Lobo. Jo. Zajímavý je ten obchod, je tam doteď. Doteď je tam v Dlouhé ulici, prodávají takové věci, různý řemeny a různý přasky a takové věci. Tak jsem si koupil tenkrát 2,5 metru z kůže, takovou jak je našicí šlapací stroj.
0: Jo,
1: jako takový to lanko. A vyrobil jsem si kančík, jo. A s tím jsem chodil trénovat, tam v Čajkovského, jak je to kulturní středisko.
0: Jasně.
1: Tak to byl, tam byl kostel a vedle byla taková zvláštní útvar, takový něco mezi chatou, chatrčí a tam bydlel poustevník. Jo, poustevník na Žižkově, tam bydlel.
0: Právě přemýšlím.
1: Ten nás sledoval a s nimi jsme komunikovali. A tam se všecko odehrávalo. Tam jsme hráli čáru o peníze. Jo. No takový prostě tohleto. A já jsem se tam učil tímhletím kančíkem. To na jednu ránu. Nikdy jsem se to nenaučil ani na 3 rány, akorát, že jsem se jednou sex sám sebe tak, že jsem ten kančík zahodil a vykašlal jsem se na tom.
0: Jsme, řekněme, v této chvíli někde po základní škole. Tak no co tak, se dělo?
1: Já bych právě chtěl říct o té základní škole to, že já jsem do 5. třídy měl samý jedničky a byl jsem vzorný žák.
0: Ale?
1: A od první měšťanky, jako kdyby otočili klíčkem, jsem patřil mezi jako tu skupinu těch
0: El Lobo, těch
1: žáků. A to jsme byli, seděli jsme v první lavici, jsme museli sedět, museli jsme mít ruce na stole. No a pak nejdřív jsem dostal 2 z mravu a pak 3 z mravu. 1. 2 z mravu jsem dostal za to, že ten pan profesor Náhlík se jmenoval, měl takhle ruku jako opřenou o tu lavici a já jsem křídou mu tu ruku obkresloval. A celá třída řvala smíchy. Jo, mě to hrozně bavilo. No a tak jsem dostal 2 z mravu a učitelé se divili, jak to je možný, že jsem byl takový vzorný na ty obecní a že prostě najednou jsem se tak změnil. No a teď jsem to vylepšil tím, jsme měli kamaráda, jehož otec byl ředitel nějakého papírenského podniku. Tak on nám dal prostě asi dva nákladňáky papíru a my jsme to odvezli do sběru. Tak jsem byl, my jsme byli s tím spolužákem, Jan Barek se jmenoval, to byl můj kamarád Honza Barek, byli nejlepší vůbec ve sběru papíru na Žižkově, ze všech škol.
0: No.
1: Tak jsem dostal knížku od Cinkeviče Ohněm a mečem a ta učitelka, která háčkovala, říkala, Krampol, to si počteš. A jsem říkal, už se nemůžu dočkat, soudružko, profesorko. Jo, ona, abych si dělal srandu z někoho jiného. No a potom se to vyhrotilo tak, že jsme byli takový cynický prackové, že jeden náš spolužák při tělocviku, jak jsme skákali přes tyč, tak zakop a vyrazil si dech. My jsme se tomu smáli. Tak za cynismus, že nás dají do polepšovny. Tak mě a toho Honzu Barka dali do polepšovny do Bělý pod Bezdězem.
0: Ty jsi byl v polepšovně?
1: Pozor, to právě vysvětlím. Toho Honzu si tam nechali 3 měsíce a mě druhý den přivezli domů, protože matka řekla, že, teda, že se postará o to, abych byl jako už zase hodný synek. Já jsem nakecal a nasliboval všechno, jenom abych nebyl v polepšovně. Ale za trest jsem šel do, to bylo asi někdy v únoru nebo v březnu, tak jsem šel na 3 měsíce do třídy, kde byly děvčata. Jenom holky tam byly a mě tam ta učitelka přivedla a řekla, vstyk, děvčata, toto je váš nový spolužák Jiří Krampol, nad kterým každý večer maminka pláče. No. Tak jsem tam byl. A chodil jsem na ruční práce, protože jsem musel absolvovat všechny.
0: No jasně.
1: A uplet jsem punčochu, dostal jsem za ní 3 minus, ale ta se mi ukazoval jako výrobek, který se mi podařil.
0: No, ještě než se vrátím k té základní škole a co bylo potom, tak si uvědomuju, Jirko, že my jsme spolu mnohokrát v životě mluvili. Dokonce jsme byli ve Španělsku společně. Ano. K tomu se ještě vrátím potom. Ale ty jsi nikdy nemluvil o mamince. Jaká byla maminka tvoje?
1: Maminka byla, já jsem měl fantastickou maminku i fantastického tatínka, a který způsobili taky to, že jsem se několikrát rozvedl, bylo to, že nasadili tu laťku tak vysoko, jo, že já jsem vyžadoval něco opravdu, to bylo neuvěřitelné. Ta matka, která si myslela, že bude milost paní, že bude jako žít teda takzvaně sladký život, tak to skončilo tak, že byla od 6 do 6 v trafice, aby uživila rodinu, protože otec šel do důchodu strašně mladý, že jo. Takže skoro žádný důchod neměl. No a bydleli jsme opravdu hrozně asi 6 let v jedné místnosti, no a potom teda jsme v tom samém baráku získali 2 místnosti v přízemí. Teď, jak jsem točil, teda teď, asi před 3 lety nebo před 4 lety, tu 13. komnatu, tak jsme tam byli, jsme požádali tam, bydleli nějaký 2 mladí kluci příjemný, tak nás tam nechali točit, tak jsem ukazoval na zdi takhle, ta omítka, která se od té doby tam neměnila ještě, že vždycky, když jsem se vracel k ránu od někud z nějakého večírku, tak abych nemusel odmykat barák, tak jsem zařval, mami! Maminka otevřela okna, jsem se rozeběh a velícem lesem tam oknem jako domů. No, maminka byla nesmírně bezvadná, činorodá, ještě bylo jí 82,5 roku, chodila do práce. Byla u Hybernu, tam byla škola pro cizince, tam se učili jazyky a maminka tam byla ve vrátnici. Pak si bohužel zlomila nohu v krčku, takže tím to jako bylo teda blbý, dožila se skoro 89 let. No a s tím tatínkem to bylo blbý, protože ten tatínek postupně ztrácel jednotlivý, funkce jednotlivých orgánů. Jo, a to, taky, to bylo taky bezvadný. Otec byl skvělej a vždycky my jsme tam za rohem, jak je to, jak jsem říkal, ten kulturní stánek. Na Žižkově byl tam někdy, tam jsou různý koncerty.
0: No jasně, tak, vím, no.
1: Tak to se říkalo Orel, jo, prostě tam, jdem do Orla. No a tam byl takhle kopeček dolů a tatínek nám vždycky půjčil ten invalidní vozejček. No to, a my jsme to rozšlapali takhle a když to bylo v největší rychlosti, tak jsme zatáhli za brzdu a jezdili jsme s tím plošiny. A ten táta to měl furt v opravě a tam říkali, prosím vás, pane Krampol, co s tím vozejkem dělá tedy ten, vy zničíte vozejku více jak 5 důchodců, prostě jo. No táta nás neprozradil, teda už nám to odmít půjčovat, protože už by mu to bývali neopravili.
0: Za chvíli budeme pokračovat, dnes je hostem Galerie Slávy herec Jiří Krampol.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Václav Peričevič je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Peričevič je předsedou spolku Šalamoun, což je ten spolek, který se stará a pomáhá nespravedlivě stíhaným.
2: A odsouzeným.
1: A odsouzeným taky. No a co je teď nejaktuálnější, pane Peričeviči, kauza, v kterou žijete v Šalamounu?
2: Tak těch kauz je několik. Samozřejmě, bohužel, objektivně těch kauz spíš přibývá, než ubývá. A jsme teda úplně zavaleni prací a podnětama těch nespravedlivě stíhaných a nespravedlivě odsouzených.
1: Tam se proto, jestli dlouhodobě je to kauza Kramný?
2: Třeba Petra Kramného, tak to už je kauza dneska, kterou se zabýváme 10 let.
1: No to už vypadá, že s tím se nedá nic dělat, ne?
2: Je tam ještě poslední šance, a to je poslední šance Petra Kramného, a to je ústavní soud, který možná v novém složení bude mít na tu věc nový náhled, protože z našeho úhlu pohledu je těžko pochopitelné, že se soudci obecných soudů ingerují do toho, že hodnotí v podstatě vědecké poznatky a znalecké závěry asi zpěty znaleckých odvětví, jako je třeba klinická histopatologie, patologie srdce, soudního lékařství, forenzní biomechaniky, to prostě přece nemůže jeden člověk pojmout.
1: Je to tak, že spolek Šalamoun se prvně musí přesvědčit o nevině a pak se pustíte do celé té anabáze?
2: Přesně tak, je to o tom, že samozřejmě nastudujeme celý ten spisový materiál od počátku až...
1: Takže i vy ho hodnotíte, ale...
2: Od počátku až do konce řízení posloucháme ty zvukové záznamy, čteme si ty jednotlivé rozsudky, usnesení a další. A to je samozřejmě týmová práce, čte to samozřejmě více lidí, nečtu to jenom já. A pak si nějakým způsobem vyhodnocujeme to, zda ty argumenty, které ten dotyčný nebo dotyčná uplatňuje, jsou relevantní a mají nějaký zásadní vliv na tu kauzu či nikoliv.
1: Čím dál častěji slyším, že komplet česká justice je poslední roky v jakési krizi. A řekněte, dá se nějak třeba procentem vyjádřit, kolik těch případů je spackaných, nebo jaká je četnost, nebo čas, po jakém čase se stane, že tu a tam se něco poplete?
2: Dobrá otázka. Úplně bych si netroufal říct číslo, kolik těch případů je spackaných, ale troufám si říct, že nám za těch 30 let naší činnosti té práce neustále přibývá.
1: Tak je to jeden ze sta třeba?
2: To si myslím, že možná víc. Mm-hmm. A je to samozřejmě jenom ta špička ledovce, o které my se dozvíme. To znamená, ne všechny ty případy, zejména třeba ty bagatelní trestné činy, jsou v podstatě nám i neznámé. Takže jsou to spíš takové ty závažnější kauzy, kde ty lidi třeba stráví několik let ve výkonu trestu, než se prokáže, že teda buď ten skutek nespáchal ten dotyčný, anebo se vůbec nestal.
1: Co všechno spolek Šalamoun může, když už vy usoudíte, že se stala nějaká křivda nebo nepravost, tak jaká jsou práva toho spolku?
2: V podstatě my nejsme z hlediska práva stranou řízení, to znamená, my nemůžeme aktivně vstupovat do toho řízení, ale využíváme institut, kterému se říká amicus curiae, to znamená přítel soudu, a informujeme ty soudce korektním podáním o tom, že v tom případě máme pochybnosti a specifikujeme tam, proč tam ty pochybnosti máme. A v řadě případů samozřejmě ten soud si to přečte, v řadě případů také ne, bohužel, ale jsou případy, tím i argumentuje a pomůže tomu odsouzenému dobrat se jeho nezadatelného práva na spravedlivý proces. Takže to je...
1: Takže jinými slovy, ten soud nemá povinnost
2: nemá.
1: Si vaše stanovisko přečíst. A tak řekněte, jak

0: Často se stane, že to soud přijme, že vás třeba nechá promluvit.
1: Promluvit nás určitě nechá, protože nejsme stranou řízení, ale v tom písemné stanovisko si drtivé většině přečtou, často ho i citují, takže nás často cituje Ústavní soud, Nejvyšší soud, kde teda komentují to, že jsme se k tomu vyjádřili a poslali jim nějaké svoje stanovisko. A nepochybně k němu i nikdy přihlédnu, protože se potom ten případ otočí a ten dotyčný buď je propuštěn, nebo ten rozsudek zrušen, etc., etc. Takže to je jeden z těch milníků. Druhou část chceme informovat tu veřejnost, že ten systém prostě z logiky věci není dokonalý a dokonalý ani být nemůže. Jsme jenom všichni lidé, jsme samozřejmě omylní, takže se může stát, že dojde k nějakému justičnímu omylu nebo, nedej bože, k justičnímu zločinu, což je zrovna případ pana Petra Kramnýho. Takže chceme i informovat tu veřejnost, protože se to bez pochyby může stát každému z nás.
0: Určitě. A z jakého titulu vy, tedy spolek Šalamoun například, vstupujete do věznic za odsouzenými nebo za vazemně stíhanými?
1: Nám to umožňuje zákon, to je jedna věc, a jednak my za těch 30 let naší činnosti máme s tou vězeňskou službou, ať se to nezdá, velmi korektní vztahy. To znamená, nikdy nedošlo z naší strany k nějakému excesu, který by ty vztahy narušil. A samozřejmě jsou i případy, kdy jsme vězeňské službě pomohli. Oni to samozřejmě nějakým způsobem kvitují, takže nemáme problém. A protože to ten zákon umožňuje, zejména zákon o výkonu trestu nám to umožňuje, takže můžeme navštěvovat ty odsouzení i v době jejich výkonu trestu.
0: Stane se někdy, že vás za někým nepustí?
1: Já si to nepamatuju.
0: Tak a teď vy jste mluvil o té jakési zprávě pro veřejnost. To znamená, vy chcete, aby veřejnost věděla, co se děje, kde jsou jaké nepravosti. Možná, že tedy také chcete přesvědčit o tom celkovém stavu justice. A já teď pozoruji vaše úsilí. Budete mít v kině Atlas v Praze takové večery diskusní. Myslím, že příští pondělí to začíná. Černé
1: pondělky české justice.
0: Černé pondělky české justice. A o to očekáváte, prosím, co?
1: Je to přesně to, o čem jsem hovořil, to znamená, my zahajujeme takzvanou sérii tematických večerů, kde právě chceme na těch jednotlivých konkrétních případech ukázat, jak ten systém selhal a ukázat divákům nebo návštěvníkům to, co v podstatě oni nevidí, protože u toho soudu nebyli, včetně třeba nějakých záznamů ze spisového materiálu, nějaký videí s těma odsouzenýma, a edukovat je o tom, jak v podstatě to právo občas selže ten systém a ukázat jim to na těch konkrétních případech konkrétních lidí. Aby teda věděli, jaký to má obrovský dosah do integrity těch lidí, osobního života, rodinného života, že často se z nich stanou potom po těch x letech i trosky. Jo, je to obrovský zásah. Takže na těchto konkrétních případech právě od toho 9. října v kině Atlas, což je tady na Florencii kousek, zahajujeme ty tematické večery. A ten první večer bude zrovna autogramiáda knížky Zločiny beze zbraní 1 a Zločiny beze zbraní 2C, protože ta původní byla zakázána, což je taky unikum. Takže vznikla kniha nová, kde teda v podstatě došlo ke změně toho obsahu, ba naopak se trochu rozšířila a autorka, nebo hlavní autorka Marie Formáčková je tam bude právě toho 9. října v kině Atlas od 19.30 podepisovat za účasti i některých těch poškozených, kteří se v těch knihách objevují. To znamená, i ty diváci uvidí ty konkrétní osoby, které jim řeknou ten svůj příběh, jak v řadu let, měsíců, co strávili ve vazbách, ve výkonech trestu, až se pak teda zjistilo, že teda byli skutečně nevinní. O tom jsou obě ty knihy, mimochodem.
0: Předpokládám, že ta akce je pro veřejnost.
1: Bez pochyby.
0: Neboli každý
1: může přijít
0: do kina Atlas v Praze, na Florencii, je to kousek od metra. A začíná to v kolik hodin?
1: 19.30.
0: 19.30. A vy říkáte, že teď bude 1. 9. V pondělí. Vy říkáte, že ty večery budou tematické, takže to téma asi nebude ta autogramiáda, téma bude...
1: Tentokrát to bude, ten první večer je ta autogramiáda a představení toho projektu a každý ten následující večer už budou ty tematické příběhy těch jednotlivých konkrétních lidí. To znamená, uvidíte tam mimochodem příběh Petra Kramného, uvidíte tam příběh Martina Balhara, uvidíte tam obecné problematiky Bachových stop, bude tam příběh Pavla Buráně, bude tam příběh hluchého Martina Van Fabiana, kterého jsme teďka navštívili v pátek v Plzni na Borech. A na těch konkrétních případech právě chceme demonstrovat to, jak jednoduše ten systém může selhat a jak se ten člověk ocitne v podstatě v mlýnici té justice a v řadě případů mu nikdo taky nepomůže.
0: Dá se očekávat, že některé ty černé pondělky české justice budou třeba obsahovat pohovor nebo besedu s někým třeba z té justiční soustavy? Zvali jste nějaké soudce, státní zástupce?
1: Určitě, to my samozřejmě korektně děláme vždy. Řada soudců se omluvila. Nevím proč, my už jsme to zažili i na konferenci, kterou jsme pořádali v poslanecké sněmovně, ač jsme osobně zvali řadu státních zástupců z celé soustavy, od nejvyššího státního zástupce, vrchní státní zástupkyni, tak tam, a myslím, že to má vypovídací hodnotu, nejenom, že nepřišel ani jeden, ale ani jeden se neomluvil. Jo, vímte si, že to jsou teda naši zaměstnanci, ty by měli mít zájem prosazovat to právo zejména, protože zastupují nás občany a měli by teda se vystříhat všeho, co by vzbuzovalo pochybnosti o jejich objektivitě. A připadá mi přinejmenším mírně neslušné, že teda na rozdíl od některých soudců, kteří prostě řekli, že z pracovního vytížení nebo z důvodu, že soudili, tak se omluvili a řada z nich taky ale přišla, kdežto ten stát, u státních zástupců se ani jeden neomluvil, ani jeden nepřišel.
0: No. Možná to o něčem svědčí, nevím, ale řekněte, už máte potvrzeno na některý další černý pondělek české justice někoho, řekněme teda nějakého soudce?
1: Máme potvrzené i některé odborníky, některé znalce, chceme, aby to bylo v podstatě pestré, aby to bylo samozřejmě také vyvážené, aby to nebyl jenom náš pohled. A součástí toho bude i právě možná diskuze návštěvníků o tom, jak v podstatě probíhá to řízení a jak je vůbec možné, že ten systém takhle může selhat.
0: Takže návštěvníci, kteří přijdou do kina Atlas, tak mohou počítat s tím, že mohou klást dotazy.
1: Přesně tak, bude to v rámci vždycky po tom představení toho projektu, nebo toho příběhu, pardon, bude na konci samozřejmě možnost i debaty, tak aby se mohli dozvědět věci, které samozřejmě neznají, protože ten mediální svět je dneska velmi rychlý, řada těch případů už je relativně velmi starých a tady jsme se budeme snažit to nejenom oživit, ale sdělit ty informace, které třeba nikdy neviděli. To znamená, které neproběhly těmi médii a tak dále, a tak dále. Takže i překvapení to bude.
0: Jaké téma bude na dalším večeru? Tedy teď to máte 9. pondělí.
1: A další večer bude právě příběh Petra Kramného, protože teďka jsme s ním dokonce dělali i nějaký rozhovor.
0: A ten bude kdy?
1: Ten bude za 14 dní od 9. Potom předpokládám, že bude příběh Pavla Buráně.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že

0: Hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 tisíc dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
1: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bacala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze
0: a páchají tady dobro.
1: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.
2: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků,

zase po pouti. Vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti. A my 200 metrů

otočilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil.

Leonard si všiml, že Keter se neohlíží ani po ženách, ani po chlapcích. Pravda, ještě se nesetkali s žádnou trpaslicí. Té noci, kdy nocovali v Mošomaďárováru, vplížil se Bernard v noci do Arančina pokoje. Počkal, až všichni spali. Když se vsoukal pod přikrývku vedlení, zašeptala mu Aranka do ucha. Dnes tě pomiluju, až omdlíš, gádžinko. Zítra už jsme v Korponě. Zkus to, usmál se Bernard a vyhrnul jí košili. Nic jiného mi neřekneš, zarazila se. Jsi báječná, řekl Bernard. Byl si vědom toho, že čekala něco jiného, co jí ale přece nemohl říci. Ameriky byly všechny příliš daleko. Bernard věděl přesně, kde jsou. Kočár nadskočil, ale jen slabě, takže se nikdo z cestujících do hlavy neudeřil. Bernard vyhlédl z okna za vůz a viděl, že díru někdo zasypal štěrkem. Něco se mění, pomyslel si. A nahlas řekl, ještě hodinu. Ano, vy už to tu znáte, přikývl Keter. Jakýsi fešák, pravil někdo za jeho zády. Máš nový kabát. Půjdeme do divadla, objal Hans Bernarda. Šándor se k němu přitiskl z druhé strany. Do divadla, užasl Bernard. Takhle dopoledne? Ale to bylo až třetí den. Dorazili večer. Aranka kamsi zmizela, nechtěla mu o tom nic prozradit, řekla pouze, že má kam jít. Dohodli se jen, že se sejdou před věznicí za dva dny, jelikož Keter prohlásil, že toho cikána pustí hned, jakmile prohlédne listiny, pokud je tedy ještě živ. Prohlížení listin mu prý nemůže trvat déle než dva dny. Měl pocit, jako kdyby se na něj Aranka hněvala, ale zakázal si ten pocit zkoumat. Na zámku se ráno v kuchyni, kam přišel na snídani, dověděl, že baron je těžce nemocen. Vypravil se k němu, ale nebyla to příliš radostná návštěva. Starý Selméči ležel v posteli, na boku, s pootevřenými ústy a mělce a slabě dýchal. Nemůže nic jíst, řekla služka, která Bernarda k baronovi přivedla. Nic v sobě neudrží, sní dvě sousta a hned je vyzvrací. Bernard se díval na propadlé tváře a ostře se rýsující nos. Pane barone, řekl a dotkl se baronovi ruky. To jsem já, guvernant Bernard. Poznáváte mě? Selméči pootevřel pomalu oči, ale zdáli se nevidoucí jako bulvy leklé ryby. Nejprve se pokusil usmát a pak promluvit, ale Bernard se musel sklonit až k jeho ústům, aby jeho slova vůbec zaslechl. Dežo, rozpoznal v tom slabém šepotu. Dežo, merci. Stiskl tenkou a křehkou ruku, skoro se bál, aby ji nezmáčkl příliš, ale starý muž už na nic nereagoval. Jeho ruka působila v Bernardově dlani jako holý, dodýchávající ptáček. Nemůže ani pít, dodala služka. Chudáček mele z posledního. Ve všech salonech, obou jídelnách i knihovně s kuličníkem byl nábytek zakryt kdysi bílými hadry. V knihovně někdo rozbil jedno okno. Možná si nějaké děti hrály v zahradě a hodili do okna kámen. A dírou potom vnikali do místnosti ptáci, na stole a na otevřené knize o fauně a flóře Uherska, kterou tam Johann nebo Adam nechali, našel Bernard jejich trus. Utřel knihu a vrátil ji do regálu. Chvilku hrál kulečník sám se sebou, ale nedokázal se soustředit, nechal toho a šel do zahrady. Obešel ji třikrát. Pozoroval zahradníka hrabajícího pod stromy spadané listí. Nelíbilo se mu to. Takže se vrátil do knihovny, vyhledal tam určitou knihu a zamířil s ní do baronova pokoje. Baron spal, ale Bernard měl dojem, že pootevřel jedno oko.
posadil se vedle postele do křesla a začal baronovi nahlas číst z Voltaireova Candida. Modlit se nemohl, tak tedy aspoň tohle. Měl pocit, že se to k Selmečimu lépe hodí. Asi hodinu chodil po městě, bloumal špinavými vedlejšími uličkami bez cíle, dokud si neuvědomil, že vlastně hledá Hranku. Málem se touhou rozplakal a pak ho najednou prudce rozbolel žaludek. Položil si ruku na břicho a několik sekund zhluboka dýchal. Rozhodl se tu hnusnou náladu přepít a zamířil ke kostelu svaté Anny, kde, jak věděl, byl téměř nepřetržitě otevřený výčep. Tak ho objevili Hans a Šándor několik kroků před vchodem do nálevny a odvedli ho sebou, jak říkali, do divadla. Bernard nevěřil ničemu, ani svým očím. Na jinak úplně prázdném starém náměstí, kde pobíhali potulní psi a kde jen jedna baba zametala před vraty špínu, probíhaly přípravy k další popravě. Všechno to ve své všednosti však působilo až zpomaleně a nudně. O ten chlad a rutinu byl celý ten akt odpornější. Na pódiu se chystal Kat Baráň se svými pomocníky, mezi nimiž větší pílí vynikal jakýsi vytáhlý chlapec s dětským výrazem v protivně natěšeném obličeji. Dokonce si hvízdal. Měli nové světlé provazy. Z ulice od chrámu přiváděli vojáci několik sklíčených cikánů v železech. Jeden plakal, ostatní šli se sklopenými hlavami. Hans nebo Šándor položil Bernardovi ruku na rameno a ukázal na schody kolem kašny, kde už seděli nějací výrostci a dloubali se v nosech. Posaď se, signore Bernardo, za chvilku začnou, řekl Šándor nebo Hans. Můžeme se sázet, se kterým začnou. Když Bernard zabušil na dveře soudu, otevřel mu po chvíli soudní sluha, na kterého si nepamatoval. Sluha si však pamatoval jeho, ale to vyšlo najevo až později. Bernard chtěl mluvit s komisařem Keterem nebo soudcem Kertesem, ale jediný, kdo se podle sluhy v budově nacházel, byl jakýsi velmi starý soudní písař, který se představil jako Himmler. Chladně Bernardovi sdělil, že soudce i komisař odjeli k panu Pustajovi na večeři. Pracovali předtím do noci a znovu od rána do oběda a vrátí se až zítra. Co se týče rozsudku, řekl rozčílenému Bernardovi, že tyto byly jednou soudem vyneseny a tak jsou právoplatné. Bernard se rozčílil, ale starý písař, který, jak my už víme, nemohl být hned tak něčím překvapen ani dojat, mu prostě jenom zabouchl dveře před nosem. Jako kdyby se historie opakovala. Sluha si zatím za Bernardovými zády přivedl pomocníka, společně Bernarda popadli, skroutili mu ruce, vyvedli ho na schodiště, schodili ho do bláta a zrovna tak, jako kdysi za ním výsměšně volali: Išten velená čágošůr! Bernard chvíli vztekle seděl v blátě, má je chuť plakat vzteky jako malý chlapeček, kterého starší a hloupější kluci zbyli na pískovišti. Ale vzpamatoval se, když zaslechl kostelní zvony. Spocený a špinavý doběhl k věznici na poslední chvíli. Prostranství před budovou bylo téměř prázdné, když se dveře v bráně otevřely. Andráš měl ovázanou hlavu, byl neholený, kulhal a opíral se o hůl. Dozorce, který cikána propouštěl, ho přátelsky poplácal po zádech. Máš zatracený štěstí, cigáne, pronesl. Mně se ve vašich lázních líbilo, odpověděl Andráš. Za hůl děkuju. Dozorce jen mávl rukou a zavřel bránu. Andráš zůstal stát, přejel prostranství pohledem, kývl nepatrně hlavou, když uviděl Bernarda, ale rozhlížel se dál. Pak se konečně v uličce objevila spěchající Aranka, vykřikla a rozeběhla se k němu. Andráš ji nejprve objal jedinou volnou rukou, pak ji však od sebe odstavil a prohlédl si ji, její městské šaty, zářící oči, lesknoucí se náušnice.
Andráši, řekl přicházející Bernard. Co to máš na sobě? Zavrtěl pobaveně cikán hlavou. Bernarda si nevšímal slova platila Arance a jejím hadříkům. Aranka zvážněla. Dívala se však Andrášovi pevně do očí. Andráš se lehonce usmál a podíval se po Bernardovi. Chtěl bych ti vysvětlit, začal Bernard. Andráš kývl, utišil Bernarda jediným gestem ruky, pak vrazil Arance facku z každé strany a ta držela jako ovečka, jen sklopila oči. Načeší Andráš sundal náušnice a pozorně si je prohlédl. Nejsou špatné, řekl pak. Vrať mu je. Aranka poslušně položila Bernardovi náušnice do dlaně. Bernard viděl, že v její tváři se zračí zvláštní kombinace utrpení, lítosti a slz štěstí. Uvědomil si, že ho snad nikdy nic nebolelo víc než její divný, blažený úsměv a zase si musel položit ruku na žaludek, aby se mu neobrátil a nezaškrtil, jako se to děje někdy velkým psům. Sůl mu vstoupila do očí. Nezlob se, gádžinko, zašeptala Aranka a vrátila se k Andrášovi. Andráš se o ní opřel a objal jí kolem ramen. Podepři mě, zničili mi nohu kurvy, pojedeme do Polska. Tam se s koňmi kšeftuje lépe, slyšel jsem, řekl. Tobě děkuju, pane. To platilo Bernardovi. Bernard za nimi nešel, ale představil si jejich odjezd asi takto. Starý cikán přivede toho bílého osedlaného koně někde k vyhaslému ohništi, Andráš se na něj nechá vysadit, pak si k sobě přitáhne Aranku, usadí ji na koni za sebou, pobídne Šimla a odjíždějí spolu. Odjíždějí sice cvalem, ale zároveň mizí jen docela pomalu, až se ztratí na horizontu jako malá tečka v zapadajícím slunci. Avšak, jak Bernard věděl i ve svém smutku, jestliže jeli do Polska, zapadalo slunce po jejich levici, takže nemohli zmizet v jeho paprscích. Bernard přestal myslet na svou knihu na pokračování. Jeho myšlenky byly najednou přesné a jasné jako hrany broušeného křišťálu. Věděl, že Aranku miloval a že o ní přišel. Že s ním měl jet do Ameriky nebo třeba do pekla. Jenže mraky nad jeho hlavou utíkaly jako čas.

0: Na Novinkách, kde si autoři stěžovali, jako, že slogany politických stran do eurovoleb jsou nějak plytký. Jim asi vůbec nedošlo, že jsou to slogany, jako reklamní slogany, prostě lehce podvodný, možná i trošku víc podvodný, tak to je. Nakonec politici si vždycky tématem jakýchkoliv voleb dělají téma, jaký potřebují zrovna oni. A jsou to média, která by se měla snažit o to, aby v těch volbách vyzvihla ty opravdu klíčové témata a to, o co se hraje, a jakože se hraje skutečně teď o budoucnost Evropy. A tady naše média jdou po reklamních sloganech, po volebních sloganech. Nevím, co tam chtějí najít. No, druhá věc je, musíme si dneska položit zásadní filozoficko-politickou otázku. Je možný jít na západ, když už jsme na západě, protože to mě skutečně pobavilo výkop horký kampaně, nebo start horký kampaně Trojkalice spolu do eurovoleb, který provedl Petr Fiala, ale i hlavouni těch tří stran. Tak já jsem se tam doslech, že se prý hraje o to, jestli budeme mít v Česku demokracii a svobodu. To mě zajímalo, jak se o to hraje teď. No a za druhý Markéta Pekarová Adamová, šéfka Topky a sněmovny, přišla taky se svým moudrem a řekla nejdřív, že jsme na západě, nači řekla, že se hraje o to, jestli půjdeme na západ. Tak to mě doteď trápí. Nemáš, prosím tě, na tohle odpověď? Nezabýval se s tím?
1: Já se teďka chystám na Chebsko a netušil jsem, že to vlastně můžu dát jako pracovní cestu. No, se
0: tak ty
1: míříš
0: na západ. Ty se spoučil.
1: Tak já jedu opravdu mezi ty západňáky západňáků. Zkusím se poptat, co znamená být chebanem.
0: Já tě jenom to technickou skočím. Pozor na Chebsku a tak. Úplně tam nevolej ty západňáky často.
1: No, ono tam probíhá hodně často nejen politický zemětřesení. Furt tam něco bouchá. Ale to víš, že mě to překvapilo. První věc, která mě pozitivně překvapila, teda, že se to odehrálo na nádraží. Ten výkop ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, to jsem si říkal zajímavý trend. Možná pětikoalice objevuje, respektive, pardon, aby byl přesný, koalice Spolu, objevuje nádraží, možná už si to někteří balí do Bruselu, protože teď nám obnoví noční rychlíky do Bruselu.
0: Jo, a počkej,
1: nebo to někteří už zabalili,
0: jestli si nechystají Czechzit nějaký, nejsou úplně populární,
1: tak mě
0: jestli už si nechystají, víš, správný vlak, kterým někam pláchnou.
1: Hele, ono to tak, jako ten formát byl tak sevřený, tak úsporný, takový uzavřený, že jsem měl pocit, že to už není ani 5 minut do 12, ale že opravdu ten rychlík jde za 3 minuty a nečeká. Druhá věc, která mě překvapila, taky jsem zavnímal, že se tady bojuje o osud demokracie, mě překvapilo, když to slyším od nejvyšších ústavních činitelů, většinou to nezažívám v žádné zemi, kde by řekli, máme premiéra, máme vládu, máme senát, máme dominanci poslanecké sněmovně, máme našeho rozhodčího pro každou akčnost připraveného prezidenta, máme klíčové úředníky ve stěžejních institucích a přesto máme pocit, že se tady hraje o osud demokracie.
0: Betonujeme ústavní soud, bych dodal.
1: Tak. Dost překvapivý a silný tvrzení.
0: Jestli to nemysleli jako na sebe, teda, že možná tady trošku potlačujou demokracii a svobodu? A teď já nevím, protože... jsou tady jistý signály od nástupu vlády Petra Fialy k moci a hlavně po ruské invazi na Ukrajinu o tom, že vypínání webu, obnovení funkce cenzora, tak, že možná to myslí takhle, že jistá sebereflexe.
1: Já čekám, kdy přijde slogan, komu jede vlak. Komu zvoní hrana, ale komu jede vlak. Ale víš, hele, bylo ti to zajímavé a tak trošku mám pocit charakteristický pro těch, co to je 10 dní do voleb, že vlastně nepadlo žádný velký téma. Že to bylo zase jenom opakování takových těch nekonečných evergreenů, zase bylo přejítí toho, že ti jednotliví představitelé koalice Spolu chodí do televizních debat a vystupují tam de facto názorově proti sobě a nechtějí se příliš k ničemu vázat, vedou individuální kampaně, ale otevřeně říkám, ona drtivá většina ostatních není lepší. Opozice ta opravdu odjela na mácháč, utekli, pravda, někteří teda na hokej a pak se zase vrátili mentálně na mácháč. Televizní debaty jsou v podstatě o účasti a zatím nikdo neloví silná prohlášení, silné argumenty, klíčová témata, která se v tom Evropském parlamentu budou dít.
0: No, já jenom ti do toho skočím z Mikyho Ferenčíka Ježíš, jestli to sleduješ, ku příkladu, tak
1: já
0: tady vidíme
1: teda,
0: metamorfózu
1: že
0: zajímavou.
1: Že celou dobu teda, já jsem překvapen, že to dělá až kvůli jako pozici 12 na pirátské kandidátce.
0: No já si myslím, že to celý skončí tak, že se i sám ukřižuje. Jo? Ale no, když jsme u té tiskovky Trojkalice Spolu, tady na Hlaváku, já myslím, ty seš Cimrmanolog a Cimrmanofil.
1: Miluju ho, je to náš nejúspěšnější rodák Libereckého kraje.
0: Já jsem tam, prosím tě, detekoval kvalitní cimrmanovský humor. Za prvý Petr Fiala, což prostě není úplně premiér spojovaný s pravdou, si nadhledat.

0: mu nechal nasvítit Pravda vítězí nápis. To mě strašně pobavilo, že nevím, jestli už si střílí sám ze sebe, nebo jestli mu to nedochází. Každopádně opravdu premiér, který je chápaný nemalou částí veřejnosti jako lhář, protože prostě popřel svoje předvolební volební sliby klíčové a pak lhal o tom, že je nepopřel, ale že o tom do dneška, tak když si tohle to nechá nasvítit nad hlavu, tak já to vidím jako dobrý cimrmanovský humor. A pak je tady pokračování dobrého cimrmanovského humoru s tou ohledně toho západu. A protože divadlo Járy Cimrmana mají tu slavnou hru, kde, jak Zdeněk Svěrák říká, jdu na sever, pořád jdu na sever a teď už jdu na jich. Tak jestli, když Markéta Pekarová Adamová nám řekne, oslaví se, jako že jsme na západě, načiž řekne, musíme jít na západ, já jsem tam detekoval kacířství trošku, protože když seš na západě a chceš znovu vyrazit na západ, tak podle mě musíš vyrazit v podstatě na východ nejdřív, ne? Než se to pak znovu zlomí na západ.
1: Chtělo by to, ale Markéta Pekarová Adamová to vzala přes hokej a ani tak to nepomohlo. Hele, já už jsem jako některé jinota její zahraniční politiky vzdal, protože ty šokují i ty hostitelé a často ty, kterým má být porazeno. A myslí se to údajně, teda předsedkyni poslanecké sněmovny s ním i dobře. Nejsem si úplně jist, mám tak trošku dojem, že to je takový podobný efekt, jak se říká, jak uspěje vždycky doktor v politice tak, že většinou pacienti už se ho bojí a tak ho prohlasují, aby šel do politiky a už moc neordinoval. A tady mám dojem, že Markéta Pekarová Adamová vždycky utíká z té zahraniční politiky, když všichni prosí, typu teďka trošku prosím vás z domovského tématu, tak přijde poslanecké sněmovny, řekne, bude tady Herdek, jiná politická kultura, já se o to zasnažím, na Češi vyslou zase někam jinam, teďka teda přišly státní významné události, ta její vystoupení byla taky taková jako pofidérní, jsem si říkal, že to si ty naši předchůdci nezasloužili, když bojovali za nás a za ten stát a často obětí nejvyšší a pak tam slyší z úst předsedkyně poslanecké sněmovny někdy takové jalovosti, že se prostě Markéta Pekarová Adamová dala na sport, a tam taky prokázala několik jako tvrdých obratů.
0: Dost
1: a
0: zaskočila dokonce svého manžela tím.
1: No, tak to už jako když to končí doma. Tak
0: začala dávat bodyček v hledišti O2 Areny. No, když jsme u toho hokeje, ty jsi to zmínil. Samozřejmě politici se na sportu, a ne na sportu, na kultuře a dalších událostech mimo politiku přiživují odjakživa. Problém je, jak to dělají. Ona taková poučka politického PR je, nedělejte pro boha nikdy nic, co nejste vy.
1: A to už se tady dlouho nedrží.
0: To už se tady dlouho nedrží.
1: Tady se to naopak přebíjí ve stylu, já vám ukážu. Vy budete všichni koukat.
0: Budete koukat. A já jsem teda koukal, musím říct, když vyběhla ta fotka, kde sedí členové vlády Petra Fialy nebo členové vládních stran, včetně šéfky Topky, v té jako detašovaném VIP boxu v O2 aréně, úplně, já bych řekl, někde v nejvzdálenějším rohu od publika.
1: Myslíš tu bublinu na nebesích O2 arény?
0: A premiér Fiala tam sedí ve svým obleku, Markéta Pekarová Adamová usrkává bílý víno na svátku piva, do toho hokejový dres tam na sobě má Marek Výborný, teolog, u kterého by to, já bych tam čekal spíš sutanu, ale hokejový dres opravdu ne. Do toho tam sedí ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který to asi aspoň trošku pochopil, tak ten tam sedí v triku. Aspoň.
1: A bedlivě to pozoroval.
0: A bedlivě to pozoruje svýma velkýma očima. A mně to přišlo jako perfektní metafora Fialovy vlády. Uděláme to přesně, co nejsme my. Někam se jakoby vystřelíme mezi lidi, ale zůstaneme od nich co nejdál, aby jsme zůstali ve své bublině, aby k nám nedolhala případně nějaká kritika, zloba a tak dál. Ale jako současně budeme v dění a hlavně na první pohled je vidět, jak sem nepatříme. Jak nás sem vystřelili naši PR-isti a my teď nevíme, jako, co s tím. A líbí se mi, že Markéta Pekarová Adamová to zkusila záhy napravit teda tím, protože i vládním novinářům, novinářům, kteří jsou očividně na straně vlády, došel ten do očí bijící kontrast, kdy tady vládní politici sedí ve VIP boxu a jejich úhlavní nepřítel a nepřítel lidu číslo jedna Andrej Babiš, jeden z nejbohatších Čechů.
1: Já si myslím, že utočíš teďka na prezidenta, jsem takový znejistil, protože ten sedí, taky byl mezi lidmi.
0: Sedí mezi plebsem, sedí mezi plebsem prostě v nějaký normální mikině nebo v čem a položili si jednoduchou otázku, je tohle v pořádku, tak Markéta Pekarová Adamová asi dospěla k názoru, že ne, se cvaklo jí to a vyrazila na hokej znovu, tentokrát v hokejovým drezu a bylo to finále.
1: Ale s kabelkou, která teda moc neladila.
0: S kabelkou, která...
1: A že já do kabelek dělám.
0: Moc neladila, možná si měla vzít radši tu hokejovou brašnu, že jo, velkou, ale když jsme dali gól, nebo už jsme se blížili k vítězství, tak ona to začala oslavovat tak, jako začala naskakovat na svého manžela, který očividně byl sám překvapený, kde se ní najednou vzali ta láska k hokeji. A navíc ona tam ještě tak jako kouká nahoru, protože to video je natočený samozřejmě, ono působí jako náhodou, ale jasný, že si postavili nad sebe někoho, kdo to bude točit a je to celý inscenovaný a Markéta Pekarová Adamová jako by se dívala na ně a říkala, tak co, už dobrý, nebo mám skočit ještě jednou na manžela.
1: Už tak, je dostatečně potlučený a to.
0: Nevím, jestli to úplně vylepšila.
1: Navíc teďka to není tak ideální, protože v době, co prožívá Slovensko, další napadený Slovák, to není dobře a dobře to nevypadá.
0: Víš, to už i
1: já vidím teďka opravdu jako za řeku Moravu a mezi kopce Karpát.
0: No a to chtěli, už... to chtěli usmířit veřejnost, no, a hlásali klid.
1: Já jsem takový ombudsman teďka pro slovenské záležitosti, to víš. Takže tím teda zdravím manžela Markéty Pekarové Adamové a jménem teda českého národa se mu omlouvám, že byl teda napaden českou ústavní příslušnicí, shodou okolností teda jeho manželkou. Bylo to nečekaný. A vidíš, co politici udělají pro pozornost? Já musím říct, že ne, tam se nádherně ukázalo, že přesně zase zadal někdo úkol typu jdi na vinovou révu, projdi se vinicemi, pozdrav vinaře a zapomeň napsat, v jakém oblečení. Petr Fiala vzal sako. Tady někdo řekl, hele, jdi na hokej a mohli mu aspoň to sako urvat, jo, ale na druhou stranu zase by možná někteří řekli, to není Petr Fiala, on chodí prostě v saku možná i spát, teďka najednou je marketérskej, sundal sako, chce po 5% preferencí víc, udělá to něco s lidma, neudělá to něco s lidma, no s lidma to ve výsledku nic neudělá, protože nevím, jestli se mám radovat, ale kvalita české politiky a politické kultury už je dneska tak daleko a tak vysoko, že lidé už dokonce si dokázali úplně oddělit veškerý zbývající společenský, čímž i sportovní život od politiky. Takže politici, kteří očekávali, že když se najednou zrodí v davovém šílenství, objeví hokej, objeví sport, masovost a půjdou na to jedním dresem, druhým dresem, třetím dresem nebo nějakou tribunou pro vybrání, hlasu moc nenaberou, protože co sleduju okolí, tak lidé okamžitě se dívají všude jinde, kde ten politik není. Sledují ty hokejisty, kteří sami možná v tu chvíli jako taky byli takový rozpačití, za koho to vlastně teda ten hokej hrajou a na jakou branku útočej. A svého druhu asi kdo na tom vytěží, tak prezident Petr Pavel, protože...
0: No ten málem naskočil do hry.
1: No já jsem, víš sám, že jsem v tomto pořadu vyhlásil, že pan prezident stále přemýšlí o nejatraktivnější fotce pro měsíc červenec do svého prezidentského kalendáře a málem jsme ho měli na bruslích.
0: Zůstal jako Putina. Teda,
1: no.
0: To je hokejista nadšenej.
1: Je to strašný, kde jako to
0: opravdu berou, v jeho šlépejích, on nemůže hele z té stopy vyjít.
1: Já
0: krenký.
1: Jsem taky slyšel, že to je taky důvod, proč ten medvěd na Zlínsku to otočil a šel zpátky na Slovensko, protože se bál, že popojde k Přibyslavi a tam si ho odloví Petr Pavel a polonahou hrudí ho zdomestikuje a bude fotka na srpen. To tomu nedošlo, medvěd se zalekl, otočil to, vrátil se zpátky do Karpat, patří mu to, nebude mít fotku s prezidentem, ale překvapil mě pan prezident teda na střídačce, byl jsem překvapen, kam až politici můžou teda dojít, kam je až pustí, ale pravda je, že to asi řadu lidí zaujme, protože prostě jiný z prezidentů tam nikdy nebyl, pojal to rozumně, byl tam v polokošili, nezasahoval, vypadal, že ho to baví, že tím žije. Má jednu obrovskou výhodu, že má ještě tak daleko do prezidentských voleb a on má dar furt pro ty europrojevy a takový ty šokantní návrhy pro českou společnost a republiku, že on si to zase umaže.
0: Jenom ta hokejová kabina řekl tam, pronesl tam ten projev o euru nebo ne?
1: Nevím, jestli je nešokoval náhodou tím, že příště to budou hrát děti od 14 let, protože on teďka rád snižuje tu věkovou hranici, rád by, že jo, i do volebního práva to velice rychle vepsal. Nevím, jestli teď, když proběhla anketa studentských voleb, jestli zase ten názor nepřehodnotím, že mě něco říká, že jeho vyhlížení nedopadly úplně tak dobře, jak by asi očekával, takže myslím si, že to zase bude stavit na starých, dobrých, starých.
0: Tak Petr Kolář to analyzuje a řekne, jak
1: sám
0: to bude.
1: Kope, sám teďka, že jo, je nastaven. Ale tím chci říct, že mně až přišlo, že dokonce politici ani tak nedoufají, že jim to rychle nahrne preference, že se dostanou do očí národa, ale že v podstatě na ten hokej utekli, aby opravdu se neřešilo nic s europroblematikou, nic s migračním paktem, nic s měnou euro, nic s Green Dealem, nic s otázkou hlasování a práv členských států. Teď oni dokonce přemlčeli i poměrně důležitou a českým jedním z mnoha novinářů i českým redaktorem moderovanou debatu s kandidáty na budoucího předsedu, předsedkyně Evropské komise. I to se tady přišlo mlčením. A jak ty si vzpomínal, že média vlastně nevyhledávají témata, my jsme tady nedávno měli, nutno dodat teda neúspěšnou akci SPD, Tomia Okamury, prostě nemůžeš dělat kontraakce vůči hokeji, to se fakt nepovede, ale kde on měl dokonce bývalého zástupce Frontexu? A v podstatě vyjma parlamentních listů se to naprosto přemlčilo. Musím říct, že k mému velkému překvapení, protože i kdyby někdo chtěl jako kritický rozhovor typu prostě odešel z Frontexu, mluvilo se o důvodech odejití, jak byste se s tím jako vypořádal, kde si myslíte, že jsou ty slabiny vaše, případně migrace, tak to rozhodně byla příležitost jako velmi kvalitního, zajímavého rozhovoru.
0: No a
1: ten člověk přijel a zase odjel.
0: To je úplně bizarní. Já jsem to čet na ten přepis na těch parlamentkách, bylo to strašně zajímavý. Ale hlavně je bizarní to v tom, že snad asi v žádný jiný zemi v Evropské unii podle mě se nestal migrační pakt a jeho schvalování takovou fraškou jako u nás, kde nám to vláda nejdřív prodávala jako ohromný úspěch, načež se od toho sama distancovala a drtivá většina jejich vlastních europoslanců hlasovala proti. Pak jsme tady lovili, kdo z vlády je větší lhář, ale že o té údajné výjimce pro Česko z toho paktu, o tom, jak moc jsou tam povinná kvóta, jak tam je a nebo není. A teď tady máme bývalýho šéfa Frontexu, mimo jiný prostě Frontex je jedním z těch pilířů vlastně jakýhokoliv migračního paktu a kdykoliv se jedná o migraci, tak je tam Frontex, jako možná přesně, nejopakovanější přesně slovo. A on mluvil vlastně o tom, co my jsme, mě už je to trapný říkat, ale tady ve Férovce sami už zmínili.
1: No už jsme trošku jak Petr Fiala, taky furt mluvíme, že už jsme to říkali,
0: že jo,
1: a že to nastalo.
0: A furt se to stává.
1: My ještě máme dokonce reální statistiky, které potvrzují, že se to fakt stává. Bohužel, které já rovnou říkám, já bych tady raději oslavoval a všechny zase uchvátil další pozitivní zprávou, aby si mohli doma odhodit zlatou lopatičkou, obklopení zlatými nugetami ve všedním dni běloskoucí poměnkového modrého nebe, nudy, radosti a pohody. Další pozitivní zprávu, řekli si, mě už ti to snad ani nebaví.
0: No, on je na tom zajímavý, že šéf bývalý Frontexu, který teď ve Francii kandiduje za stranu Marine Le Penový, tak vlastně říká, jak to s Frontexem, na který se pořád odvolávají evropští, nebo naši politici v Evropě. Jak to ve skutečnosti je? A sice, že Frontex je v podstatě bezubý, že v současném politicko-společensko-mediálním klimatu v Evropské unii, kdy jsou nadřazeno nad všechno vlastně práva migrantů nelegálních, takže Frontex je bezubý, protože jakmile se pokusí splnit to, co má dělat podle zadání, tak okamžitě vlastně za špatného, protože se na něj vrhnou neziskovky, média, liberální politici, že pošlapává práva nelegálních migrantů.
1: Málo vlastně, vítá, málo funguje jako cestovní kancelář.
0: Vlastně on doznal to, že dneska evropské státy na jižní hranici vnější Evropské unie nejsou schopné plnit jednu ze základních funkcí státu, nebo aspoň když si něco chce říkat stát, a sice chrání svoji vlastní hranici.
1: A mimochodem dokumentuje to, co my tady vedeme o tom debatu, proč stále tady není vůle z bruselských institucí, případně Frontexu, říct, tak pojďme pomoct těm de facto napadeným zemím, protože on to je vlastně konstantní bezpečnostní problém, zemím pod tlakem a vyšleme tam prostě svůj díl odpovědnosti. Pokud chcete odborníky, odborníky, pokud chcete policisty, policisty, pokud celníky, vojáky, můžeme dodat to i to, případně techniku. Myslím, že vlastně o tom se jakoby mluví hypoteticky, ale vlastně nikdy tato žádost opravdu systematicky neproběhla a nikoho zatím jsem neviděl, že by se trvale napadlo říct, tak si pojďme udělat zahraniční misi ideálně doma, čili na vnější hranici Evropské unie. A to jenom dokumentuje, že fakticky ty instituce o to nestojí. A nestojí o to přiškrcení té nelegální migrace, protože bohužel on ten biznis z toho tyje, z toho nelegální práce, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a já se obávám, že musí být tím pádem už jako pevně vrostlý do mnoha zemí.
0: Můžem asi říct, že to je vlastně jediný už skoro tradiční evropský průmysl, který Evropská unie podporuje.
1: Máš pravdu, že to je taková dotace na ruby, ale funguje a za chvilku možná se bude říkat, že to už je taková rukodělná tradice s označením a ochraně k místnímu popisu a ochranou místní značkou, ale musím, že mě to překvapilo z toho titulu, že dobře, řeknu si, některým médiím nejsou Lupénovci po chuti. Ale, jak říkám, dá se vést i náročný kritický rozhovor, protože je nutno dodat, že bývalý ředitel Frontexu taky není jako černobílá nebo jenom bez nějakých rozporů postava hrdinských rysů, ale ono by to mimochodem nasvítilo taky tu bezubost obecně toho Frontexu. Taky málo kdo mimochodem ví, že Frontex sídlí v sousední Varšavě, ač vlastně, že ho bychom čekali, že mnohem víc bude sledovat tu vnější hranici.
0: Víš to, já jsem nevěděl, já bych ho posunul někam ještě dál na sever.
1: No,
0: to
1: ono
0: mají,
1: možná
0: to mají blízko na pracoviště.
1: Já si myslím, že možná to za chvilku bude ta taktika, že třeba někde k Tallinnu, že aby to měli s rozhledem a když je problém na Jižním moři, tak pojďme ho posunout k Severnímu moři i na Baltu, může ta příležitost být. A je vidět, že prostě to téma je nepohodlný a musím říct, že jsem velmi jako překvapený, jak tady zvítězila fakt taktika, jak jsme měli ve své době prezidenta zapomnění, tak opravdu taktika, etapa zapomnění ve vrcholící kampani to ideálně přemlčet, postavit to na úplně jiných tématech a dokonce tady máme, což musím, že mě naprosto fascinuje, že Česká televize má ve finále taktiku, pozveme jenom sněmovní strany, první perlička, ač preferenčně to vypadá, že tam bude mnohem natřískaněji politicky, co se týče těch subjektů, kandidátů a reálné šance uspět. Ale i třeba to rozvrstvení, že teda ve všech ohledech my uznáváme koalici Spolu jako jednotící politickou sílu, že jo, se přepočítává na mandáty, furt se to poměřuje, jestli by měli ústavní většinu nebo neměli, jestli by zvládli vládnout sami nebo ne. A najednou, když se to hodí, tak pár hodin před volbami se pozve každý to lídr z té jedné politické strany koalice Spolu samostatně. Takže naprosto neuvěřitelný zase ohýbání reality.
0: No říká se tomu, sleduj tok peněz, tak víme, že Česká televize, tahle vláda ji teď slíbila a odhlasovala,
1: že asi nebudou jen tak náhodou.
0: Poplatky televizní neboli televizní daň, tak něco za něco, ale nic není zadarmo.
1: No, jenom mě fascinuje, víš, před evropskými volbami nasadit opravdu jenom jako sněmovní optiku, to je hodně hrdinský a hodně netradiční tak. Tak jsem zvědavý, až se budou blížit krajské volby a že zase Česká televize dělá to tradičně, udělá debatu těsně před nimi, tak jestli to třeba bude zase o europoslancích, nebo já bych navrhoval pozvat opravdu bývalý prezidentský kandidáty nebo úplně někoho z úplně jiného ranku, protože to je fakt jako totální ohýbání volební soutěže a práva dostat se k informacím, které souvisí aktuálně s tou danou kampaní a danou volbou, která se odehrává a odehrává se ve vztahu k Evropskému parlamentu, tak je to neuvěřitelný, ale jenom mě to dokumentuje, že fakt jako to je mnohem širší teďka problém, že typu nám se tady fakt blížej za mě asi zatím nejdůležitější evropské volby, které jsme prožili.
0: No jednoznačně nejdůležitější.
1: A taktika je
0: Ale je to samozřejmě,
1: řekneme si po volbách.
0: Chyba médií, jestli si na něco stěžují, mají tolik témat. Tohle to jsou eurovolby, kde migrační pakt je jeden bizár, ale vlastně to sami vidíme víceméně u Green Dealu a hlavně u toho nejviditelnější věci teď, která má tak případně ničivý dopad na evropský autoprůmysl, a sice zákaz spalovacích motorů, který byl schválený jenom v loňském roce, čili nedávno. A ty vlastně vidíme hlavně vládní politiky nebo politiky vládních stran, a že to bylo schválené za vlády Petra Fialy a dokonce za českého předsednictví a mimochodem pod kuratelou premiéra, který teda říkal zákaz spalovacích motorů jen přes mojí mrtvolu. A teď se o to ti samí politici před volbama distancují jako a slyšíme, je to potřeba revidovat, je možná potřeba ten zákaz zrušit. Tohle to je přeci ohromný téma.
1: No je to, jak
0: zrušíme, co jsme jenom včera odsouhlasili.
1: Přesně, všem
0: a média se tím vůbec nezabývají.
1: Ale víš, já dokonce kdyby někdo si řekl, my už jsme o migračním paktu točili, mluvili, Green Deal už nás taky nebaví, je to nehezký sousloví, pojďme dělat jiný témata, můžou. Máš tam lékovou politiku. Jestli se budou společně jako...
0: Tady vidím Vlastu Válka úplně...
1: No, já bych ho konečně viděl, já bych byl rád, že bych ho konečně viděl. I když ne, přeháněl bych. Teď jsem ho viděl na hokeji. To mě zaujalo.
0: Byl na hokeji taky?
1: Ten ministr, který
0: byl na začátku.
1: Ministr, který jinak nestíhá, je zavalen prací, zachraňuje tuhle tu zemi, přiváží ten Endiaron, vyhledává tu garáž, kde bude ta garážová výroba. Tak si teda čas na hokej udělal. Koukal jsem, no je to Superman mezi námi všemi všedními, ale třeba tohle je obrovský téma. Fakt jako prostě společná léková politika a jestli se bude někdy něco ještě jako jménem lék dělat na území Evropské unie. Další obrovský téma, když se chceš vyhnout jakoby těm jiným nepěkným, energetika. Cena, prodej, způsob jaderné energetiky, energetického mixu, ježíš, pro nás naprosto fatální situace, která nás čeká. Máš tam otázku kvalifikované většiny a práva veta. Prostě jinými slovy, kdyby někdo řekl, prostě slyším migrační kvóty, vidím rudě, tak má takových příležitostí, jak to chytit za pačesy a nastolit teda jiný témata, ale opravdu teď je to prostě jedno velký unizono promlčení, kdy se nejprve zneužily teda ty tragické události na Slovensku, teď za mě se zneužil hokej, a podle mě ještě jako budu se snažit to co nejdéle udržet a teď přemýšlím, co příští týden, jestli se někde něco, já nevím, karotka nezlevní, nehrajeme náhodou v tenise něco, nebo prostě...
0: Ale se zlevnými karotky to moc nevypadá, protože teď jídlo znovu zdražilo, ale
1: výborně,
0: vládní politici říkali...
1: Týdne,
0: je to jenom výkyv.
1: Polský nákupy.
0: Polský.
1: A máme to. A máme
0: víš, to. Víš, komu děláš velkou radost a teď ho pozdravuju Zdeňku Plorajchovi, našemu věrnému posluchači a on miluje Biedronku.
1: Jel bys s náma do
0: Biedronky? A je nervózní, kdykoliv nezmíníš Biedronku ve Férovce, tak mi píše.
1: Teda tak, takže... tak tím pánem, ale tak to ti teda dám tip, mimochodem milovníku vína. Mají tam prý teďka výborný primitivo, jsem slyšel Biedronce.
0: Takže... V krabici? Velký nějaký?
1: Ne, nebo... už objevili právě i láhle. A prý je to teda výborný, má to i korek a je to prý špička. Takže domluv Porajcha, dodávku, já vemu hluboký tašky a jedem.
0: Já se, hele, já se trošku bojím toho alkoholu. Já si pamatuju, jak tam spousta lidí na Těšínsku zbohatla pašovaním nelegálního alkoholu. Tak to, a vzhledem k tomu, jakou jsme tady měli aféru s alkoholem, jak oslepávali lidi a tak dále, tak se trošku bojím.
1: No je pravda, ale... že já mám pocit, že teď nám slepne celá společnost. Teda, když no se podívám, fakt, jako víš sám, že tady jsme mluvili o tom typu čeká nás špinavá, tvrdá kampaň. Já teda jsem přesvědčený, že se ještě něco objeví, že je to jako podezřelý, tohleto ticho. Ale aby jsme prostě za 14 dní říkali, přátelé, byli jste hrdinskými účastníky první velké mlčící kampaně nad první velkou mlčící politickou volbou a teď se úspěšně promlčíme přes kraje Senát do sněmovních voleb, protože já jsem přesvědčen, že se teďka hodně testuje věcí, které se budou pak zkoušet při sněmovní kampani příštím roce, kdy půjde samozřejmě o hodně, kdy mimochodem podle mě najednou vytáhnou témata a budou bubnovat a bude to osudový a bude to soumrak bohů a bude to souboj o identitu tu všeho, když naši sousedi si budou říkat, kde pak tyhle ti dobráci žijí, na jakém ostrově a kde tak jako fouká, je rozbouřený oceán, to zase není taková hrůza. Navíc teď jsem si vzpomněl, jako na východ od nás je Rakousko, s tou metropolí stále východněji, tak nevím, jestli možná na to utočila Markéta
0: takový,
1: Pekarová
0: že
1: Adamová.
0: Jít, že jak na východ, tak na západ. Ono zasahuje ještě hodně ke Švýcarsku, takže u nich je to
1: a pravda, že skončíš
0: typicky rakouský,
1: na
0: jak na východ, tak na západ.
1: A u Vinic, no je to pravda. A stejně nakonec to mají nejlepší v tom Burgenlandu, že jo? Ty letlínky. Ale je ti to prostě nějaký takový prapodivný a jen mě překvapuje, že vlastně tomu všichni jsme tak nějak jako učenlivými statisty.
0: No, víš, co je ještě ironie to, když se vrátím k tomu výkopu finále eurokampaně Trojkoalicí spolu, že Alexander Vondra vlastně, oni mluví o tom, no mají uhlavního nepřítele z ANO a z Andreje Babiše. A ironie je, že vlastně ANO jim, on jakoby okopírovalo tradiční europrogram ODS. A takže i Alexander Vondra vlastně, když kritizuje Andreje Babiše a to, s čím, a ta retorika a akcentace témat, s čím jdou do eurovoleb, no tak je to tradiční ODS, než se v ODS haslo jménem Trojkoalice spolu, tak i to se mi líbí, že vlastně i tady je takovýhle popření a ty už jsi zmínil ten bizár, že v podstatě první pětka tý eurokandidátky spolu, tak mají největšími konkurenty jsou si sami sobě.
1: A dávají to, si to najevo.
0: A to, když si vzpomenu na slova a slib paní předsedkyně TOP 09, no přece nebudeme akcentovat nějaký témata, která nás rozdělují, to ne, budeme radši jenom mluvit o tom, co nás spojuje a vyda a najednou vidíme to, co nás rozděluje jako hlavní věc.
1: No, tak prožili si teďka největší boje za vědu a výzkum, že jo? Ale a jak to dopadlo? Ale je ti to takový jako zajímavý, jo? Protože když to vemu, vem si, koalice Spolu v podstatě toužebně hledá téma a vymezení se vůči soupeřům, takže to postaví zase, že jdou v úzovkách jenom proti Babišovi, což si myslím, že v dnešní době, čase a situaci, co se do toho dění okolo nás, je příliš málo. A myslím si, že jim to taky moc nefunguje. No, ono, SPD je... taky v podstatě, vem si, ty zase dělali koncertní šňůru, která vyšuměla sama sebou.
0: No, ona je mimochodem...
1: Andrej Babiš prodává auta, teďka Hyundai jsem koukal a mimochodem taková prdlička, že teda to nebyl ryze čistý spalovák, takže mi to přišlo jako hodně zajímavé. Že říkám,
0: bylo to hybridní?
1: No, no. Hybridní kampaň. Jako, ano, byla to klasická hybridní kampaň, protože já jako hybridium fandím, přijde mě to rozumný a přijde mě to rozumný kompromis, ale překvapilo mě, že jako s